0: Já vás, Kysáci, vítám v další hodince nočních jukeboxů tady na rádiu Kiss a nebudu to zdržovat, protože na telefonu mám zase jednoho z vás, teďka je to Venca. Ahoj Venco, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání.
1: Ahoj Kačko, zdravím všechny Kysáky.
0: Ahoj, ahoj, tak řekni nám, jak pak trávíš letní noc?
1: Trávím ji v kamionu, svážíme drůbež, jedeme na podnik a snad už brzy bude brzy konec.
0: Doma v Pelechu, viď?
1: Jo, jo.
0: Tak jo. Tak Venco, co ti můžu zahrát a komu to budeme hrát?
1: Já bych vás poprosil o Teriyaki Boys Tokyo Drift a bude to pro všechny Kysáky, pro všechny kamionáky, ať všichni hlavně zdravě dojedou domů, do cíle a ať se mají všichni hej.
0: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný, krásný to přání. Venco, já ti přeju, ať ti ta směna rychle uteče a dostaneš se domů brzo do Pelechu. Měj se krásně a díky ti za zavolání. Ahoj, ahoj.
1: Taky díky, ahoj.
0: Čau, čau. No a teďka to budou Teriyaki Boys, co to bude potom? No, to už se necháme překvapit. Každopádně to bude něco, co chcete vy.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Pokračujeme v nočních jukeboxech tady na Rádio Kiss a tentokrát dostane prostor v éteru Rádia Kiss Hurvajs.
2: Zdravím nejlepší hudební barmanku českého éteru. To takhle, kdyby si nám nalila jedno pakíto Living on Video. Bylo by to pro všechny náměsíční, co tedy nemůžou spát a musí sedět za volantem. Pak pro ranní peruť do Heřmanova městce. No a pro tebe do studia. Tak díky moc a čau.
1: Moc krát děkuju za takhle krásný kompliment, teda to byla metafora, to bylo něco neuvěřitelného. Samozřejmě mám to tady nachystaný a ano, za volantem opravdu nespíjete, musíte být opatrní na silnici a pokud by se vám chtělo spát, tak si zastavte, dejte si nějakou dobrou kávu. My tady ku příkladu máme nový kávovar a blondýna netušila, jak se udělá latéčko. Nějak ta hadička prostě nefungovala, tak já doufám, že vás nic takového nečeká, že vám tu kávu někdo udělá, vy si ji nebudete dělat sami. Dejte si pauzičku, vychutnejte si vaši kávu, ať hlavně neusnete. Mějte krásnou noc a pokud byste si chtěli nechat zahrát písničku na přání, telefonní číslo 210 323 323 je vám plně k dispozici. Teď už pakito.

0: Huntrix nám dohrál na rádiu Kiss a Kissáci, my pokračujeme v další hudbě tady na Kissu v nočních juboxech. Captain Jack nebo Calvin Harris. Já doufám, že máte krásnou klidnou noc. Jak jsem říkala, je úplňková, bouřkový úplněk nás tentokrát provází dnešní noci. Tak já doufám, že vy, co na to trpíte, že jste třeba ve společnosti rádia Kissa, necháte si zahrát nějaký oblíbený song. Trpíte na to samozřejmě, že třeba nemůžete spát. Jak už tady několikrát od vás zaznělo, jste třeba náměsíční, jo, nebo nedej bože, třeba teďka někomu praskla voda a je v porodnici. Moje kamarádka za úplňku rodila, takže určitě se tady takový někdo najde. Každopádně všem vám přeju krásnou noc a pokud byste si chtěli nechat zahrát song dle vašeho gusta, jsme tady samozřejmě pro vás.
1: Hi! This is...

0: Posloucháte Rádio Kiss a já už mám na telefonu dalšího volajícího, ale tentokrát je to velmi známá firma tady na Rádio Kiss. Není to nikdo jiný než Roman Taxi Olomouc. Romane, zdravím tě, přeju krásnou noc, ahoj.
1: Ahoj Kačenko, to je taky krásný úplněk.
0: Děkuji ti pěkně, teď jsem se tě akorát chtěla zeptat, zase mi to zpusy. Trpíš na to, nebo jak to máš?
1: Ne, i tak já stejně nespím, že já mám noční, ano, takže ano. V pohodě. Mm-hmm. Ale pohlávám to na druhých lidech, víš, to je takový samý, jak kdyby utekli z Hrdličkova ústavu kolikrát, víš, je úplně.
0: Jakože jsme jako zblblí, jo.
1: No.
0: Ale jo, tak ono jo. Je pravda a samozřejmě lidi, kteří se tomu jako věnují nějak do hloubky, tak i řeknou, jaký je rozdíl mezi těma úplňkama a jak na nás jako působí a třeba i na jaké lidské orgány to působí, to se prostě jako všechno ví o tomhle tom. Já se přiznám, já na to teda klepu netrpím, ale tam se mi stalo, že když jsem jako, když byl úplněk, že se mi úplně spát teda nechtělo, nebo že jsem se pořád probouzela, jsem tam, ale naštěstí jako většinu noci jako prochrním, jak já vždycky říkám, já bych mohla spát za prachy. Ale takové zaměstnání ještě nikdo
1: taky,
0: nenabídne.
1: Někdy.
0: Škoda, že nám tohle to nikdo nenabídne. Tak Romane.
1: Ty Kačenko, a dovolená byla?
0: Dovolená byla, tak já už jsem vlastně byla v Turecku a teď jsem ještě pár dní byla s rodinou v Krkonoších, jsme si to užili a ještě jako něco budeme podnikat, no ke konci prázdnin tady.
1: Itálie nebude, jo?
0: Letos Itálie ne, my tím, že jsme dali Turecko, tak letos
1: ne,
0: Itálie
1: no.
0: Ne, ale chtěli bychom příští rok, tak uvidíme, snad se nám to podaří.
1: Taky no. My se vlastně slyšíme teď, tento týden naposledy, pak je na 14 dní na dovolenou, takže bude asi jenom hlasovka.
0: Ano, no vidíš, no a já tady 14 dní ještě budu, ještě další 14 dní tady budu a pak tady ke konci prázdně nebudu, to zase jako utíkám já s dětma a potom sama do Porta za ségrou, takže ještě trošičku si ty prázdny užiju, ale já to mám vždycky jenom na chvilku, protože já mám o víkendu vždycky s holkama vystoupení, tak já prostě vždycky, když někam jedu, tak prostě na pár dní, abych se musela, ať se vrátím, že jo, takže.
1: Aby to tak skloubila, no.
0: Přesně tak. Tak Romane, už tady kecáme strašně dlouho, co budeme hrát?
1: Budem se ráno, tak jsme se domluvili a ano. Bude to pro tebe, pro naše kysáky, naši noční letky, jako je Pítr Skolťa, Šnek, Šrek, Dědek, Bábina, David z Hábobrodu, všechny kamionáky, a mě taxikáře, pekaře a holkám na benzínky taky, že jo?
0: Dobře, mám to tady nachystaný. Ráda jsem tě slyšela, Romane. Pokud bychom se opravdu neslyšeli, tak ti přeju krásnou dovolenou, moc si to užij, odpočinci a budu se těšit zase příště. Měj se krásně,
1: taky,
0: ahoj,
1: Kačenko.
0: Čau, ahoj.

0: Noční Jukebox.
1: Máme tady poslední jukebox z této hodinky, kysáci moji milí, a patřit bude no jednomu z hřebiků, Mirda.
2: Ahoj Kikačenko, ty naše noční slovičko. Prosím tě, zahraj nám tam Andrea Bocelliho s Davidem Gettou. A bylo by to pro mě teď Míru, pro mě dva brášky Marcina a Kubika, aby to bylo pro Jirku Vetra, Lukáše Vetra, Stanleyho, Kaidu, Peťa Sevalentu, Pepika Vereše, Pepika Amplika, Slávečka Horáka, Luxu, no prostě pro všechny, kdo poslouchají, hlavně pro tebe do studia. Ať má hezký den, ahoj, ahoj, Mirda.
1: Mirdo, ahoj, já vás všechny moc zdravím, samozřejmě i bráchy, tačku a mamku, doufám, že se máte dobře, užíváte léta, to určitě dejte vědět, buď ty nebo bráchové. No víc už toho, jak jsem říkala, nestihneme kysáci, moji milí, ale to nevadí, protože jsme přesně v půlce naší společné noci. Takže teď se na chviličku odmlčím, ale hnedka po 3 hodině raní jsem zase tady a pokračujeme ve vašich písničkách na přání. Teď už Andrea Bocelli a David Guetta.
0: Radio Kiss.

0: Tři hodiny ráno posloucháte noční jukeboxy na rádiu Kiss, od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá a přeju vám krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Já vás, kysáci, vítám v druhé polovině nočních juboxů tady na rádiu KISS. Máme pár minutek po třetí hodině raní a doplnit jubox své přání zase někomu z vás. Tentokrát to bude naše Alenka. Ahoj, Ali, zdravím tě a přeju ti krásnou noc.
1: Ahoj, Kači.
0: Ahoj, ahoj, jak pak trávíš léto?
1: Jak pracovně.
0: Jako my všichni, přesně
1: takže,
0: tak.
1: Takže vytíženě a my si dovolenou ani nemůžeme dovolit, nakolik máme autisty, takže ta dovolena s nima, oni jsou zvyklí na nás jakoby doma a my takhle o víkendech chodíme, jezdíme.
0: Naprosto chápu. My jsme taky říkali s mužem, že vlastně dovolená s dětma není dovolená. To je jenom jako přemístění se někam jinam, protože když tam člověk má 3 děti kolem sebe a furt je musí hlídat, tak pak by teprve sám ten dospělej potřeboval někam jet, aby si opravdu odpočinul.
1: No ty 3 a my 5.
0: Ježišmarja, no tak to máte můj obrovský obdiv, to je teda masakr. No. Ale tak děti jsou naše radost, jak my vždycky si z toho děláme srandu s mužem. Lásky našich životů, květiny našich dnů, ale občas teda by člověk roztrhl jak hada, souhlasíš?
1: Jo, to mi povídej. A hlavně když, co budeme jíst, honem rychle
0: no
1: jasně, nám něco dej.
0: No jasně, jasně. To má, můj syn má 20 hodin denně hlad, takže já to naprosto přesně znám. Alenko, co budeme hrát, povídej.
1: Hele, tak bude to lepší než originál od Míšiny Hobby. Teď královnou jsem já.
0: Ano.
1: Tak bude to pro tebe, královno naše.
0: Děkuju pěkně.
1: Pro mýho manžela. Potom to bude pro Romana taxikáře. A zapomněl na nějaký ten vtip dobrý.
0: My jsme dneska krafali, na to nebyl čas, no je to tak.
1: Jo,
0: je to pravda.
1: Dovolený, to víš, jo, já to poslouchala. No a prostě si to teďkom jezdí.
0: Dobře.
1: A hlavně, aby všichni dávali na sebe pozor, když vyhlásí takový teploty vysoký.
0: Ano, ano, je to tak. Alenko, já ti přeju krásnou noc, Míšu tady mám nachystanou, tak jdeme na ní. Měj se moc hezky, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, já děkuji.
0: Ahoj, ahoj.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Smash Mouth nám dohrali na Rádio Kiss a co bude hrát dál, to už nám řekne Míra, který poslal hlasovku do aplikace Rádia Kiss.
2: Dobré ráno, Kačko, prosím, zahraj mi tam Rybičky 48, Léto 2, pro všechny kysáky, láme to do studia, Pekaře, pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
1: No a pokud byste si taky chtěli nechat zahrát písničku jako Míra z Olomouce, kam ho samozřejmě do Olomouce zdravíme, tak vytočte 210-323-323 nebo nám takhle nahrajte hlasovku do aplikace Rádia Kiss, abyste byli slyšet v éteru. O to nám samozřejmě vlastně jde, abyste si s náma zavysílali. Teď už Rybičky 48, Pekař a Léto 2.
3: Léto na

Kysáci moji milí, já tady projíždím vaše hlasové zprávy a mám na vás jednu malou prosbu. Já vždycky na začátku vysílání říkám, že vás prosím, když mi nahráváte hlasovky, abyste tam nahráli název písničky, ale i název interpreta, což znamená, kdo tu písničku zpívá, protože se mi tady hromadí zprávy, že mi napíšete název nebo namluvíte název písničky. Já tady zadám název písničky a mě tady vyjedou 3 interpreti. A teďka baboraď, jo, která z nich to je, že bych si tady jako losovala, to nechci úplně, jo. Ráda bych vyhověla vašemu přání a vy třeba budete myslet toho druhého nebo třetího interpreta a já se netrefím. A to by byla strašná škoda. Tak vás prosím pěkně, abyste mi určitě nahrávali Martin Trucker, Martin, jak vždycky tady říká Marty, mi tady taky nahrával zprávu, to bylo jediné, co mi tady utkvělo v paměti, protože já jména, to nejde dohromady. Mi tady posílal zrovna zprávu, že bych chtěl nechat zahrát písničku, ale neřekl od koho. Tak vás prosím všechny pěkně. Nahrávejte mi tam, kdo tu písničku zpívá, abych vybrala přesně tu zprávu pro vás. Teďka už Gigi D'Agostino.

0: Posloucháte Rádio Kiss, já nebudu zdržovat, protože teď mám na telefonu další volající a je to dáma, je to Jíťa. Jíťo, ahoj, já tě moc zdravím.
1: Ahoj, Kačinko, taky zdravím.
0: Ahoj, ahoj. Jíťo, tak řekni nám, jak pak trávíš dnešní noc?
1: Já jsem na noční, asi jako spousta ostatních.
0: Do kolika budeš pracovat?
1: Do 6.
0: Do 6, takže opravdu jedeme společně celou noc. Tak to je fajn, ale zase, že máme všichni takovouhle společnost. Aspoň teda já jsem za vás velmi ráda, protože samotný by mi tady bylo smutno. Tak já doufám, že i vy to vidíte nebo máte stejně a že si aspoň takhle můžeme trošičku pokecat. Jíťo, řekni mi, co budeme hrát a pro koho?
1: Tak já bych chtěla nechat zahrát písničku od Nikoly Šeda a bylo by to určitě pro všechny ostatní, co jsou dneska se mnou na noční a za chvilku se nám blíží dovolená, tak aby to rychle uteklo.
0: Je, tak to je paráda, kam se chystáš?
1: Já výjimečně letos nikam, pořídili jsme si zahrádku, tak budeme odpočívat.
0: Ale tak to je taky krásný, to je taky krásný. Zahrádka dělá radost a ta zeleň koukat na to, jak si to tam člověk udělal hezký. Ježíš Maria, to je veď.
1: Určitě, už se moc těším.
0: Tak jo. Šedá Nikola, musím ti říct takovou historku k tomu. My jsme minulý víkend strávili 3 dny na cestách s holkama a paradoxně, jak jsme byli jako hodně v autě, tak jsme si tam pustili i přesně tuhle tu písničku. A Nikola nám k tomu vyprávěla historky, jak to vzniklo, co a jak, co bylo na vystoupení. Tak je vtipný, že pak někdo jde a zavoláme, protože tuhle tu písničku zahraju třeba jednou za rok. Možná ani to ne. A ty jdeš a potom víkendu si necháš zahrát. Tak tohle by si člověk opravdu nevymyslel. Tak Jíťo, mám jí tady nachystanou a hnedka to do Nikče napsat, že jsem jí tady pouštěla, což bude být velkou radost. Měj se krásně, Jíťo, a užij si krásnou dovolenou. Papa, ahoj, ahoj.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun.
2: To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou.
1: Rozdali jsme přes 500 000
0: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Noční Jukebox.
1: Máme tady poslední Jukebox své přání této hodinky kysáci, moji milí, a bude to tentokrát patřit Jirkovi.
2: Ahoj Kači, prosím tě, mohla bys nám zahrát Chemical Brothers Go pro všechny řidiče, pro všechny dostávají a pro moji rodinu, která ještě spí a na kterou se moc těším, až dojedu dom z kamionu. Díky, ahoj.
1: Ahoj Jiříku, já tě moc zdravím a musím teda říct, že se mi hrozně líbí, jak tady krásně mluvíte o svých rodinách. Většinou to opravdu dělají dálkoví řidiči nebo řidiči kamionu, kteří pár dní nejsou doma, vždycky si tady vlijou srdíčko, jak už moc se těší na svoje děti, svoji paní. Je to hezký, i když vás neslyší, že na ně takhle myslíte a pošlete jim krásnou zprávu skrz éter Rádia Kiss. No, jak jsem říkala, je to poslední přání této hodinky, víc už toho nestihneme, ale nebojte, máme před sebou ještě 2 hodiny, takže telefonní číslo 210-323-323 nebo aplikace Rádia Kiska, mi pošlete vaši hlasovku a já udělám vše proto, abych vám vyhověla.
0: Radio Kiss.

0: Juboxy s datem 30. července stále pokračují. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzo Bohatá. Přeju vám, kysáci, krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Kysáci, milí, milí, vstupujeme do další hodinky nočních jukeboxů. Máme tady 30. července, kdy svátek slaví Bořivoj. Tak jestli kolem sebe nějakýho Bořka máte, no ne Bořivoj a Bořek asi, takže Bořivoje máte, tak mu samozřejmě nezapomeňte popřát. No a děti, co to pro vás znamená? Pro vás to znamená to, že půlka prázdnin je za váma, ale ještě tu druhou máte před sebou, tak si užijte hlavně ve zdraví, vám rodiče pevné nervy. No a my už tady jdeme plnit další jukeboxové přání. Tentokrát mám na drátě Sabču. Ahoj, Sabi.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Také řekni, jak ty zdravíš, jak ty trávíš prázdniny?
1: Trávím prázdniny většinou pevně.
0: Úděl všech dospělých, ano.
1: Přesně tak, bohužel. Prázdniny se neměla ani nepamatuju.
0: To jsme neměli nikdo, to ti naprosto rozumím. A nějaká dovča?
1: Dovču jsem sice měla, ale ta dovča byla jenom, že jsem prostě teda nechodila do jedné práce, dělala jsem druhou a jenom jsem byla doma v Čechách, takže nic extra.
0: Teda ty seš ale pracant, opravdu, klobouk dolů. Tak Sabi, máme tady noční jukeboxy, co ti budu hrát a pro koho?
1: A já tě poprosím zahrát mi Stayin' Alive a bude to pro mého kolegu, který dneska jede v kamionu společně se mnou a v sobotu měl narozeniny, tak tím tomu ještě jednou do celému éteru České republiky přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úspěchů a ať dobře dojedeme.
0: Dobře, tak jo, mám to tady nachystané krásné to narozeninové přání. Vybrali jsme Entrance a Stayin' Alive, protože jsme hledali Bee Gees, viď? A tam jsou ti Bee Gees zakomponovaní. Tak jo, Sabinko, já ti přeju krásný zbytek léta, kdybychom se náhodou neslyšeli. A odpočívej taky, holka, odpočívej. Ona ta práce nikam neuteče.
1: Já nevím, no ale tak za něco si musím ten odpočinek platit.
0: Je to tak, máš naprostou pravdu. Jak by říkali naše babičky, bez práce nejsou koláče a my prostě musíme makat, babi, viď?
1: Přesně tak.
0: Tak jo, Sabinko, měj se krásně a písnička letí
1: ty
0: za
1: taky.
0: Tebou. Ahoj, ahoj, děkuji
1: ahoj, moc, ahoj. Ahoj. Get real with the fever on the dance floor.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Pokračujeme ve vašich nočních jukeboxech, protože jsou to vaše jukeboxová přání a tentokrát to bude Věrka, která dostane prostor v éteru Rádia Kiss. Tak Věrko, jaké jukeboxové přání já ti můžu splnit?
2: Ahoj Kačí, poprosím tě abrakadabra od Lady Gagy pro ty, co v tuhle chvíli ještě nespí. A do rána času dosti, tak ať si to užijem. Ahoj a dík.
1: No, do rána času dosti, no to máš pravdu, ale už se nám to krátí, už to není tak strašný, hele, bude 16:30 a kdo končíte v 18:00, to už je, co by kamenem dohodil, tak ať vám to rychle utíká a snad vám k tomu pomůže právě Lady Gaga.

0: Chysáci moji milí, kdo jste na silnicích, tak máme tady jednu dopravní, tak prosím zbystřete. Stando, děkujeme za zprávu.
1: Ahoj, dálnice D5 z Rozvadova na Plzeň, 118. kilometr, nehoda kamionu, bacha na to.
0: Moc krát vám děkujeme, já jsem říkala, že pokud byste měli nějakou dopravní informaci, tak jelikož vlastně normálně neslyšíte dopravu tady během noci, tak ale určitě nám neváhejte poslat takovouhle zprávu, jako to udělal Standa, takže D5 z Rozvadova na Plzeň, je tam nehoda kamionu, tak hlavně opatrně, ať do toho nevlítnete. Stando, moc díky! Dream.

0: Pokračujeme v jukeboxech ve vašich písničkách na přání a já to nebudu zdržovat, protože na telefonu mám dalšího volajícího a tentokrát je to Antonín. Antoníne, ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, Kačenko, já tě taky zdravím.
0: Děkuji ti pěkně, jak pak se máš, Antoníne?
1: Já jsem dobře, teď jsem přišel z Pepelka z Luční, z Jelíčan. Dělám balikárně.

0: Tak zároveň kis, kdyby mi dělali džuke, no, takže uvidíme, jestli se... Jo, a ještě bych chtěl zahrát Romanovi, vlastnímu šéfovi, a ještě tí, jak se jmenuje, já nevím, jak se jmenuje, no.
1: Míša Dinhová?
0: Ano, jezdí na motorce. Ano,
1: ano, ano, ano, tak jo. Mám to tady nachystaný, Antonína, tak jdeme na Berušku od T-Boy. Směj se krásně, ahoj, čau, čau, ahoj.
0: Já si toho pánu Spinka poseknu.
1: Čau, čau, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
2: Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a bude patřit Pepovi Kamioňák z Ameriky. Ahoj Káťo, pro mého milovaného syna, který teď vyšel devítku se samýma jedničkama a píchla ho v LA včela, zahraj prosím tě Eminem Lose Yourself. Už je v pohodě a momentálně zdravíme z Dallasu. Dovezli jsme ketchup z LA a děláme zastávky, kde je něco zajímavého. Las Vegas kasina, LA, Hollywood, Colorado, motokáry a tak dále. Loni jsme se spálili na Kubě, letos včela na Six Flags, zrovna na ty 16. No a posilka, jak vidíš, pořád 59 versus 16. Pepa mi tady posílal i fotku, že kluci fakt makají v posilovně. Kluci teda klobouk dolů před váma. No a gratulujeme za samé jedničky v devíce, teda to je šprt. To se přiznám, to jsem teda neměla ani náhodou. Takže máváme do Ameriky, pouštíme Eminema, no a potom poslední hoďka před náma. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment,

0: Otevíráme závěrečnou hodinku nočních Juboxů tady na Rádiu Kiss. Zdraví vás Katka Brzo Bohatá a přeju vám krásné čtvrteční ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních Juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Krásné ráno, kysáci moji milí, otevíráme závěrečnou hodinku nočních jukeboxů s datem 30. července, kdy máme čtvrtek a svátek slaví Bořivoj. Začneme to hezky oslavně, protože Žaneta mi tady chtěla popřát někomu.
2: Krásné dobré ráno, Kačinko. Moc bych tě poprosila o zahrání písničky pro dnešní dva oslavence, které mám kolem sebe. A především to pro mýho tatínka Zdenečka a pro kamarádku Janičku, oba dva dnes slaví, tak prosím zahraj jenom jim od vás, od Holek a Rybiček, já dneska slavím. Moc krát děkuji, mějte se krásně, papá Žanda.
1: Žando, taky já se přidávám a přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a pohodu v životě. No a teď už oslavná písnička Rybičky, já dneska slavím.

0: Noční Jubox.
1: Vítus s nám dohrali na rádio Kisa. Martin nám řekne, jaká skladba zasní éterem hnedka následovně.
2: Krásné ráno, Katko. Já bych chtěl nechat písničku zahrát Follow Me od Lange a bylo by to pro všechny kysáky, pro všechny noční letce, pro taxikáře, pro kamionistu Peťuli, která má dovolenou, pro všechny matoukáře, koňase, kouňase, pro všechny lidleráky a samozřejmě pro tebe, díky, Trucker Martin.
1: Tak Martine, konečně jsme se domluvili, od koho, že ta písnička má být. Samozřejmě kamionajda Peťule, ať má krásnou dovolenou, my se na ní budeme těšit zase příště. A Marťo, tobě přeju krásný čtvrtek, ahoj.
0: Radio Kiss.

0: Kysáci moji milí, máme před sebou poslední tři džuboxová přání, tak pojďme toho vzít trošku vícero na jednou. Lukša.
1: Ahoj kačí, tady Lukša. Mohl bych tě poprosit o zahrání nějaký písničky, výběr nechám na tobě, pro tebe do rádia, pro všechny kysáky, a Mirdovi Řebikovi a jeho rodině a všem kamarádům do FCC Noční letky na Regios. Díky moc, ahoj Lukša.
0: No a Monča nám řekne, cože to budeme hrát?
2: Ahoj kači, chtěla bych pozdravit všechny posluchače Rádia Kiss, tady je Moni z Rakouska. Dlouho jsem se neozvala, ale protože po roce dělám noční, tak bych vás chtěla poprosit o zahrání písničky od Fiesta The Business. Bylo by to pro všechny, kdo mají noční a kdo mají rádi tuto hudbu. Děkuju moc, Moni.
0: To nevadí, že jsme se Moni dlouho neslyšeli, podstatný je, že si se nám zase ozvala. Tak krásné ráno. Let's get down.

0: Tak je to tady, je předposlední jukeboxové přání a já vítám ve vysílání Rádia Kiss Pavla. Ahoj Pavle, krásné ráno.
1: Ahoj, ahoj, taky k vám, přejem krásné ráno.
0: Ahoj, jak pak ho trávíš?
1: No právě na cestě v autě do práce.
0: Tak doufám, že to nebude nadlouho a že třeba budeš mít čas jít se schladit právě do té vaší žermanické přehrady.
1: Ano, přesně tak, odpoledne, odpoledne, výborná.
0: Tak to je paráda. Tak Pavle, co ti můžu zahrát?
1: Tak ty jsme si jít vaši pro všechny kysáky a hlavně pro děti všechny, protože to utíká, konec polovina prázdnin.
0: Ano,
1: poletí.
0: Je to tak. My jsme to včera s mojí dcerou zmiňovali, ona říká, mami, a půlka prázdniny v prachu. Já říkám, no, ale druhá je před váma, tak ono to, ono. Ona mi říká, kdyby takhle rychle utíkal i školní rok, já říkám, ale on utíká, vám se to jenom nezdá.
1: Je to tak.
0: Tak jo, Pavle, tak co budeme hrát, už jsme slyšeli. A pro koho vlastně taky? Tak jo, tak já ti děkuju za zavolání. Přeju ti krásný, teplý sluneční den a třeba někdy příště tady u nás na Kisu. Ahoj, ahoj.
1: Tak, ahoj.
0: Čau, čau, ahoj taky. No a Kis jsme si chtělo více rozvás, posluchačů Rádia Kis, což nás samozřejmě velmi těší, tak i pro vás ostatní, pojďme si dát teďka tu naši kysáckou hymnu.
2: Rádio Kiss.

0: A je to tady, kysáci moji milí, je tady poslední Jivox své přání a to znamená, že já se s váma budu loučit. Ale ještě než tak učiním, tak si poslechneme, cože to budeme hrát. Vlastíku, je to tvoje.
1: Ahoj, ahoj, kačenáčku. Já bych se chtěl nechat zahrát od Juniora Jacka Stupid Disco. A bylo by to pro všechny, co stávají, ať mají hezký den, který bude zrovna hezký. Takže všem pěkný den přeju. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, ano, má být krásně, tak si užijte čtvrteční, krásný letní den. Teploty opravdu mají být velmi vysoké, tak nezapomeňte dodržovat pitný režim, nealkoholický samozřejmě, a třeba se někde schladit na nějakým tou koupávku. Já vám přeju krásný den, budu se na vás těšit zase příští týden ze středy na čtvrtek. No a teď už se s váma loučím a pouštím tady svého kolegu Martina Hovorku, který zaskakuje za ranní trojku, která je na zasloužilé dovolené. Kysáci, mějte se krásně a za týden ahoj!

0: Bezmála 6. hodina, 5.58, ranní Kiss pro 30. červenec je na značkách.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Ještě než odstartujeme první dnešní zprávy, tak se mrkneme na silnice. Problémy jsou právě teďka na dálnici D1. Jedete-li z Ostravy na Brno, dávejte pozor na 323. kilometru. Tady máme u sjezdu na Nový Jičín havárku kamionu. A pokud vás čeká cesta po dálnici D7 na Prahu, tak se začíná tvořit první ranní kolona, a to před sjezdem na letiště, a to kvůli dopravnímu omezení. Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Hezké ráno. I did.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes čekáme horké a slunečné počasí, obloha bude jasná až polojasná. K večeru bude přibývat oblačnosti. Teploty v maximech vyšplhají na 33 až 38 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Senát schválil růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun pro rodiče dětí narozených od ledna 2027. Zároveň vyzval k zavedení valorizace. Senát také schválil změny v superdávce, podle kterých se podpora na bydlení nově stanoví podle okresů a ke zranitelným budou patřit samoživitelé s dětmi až do 15 let. Rozsáhlé požáry u Bordeaux se v noci na středu nešířily. Boj hasičů s ohněm má ale podle předpovědi v následujících hodinách stížit nárůst teplot a zesílení větru. Teploty mají v oblasti překonat 40 stupňů Celsia. Požár v departementu Gironde spálil od minulého týdne více než 42 tisíc hektarů a donutil k evakuaci přes 220 tisíc lidí. Situace v okolí Madridu je zatím příznivá. Důležité budou následující hodiny. A teď zpátky domů.
2: V místní části Babí patří stavba obchvatu Náchoda k technicky i vizuálně nejzajímavějším úsekům celé trasy. Právě tady se budovaná silnice dostává z tunelu Dolní Radechová do otevřené krajiny směrem k Bělovsi a státní hranici s Polskem. Dominantou úseku bude estakáda dlouhá 330 metrů. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Jakub Menšík vstoupil do turnaje ve Washingtonu vítězstvím nad domácím tenistou Trevorem s Wadeou 6-2, 6-7 a 6-3. 17. hráče světového žebříčku po soupeři z páté stovky čeká ve druhém kole další Američan Brandon Nakashima. Tomu patří v pořadí ATP 33. pozice. Zprávy v jedné minutě odstartovaly ranní KIS a slovo má Martin Hovorka.
3: Ale dobré ráno, děkuji za slovo, Terko. Jsem nabitej jak zajíček Duracell. 6.05, to je aktuální čas. Začínáme, tady jsou Everything But The Girl.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: D. Posloucháte Radio Kiss, den D, kdy bude asi nejvíc stupňů celého týdne. 35, možná dokonce to zítra ještě bude překonáno, čili musíme teďka se semknout a těch 36 stupňů vydržet. Uvidíme, zdali padnou nějaké rekordy. Budem vidět. V každém případě já jsem sondoval, jestli nemáme tady ve skladu nějaké mlžítko. Hodila by se soutěž o mlžítko, ale prý nemáme. Tak zkusíme třeba sehnat do příštího roku, že bychom naskladnili mlžítka v barvách Kisu a rozdávali bychom vám je. Hodilo by se to. Opravdu jako mlžítko v těchto dnech, to je podle mě v topu. No a co vy, jak se máte? 210 320 323. Zeptám se našich posluchačů, kteří se teď prozvodí na naší linku. A já bych chtěl slyšet nějaký hlas. První hlas v novém dni vás, posluchačů. Dopak je tam. Krásné ráno. Ahoj.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: To je sympatický hlas. Úplně vyspinkaná do růžova, slyším.
1: No, ano, dá se říct, že ano, jedu do práce, super.
0: Jak se jmenuješ, prosím tě, křesní jméno?
1: Jana.
0: Janičko, Jana. A mohla jsi spát, Janičko, on dneska je totiž podle mě úplněk.
1: No, pravda, přiznám se, nebylo to ono úplně.
0: Nebylo to, já jsem se normálně několikrát za noc zbudil a to se mi nestává. Já říkám, už budu stávat, ano. A ono bylo půl druhý, pak bylo půl třetí, no. Pak bylo půl čtvrtý a říkám, zaplať pánbu, že už teďka můžu půl pátý stávat.
1: Jasně, mám to stejný teda.
0: Fakt, to je divný, ale nikdy to, na mě to nikdy nepůsobilo, asi jak člověk stárne.
1: Asi to bude tím, asi. Ano, taky nejsem nejmladší.
0: Tak ti přeju a úspěšný den a zvládni to, ať nejseš unavísek v práci dneska.
1: Ano, děkuji, tobě tež.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Kdo je s námi v éteru dál? Krásné dobré ráno, tady je Martin Akis.
2: Ahoj Martine, tady Pavla. Krásné
0: kam tě zdravíme? Ráno. Pájo, kam tě zdravíme?
2: Prosím, jsem teď na Benešovský, jsem směrem do práce.
0: A cesta, jaká je teďka Benešovská? Teďka bývá ucpaná po ránu.
2: Plně, pohoda, jsou prázdniny, takže pohoda.
0: Je to znát. A práce jako je těžká o prázdninách, anebo je to takový letní režim u tebe?
2: Opravdě je to letní režim.
0: Je to letní režim, to je dobře, to rádi slyšíme. Tak děkujem za telefonát a přeju ti šťastnou cestu.
2: Děkuju a dej si dobrou kávu, já si taky dám.
0: Počkej, já se natáhnu se, mám udělanou čerstvou.
2: Super, já budu mít
0: počkej,
2: za 15 minut.
0: Ta je vynikající, tak rychle, já ji teďka během písničky dopiju, aby nevystydla, víš jak?
2: No jasně, kafe má být černý, hořký a horký.
0: A horký, já jsem ta zjistil, že jsou i třeba lidé, kteří pijou studenou kávu, že to nechají jako vystydnout a pak to teprve vypijou.
2: No, dobrou chuť.
0: Dobrou chuť. Tak ahoj, hezký den, dobrou chuť.
2: Krásný den, ahoj.
0: Čau. No a do třetice zdravíme jakým směrem? Ahoj. Je tam někdo, nebo se nás někdo lekl?
3: Čau, tady Milan.
0: Milane, jak se máš po ránu? Schrň to, pracovně. Ale dobrý, jako pracovně 1 až 10, kolik bys tomu dal bodů?
3: Tak 5-6.
0: Hele, kdyby se zeptal ty mě 1 až 10, tak za mě 10! Já jsem tady šťastný. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Čau. Stejně to skvělý chodit do práce jako za zábavou. To je pecka. To bych přál každému mít práci jako zábavu. Tayo Cruz, dobré ráno, 6 hodin, 11 minut.

Je 6:45, doufám, že jste dneska vyrazili do práce v tričku nebo v nějakém letním outfitu, protože bude opravdu hits. Má být víc jak 35, to jsou takové jako prognózy pro dnešní den. A horko mají také na Slovensku, ono o tom mluví jako celý náš kontinent, celá Evropa, že je opravdu hits. Víte, požáry ve Francii a tak dále. Ale mají horko i na Slovensku a přátelé, vysychá jim jednak koryta řek vysychají na Slovensku. Ale pozor, dokonce i místa, kde normálně je zelená tráva, tak jsou seschlá. A přátelé, já jsem teďka narazil na fotografii ze slovenského města Martin, kde přišli jako s unikátním řešením ke zkrášlení svého areálu. Oni tam mají nějaký teďka festival, tam budou mít ve městě Martin na Slovensku. A protože chtějí, aby tento krajanský festival jako vypadal hvězdně, tak seschlá křoví ve městě Martin natřeli a nastříkali zelenou barvou, aby to křoví vypadalo jako hvězdně. Aby návštěvníci nemohli říkat, podívej se, oni si to neumějí ani zalejt. Takže vzali normálně zelenou barvu, zelený postřih a prostě já si říkám, tohle jako opravdu snad není ani možný. No, asi tam zřejmě řádil nějaký sprayer frajer se zelenou barvou. Tak si dáme o něm písničku. Slovenská hitovka, tyjo, Michaela Paštěková, to jsou jasný 90.

Na poměrně aktuální téma, kdy na Slovensku vzali zelený barvy a nastříkali uschlý křoví, aby to vypadalo svěže a neoschlé. Město, slovenské město Martin, tam před radnicí tam řádili se zelenou barvou nějaký frajeři. Jako přátelé, to se dělalo v 80. letech, ne tohle? To jsou taky ty Potěmkinový vesnice, nebo jak se tomu vždycky říkalo? Takhle upřímně řečeno, měli bychom trošku přidat tady v České republice, abychom je dohnali. Ale na Slovensku jedou bomby, jo. Tak David Guetta a Andrea Bocelli, dobré ráno, v 6 hodin 19 minut.

0: Ranní vysílání Rádia Kiss, 6 hodin 22 minut, Martin Hovorka s vámi. Máme pro vás mraky cen, jednak ranní balíčky, kde je to nejlepší z našeho Kiss shopu. Ty dáme za ranní kachnu, stačí odhalit nějaký blábol, nějakou fake news, nějaký nesmysl, který tady ráno zazní. Pak tu máme pro vás také možnost dostat se do podzemí, protože nabízíme rodinné vstupenky do jeskyní. I o ně budeme soutěžit dneska po ránu. No a přátelé, tím zlatým hřebem je 7000 korun. I dneska si zahrajeme hru 7-7. Schválně za malý moment si můžeme připomenout, jak to dopadlo včera. No a aby to nebylo jenom o soutěžení, tak samozřejmě muzika. Ta nejlepší muzika, kterou můžete dostat v českém éteru. Třeba naše posluchačka, ta je nejšťastnější, když hrajeme takovou muziku, jaká se líbí nejenom jí, ale třeba i její dceři. Ahoj!
1: Jasným ukazatelem toho, co je nejlepší, je moje 15letá dcera, když ona poslouchá tu samou hudbu, kterou já poslouchala v jejím věku. Takže pojďme na 90 a vůbec o tom nebudeme diskutovat. Tak čau.
0: Tak jo, tak si dáme jednu pecku z 90. Na dobré ráno.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Za malý momentík už bude 6:30 a pomalu směřujeme k 7. hodině, kdy budeme opět rozdávat prachy. Tak, přátelé, třikrát po sobě jsme rozdali 7000 korun, protože padla 6 na naší hrací kostce. Pak tam ještě byla 5, tedy 5000 korun. A já jsem pořád čekal, kdy se ty výkony té naší kostky vyváží. No a včera se ozval posluchač Adam a upřímně řečeno, bylo mi ho krapet líto, i když on to tak vůbec nebral. Uvidíme teda, kam se dostaneme dnes. Adame, je tam jednička. 1000 korun.
2: A nevadí, já jsem šťastný, že jsem se dovolal.
1: Ano, Adam to bral sportovně včera, 29. července. Každopádně já jsem se bezprostředně po tom soutěžení Adama ptal na jeho pocity. Co tomu říká?
2: Ale perfektní, taky se hodí, viď?
1: No, tisícovka hodí se. A otázka další zněla, jestli si koupí něco, co by si normálně nekoupil za tu tisícovku.
2: Já si přispěju na ty sluchátka tu tisícovkou, ona každá korunka se hodí. On se mi to fakt jako rozbil, mě přestalo hrát jedno sluchátko. A
1: jedno ucho jako, ti přestalo hrát.
2: No, jedno ucho a jako, tak si to tomu přispěju takhle.
1: Tak si koupíš aspoň nějaký trošku vafous lepší.
2: No jo.
1: Tak hlavně, aby v těch sluchátkách hrálo Radio Kiss jenom.
2: No tak to je samozřejmě, já poslouchám každý den.
1: Tak přátelé, uvidíme, kolik na hrací kostce padne dnes. Každopádně to číslo, které padne na kostce, násobíme tisícovkou a kdyby náhodou padla šestka, dáme až 7000 korun. Tak za půl hoďky, jo?
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Radio Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Pokud jste právě teďka na dálnici D1 a jedete z Brna na Ostravu, pozor, na 299. kilometru, je to u exitu na Lipník, tak právě v těchto místech se nachází nebezpečný předmět přímo na vozovce, tak tady raději zbystřete. Hlášen máme také silný provoz na dálnici D1 ve směru na Brno od Prahy. Už na 187. kilometru se začínají tvořit první kolony. No a stejně tak to je na příjezdu do hlavního města po dálnici D7 od Chomutova. Kolony aktuálně startují už u Tochoměřic a to je 3. kilometr. Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Radio Kiss počasí.
1: Venku dnes čekáme horké a slunečné počasí, obloha bude jasná až polojasná. K večeru bude přibývat oblačnosti. Teploty v maximech vyšplhají na 33 až 38 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Počet požárů elektrokol a elektrokoloběžek v Česku během 5 let vzrostl víc než 14krát. Nejčastěji vzplanou při nabíjení poškozené baterie. Hasiči proto varují před nabíjením přes noc i v únikových cestách. Podle nich zatím stojí především rychlý rozvoj elektromobility a rostoucí počet elektrokol i elektrokoloběžek v provozu. Bývalý polský premiér Morawiecki oznámil vznik nové parlamentní frakce se 40 zákonodárci. Stalo se tak po rozkolu ve straně Právo a spravedlnost ohledně dalšího směřování hlavní polské opoziční síly. Morawiecki uvedl, že zůstává v opozici. Současnou vládu premiéra Donalda Tuska považuje za hroznou.
0: Sport.
1: Patrik Augusta je dalším trenérem, který má hokejistům Sparty pomoci ukončit dlouhé čekání na extraligový titul. Pražané naposledy slavili v roce 2007. Od té doby na 9. triumf v nejvyšší soutěži nedosáhli, i když každoročně patří k hlavním uchazečům. 56-letý kouč, který v předchozích 3 letech působil u reprezentační 20 a na mistrovstvích světa s ní získal 2 bronzy a 1 stříbro s vysokými nároky a očekáváním počítá. Sázet chce především na charakter, profesionalismus a tvrdou práci. A po zprávách pokračuje ranní Kiss.
2: Yes! Zdravím všechny na cestě do Chorvatska i vás, kdo se teďka jdete koupat v chorvatském moři a posílám vám karmičku samozřejmě.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.
2: Chorvatská letní klasika, my zdravíme na Jadran a posíláme písničku Sedam Dana. Tak ať se vám s Rádiem Kiss dobře vstává do 30. července. Yeah.

0: si představte, že u nás dneska bude větší horko, jak v chorvatském Splitu, tak pokud se chcete ochladit, musíte do Chorvatska.
1: Ranní šot.
2: Ranní šot.
0: Říkal jsem si, že bychom si měli dát taky nějakou písničku, která bude nakopávačkou pro vás, pro všechny, kdo se právě teďka probouzíte a které z vás čeká takový ten horký den třeba někde v práci. Tak jestli už pomalu se budete vydávat z domova na tu horkou cestu do práce, tak já mám písničku připravenou, jmenuje se Sunny a je to slavný hit ze 70. let, ovšem v takovém novějším kabátu, o který se postaral, je dánský, je to, ano, ne, holandský. Holandsko-marocký DJ a producent Rehab, který je teda jako nejvýraznější osobnost současné globální taneční scény a postará se o skvělý remix, tak já vám tu písničku dám a během toho, co si budete užívat, tady tu letní pecku a také to dnešní letní ráno, tak zapřemýšlejte, kde mají tu nejstudenější limonádu, to nejstudenější pivko a ten z vás, kdo mi napíše místo, kde mají nejstudenější chlazený nápoj, tak vyhraje dobrý pocit. Tak dejte vědět, třeba inspirujeme naše posluchače, kam vyrazit na vychlazenou limču. Toto je ranní šot pro 30. července. Dobré ráno.

0: Volala mi teďka jedna posluchačka, říkala, že na nějaký benzínce dělají ledový kafe tak, že nejprve vyndají namražený kelímek z mražáku, že to je jako opravdu jako velká vychytávka. Tak přátelé, to je jedna věc, kterou můžeme vyprobovat, abychom se dneska ochladili. A nebo teďka jsem našel, jsem se radil s chatem GPT, normálně s umělou inteligencí. Lze si doma vyrobit vlastní mlžítko, teda. Ale jak jsem se koukal ten návod, asi bych to nezvládl, jako běžný člověk. Tam je potřeba trošku fištrona, takže lepší možná mlžítko využít někde na náměstích České republiky, protože teďka jich je opravdu spoustu v ulicích naší země, mlžítek, to je teďka jako velký trend.
1: Ej, dobré rakovárty, hovorka, srandy motorka, jaj, cítíš to, počuješ to, to léto jde a s tebou to je ještě lepšie. Prajem ti krásne vysielanie, krásny deň, krásny čtvrtoček, malý piatoček a všetkým. Čauko, kakauko.
0: Nazdar, dobré ráno.
2: Raní kys. Každý všední den od 6 do 10.

0: Hezké dobré ráno, když jsme u těch nápojů, které jsou opravdu ledové a jak jsem se před okamžikem ptal na místo, kde mají nejstudenější limonádu nebo pivo, tak se vás ozývá poměrně dost. Třeba Simona odkazuje na jednu pizzerii v Břeclavě, kde nejprve nachladí půl litr a teprve poté do něj načepují studené pivo. Takže zdravíme Simonku, stejně tak jako Davida, který vzpomíná na dovolenou ve Slovinsku, kde navštívil Bohýnské jezero a tam přímo v kempu točili českého kozlíka. Ale pozor, oni to přechladili, nahonili to nějakým způsobem COčkem, že to bylo jak perlivej led s příchutí piva. Takhle to mají ve Slovensku. Tak to jsou takové jako možnosti, kam třeba případně zajet při vašich cestách a kde si dát opravdu ochlazený nápoj, jenom bacha na angínu. Ať to nepřežijete, ať potom nebolí v krku a nejsou z toho nějaké další nepříjemnosti. Blíží se 7 hodina a víte, co to znamená v 7 ráno.
1: Až 7 000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
2: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
5: Rádio Kiss.
6: Be happy.
7: Hi, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

0: My jsme tady před 7 hodinou začali hledat místa, kde mají to nejstudenější pití, nejnamrazenější limonádu či pivko a našli jsme místo, které je podle mě úplně nejvíc a nejlepší a to bych úplně jako ocenil tady naší posluchačku Soničku, že jí napadla i takováhle věc, která by se dala v těch hicech a vedrech navštívit. Ahoj!
1: Dobré ráno, Martine. Já mám to nejstudenější pitíčko a to je můj potůček v naší vesnici, kde jsem se narodila. Tam je totiž v lesíčku křišťálově čistý a taky úžasně ledový potůček, hlavně v létě. A z toho já piju, protože nic studenějšího a tak osvěžujícího prostě neexistuje. No, já na to pivo hold nejsem, no. Tak si piju čistou vodičku.
0: Ta studánka, ale výborný, zajít ke studánce. Do potoka. To je i taky to zážitek. Někde jste na túře, v horách a ty tam teče ten potok horskej, tak se osvěžíte, nalijete si vodu za krk, dáte si 2-3 loky z dlaně, to je pecka, nebo přímo ze studánky, to je

0: Pane učiteli, už je čas, bude 7 hodin. Abychom nezapomněli na 7-7. Já úplně vidím, tady historka, ukázka, vrchní, tyjo. Počkej, to není vrchní, to je to. To je ten druhý film, to je Kulovej blesk vlastně. Ne, úplně jinak, přátelé, to není. Márečku, podejte mi pero, samozřejmě, tak do třetice jsem se chytil, to je dobrý. Filmový expert.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Ještě, že přijde příští hodině Katka Čepelíková, aby nás trošku narovnala s těmi filmy. Každopádně, přátelé, než se vrhneme na 7 v 7, tak mrkneme i na dálnici D5, kde nám housne provoz mezi 4. a 2. kilometrem. Je to kvůli zúžení z důvodu dopravní nehody, která se tu stala. Jsou problémy i na dálnici D1, příjezd do Brna od 179. kilometru hlásí kolonu, a to až k odbočce na D2. Tento úsek pojedete kolem půl hodiny. No a mrkneme se i na situaci v Praze, aktuálně ulice Zenklova, tady máme hlášenou srážku osobáků, motorky i tramvaje. Probíhá vyšetřování nehody, ulice je dočasně uzavřená pro provoz. Jděte opatrně, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám zkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
1: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio KISS počasí.
2: Venku dnes čekáme horké a slunečné počasí, obloha bude jasná až polojasná. K večeru bude přibývat oblačnosti. Teploty v maximech vyšplhají na 33 až 38 stupňů Celsia.
1: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
2: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se jedná o dvojnásobek částky. Zvýšení předpokládá vládní novela o státní sociální podpoře, kterou schválil Senát. V doprovodném usnesení vyzvala horní komora kabinet k tomu, aby připravil zavedení automatické valorizace rodičovské. Předlohu, která upravuje také takzvanou superdávku, dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Při přípravných pracích v přírodní rezervaci na albánském pobřeží, kde má vzniknout rozsáhlý hotelový komplex, spojený s rodinou Trumpových, vznikly podle nevládních organizací a vědců nenapravitelné škody. Výstavba podle nich ohrožuje krajinu i faunu. Proti developerskému projektu spojenému s Trumpovou dcerou Ivankou a jejím manželem se od konce května v albánské metropoli Tiraně konají pravidelné protesty. A teď zpátky domů.
3: Nabídka nových bytů v Praze ve druhém čtvrtletí letošního roku mírně vzrostla. V developerských projektech bylo v nabídce na pražském trhu k prodeji zhruba 7 tisíc bytů, což bylo nejvíce za posledních 10 let. Cena se většinou pohybovala okolo 180 tisíc korun za metr čtvereční. Z metropole Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Fotbalisté Jablonce dnes v odvetě druhého předkola konferenční ligy přivítají Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy v přestřelce 2-3 a pokud by se jim dvojutkání nepovedlo otočit, rozloučili by se účinkováním v soutěžích UEFA hned na začátku. To byly zprávy a teď už soutěž 7 v 7, tak hodně štěstí.
1: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia KISS a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Krásné dobré ráno, 7 hodin, 6 minut a je nejvyšší čas hodit kostkou a udělat radost našim posluchačům nebo posluchačkám. Uvidíme, kdo se konkrétně teď dovolá. Haló, dobré jítro.
3: Dobré jítro.
2: Jak se jmenuješ?
3: Tady Pavla.
2: Pavlínko, jaké máš dnešní ráno?
3: O, pracovní.
2: A? Řekla jsi si, že během toho, co vaříš si kávu, že by si mohla i zvládnout zavolat sem kam na Kiss, viď?
3: Ano.
2: A tak se stalo, ty jsi tady s námi v éteru, jsi trošku jako vyukaná a překvapená, že jsi to podařilo, viď?
3: Jo.
2: Spousta posluchačů, třeba včera to byl náš posluchač Adam, který vlastně vyhrál jedničku, protože padla, vyhrál tisícovku, protože padla jednička, tak říká, že největší výhrou je, že se vlastně vůbec dovolal. Máš to podobně?
3: Přesně tak.
2: Tak prosím tě, já si myslím, že můžeme se vrhnout na dnešní házení. Já zapínám kameru, abych to zdokumentoval, kdyby si chtěla vidět, jakým způsobem jsme se dostali k té výhře. No a teď už si můžeme jenom držet palce.
3: Dobře.
2: Tak prosím tě, já ani nedutám. Máš to podobně?
3: Ano.
2: Tak hele, kostka. Mám tu horní stranu kostky nějak speciálně natočit? Na nějaké jako číslo, které si myslíš, že by třeba mohlo napomoci tomu, kam se to potom stočí, až to hodím?
3: To až, je jedno. Je to jedno. Já budu ráda, když...
2: Prostě to mám jen tak jako hodit, prostě mám to hodit naslepo.
3: Ano.
2: Jo. Já třeba vždycky, když jsme házeli ve hře Člověče nezlob se, tak já jsem vždycky to natočil, aby na té horní straně byla šestka. Tak jsem to jako poplival pro štěstí tu kostku a pak jsem to teprve hodil vždycky. Nemáš takovýhle nějaký rituál, když hrajete Člověče nezlob se?
3: Nemám.
2: Nemáš.
3: Ale můžeš to udělat.
2: Můžu to udělat, jo? Dobře. Tak já, hele, natáčím to na šestku, udělám pro štěstí, rozumíš? A hodím to do té věže, Tak a prosím tě. Tenhle ten můj nápad úplně nevyšel s popliváním šestky, nevadí. Protože padla dvojka, máš 2000 korun.
3: Děkuju.
2: Radost tam je, aspoň drobná?
3: Ano.
2: Jsi zaskočená, podle mě, jsi stále zaskočená. Pořád ty emoce nejdou ven, ale já si myslím, že až položíš sluchátko, tak teprve potom začneš oslavovat, že dneska můžeš vzít holky na zmrzku z práce.
3: Přesně tak.
2: Přesně tak. Tak já vás zdravím, ať toho jsi v kanceláři někde?
3: Ne, já jsem na obrobině.
2: Kdeže seš?
3: Já jsem obráběčka kovů, takže...
2: A obráběčka kovů, takže seš někde v nějaký velký továrně asi. Tak zdravíme, ahoj, čau.
3: Ahoj.
2: Obráběčka kovů vyhrála 2000 korun. Gratulace.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

7 hodin, 13 minut, krásné dobré ráno. Zdravíme také Pavlu, která se před okamžikem dovolala do naší hry 7-7 a odnesla si 2000 korun. Tak a přátelé, pokud třeba také vyhrajete nějakou takovouhle hezkou sumičku v naší hře, tak to můžete vzít a pozvat kámoše na pivo. Já jsem byl s přáteli si sednout předevčírem, šli jsme na zahrádku odpoledne, pak se to protáhlo až do večerních hodin. Ale co jsem chtěl říct, a na to si dávejte fakt bacha, měl jsem vosu v pivu. Seděli jsme, prostě pohoda, vychlazený pivko, najednou lup. A to je takový to, jak prostě chcete se napít, a je to ta vteřina, kdy víte, že tam něco plave a už ten mozek to nedokáže vrátit, ten okamžik, abyste to do sebe nehodili. Ale ten mozek zareagoval tak rychle, že mi došlo, že nesmím polknout. Takže jsem tu vosu i s tím lokem měl v puse, no a zareagoval jsem teda podobně v tom posledním momentu možným, že jsem to vyplivl před sebe. Tam ten chudá kamarád seděl naproti mě, teď mu tam přilítlo to s tými pusy, říká, co děláš? Říkám, vosa v pivu. Takže přátelé, opravdu na to myslete, já jsem na to nemyslel, asi jsem dlouho neseděl na žádný zahrádce, takže až si pojďte sednu na zahrádku, myslete na to, že před každým napitím se piva nebo nějaký limonády, tak se podívejte, jestli tam ta vosa neplave, aby vám neskončila v puse, protože byl by to malér, kdybyste potom polkli a nějak vás tam poštípala v tom krku. Je, ani si to jako nechci představovat, co by se mohlo dít. Takže přátelé, takové varování, ale občas je dobrý si to říct a myslet na to, aby se nestal žádný nějaký průšvih. No a když už jsme se tady bavili o vosách, mám tady i jednu vosí písničku, kterou udělal před časem Kapitán Demo. To je vyloženě letní hit, jmenuje se Vosy.

Show. Ty potvory vosy mají letos sakra žízeň. Jak jsem seděl v té restauraci, kde jsem měl tu vosu v tom pivu, které jsem se skoro napil a skoro jsem polknul, tak to byl takový jako wrestlingový zápas roku, Plzeň versus Vosa. Ne, dávejte si bacha a vlastně měl bych tady takovej hack, takovou vychytávku, jak tomu předejít, tomuhle průšvihu, tak buď to topit pivem, pardon, buď to topit brčkem to pivo, což samozřejmě není to úplně jako ten šálek jako kávy, dobrý, správnej, takže jako pít brčkem, tak maximálně jako nějakou limču a přes to pivo, a to už jako vypadá stylově, tam je možnost dávat si potácek, zakrýt potáckem, aby tam ta vosa nevlítla a pak se omylem nenapili. Tak jsme trošku jako varovali, jako i preventivní vstup, ale přátelé, byl na snadě, protože jsme ti možná zachránili spoustu malérů. Hezké ráno. Ranní Kiss. Každý všední den.

0: 7.22 a máme tady jednu opíchanou teďka v éteru, protože jí píchla vosa, přímo to máme vlastně přímém přenosu, protože je to jenom pár hodin, pár dní, co naše posluchačka dostala pigáro, ale na opravdu jako nepříjemný místo. Je to vlastně to místo, kde jsem i já mohl být opíchanej.
1: Ahojky vosa, no, tak jako to mi povídej, 10.7. přípravy na svatbu a večer 9 hodin píchne vosa dortu, protože ji nevidíš, je tam, takže záchranka, jako byla to pecka, naštěstí to nebyla moje svatba. Záchranáři pomohli, těm děkuju. A druhý den teda, to bylo mnohem lepší, ale masakr.
0: Tak zdravíme záchranáře, že se o nás takhle hezky starají a že uměli zasáhnout i v tomto případě. Ano, jak znělo v písničce Kapitána Dema, kterou jsme hráli před malým momentem. Vosy, vosy, všude jsou vosy. Kysáci, dávejte bacha, ať nedostanete pigáro.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Krásné dobré ráno, 7 hodin 26 minut, jsme v podstatě těsně před víkendem, ještě dnešek musíme překonat práci a pak už zítra budeme v té práci už jenom přemýšlet o víkendových aktivitách. Každopádně ozvají se posluchači, kteří vědí, co se bude konat ve východních Čechách v Litomyšli. Už to začalo a bude to probíhat až do neděle. Ahoj!
1: Jsem chtěl zároveň i pozvat všechny posluchače do Litomyšle, kde se ode dneška koná Litomyšl Fest, což je akce, kde je kolem 90 filmů, 12 hudebních kapel, jo, a je to prostě zážitek. Budou tam i debaty s herci, s režiséry, prostě se všema, co se podíleli na různých filmech. Bude to mega velký, bude to do neděle, tak jestli můžu, tak takhle, ať to každý slyší a přijďte, Litomyšl, Litomyšl Fest. Čau, Luboš.
0: Děkujeme, Luboši, za pozvánku a když jsme u těch filmů, tak za malý moment po půl osmé letní prázdninová promítačka Katky Čepelíkové, což je naše filmová expertka. Ona na základě několika indicí vám dá možnost hádat film, který bude patřit mezi letní filmovou klasiku. Včera jsme vzpomínali na Tomáše Holého v komedii Jak dostat tatínka do polepšovny. Měli jsme tu tento týden i Ravťáky. Tak co dnes? Jaká další filmová klasika proběhne éterem Rádia Kiss?

0: S Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte rádio Kiss, jsou problémy na dálnici D6, máme dopravní nehodu před Prahou.
2: Čau Kysáci, D6 ve směru do Prahy, zhruba 6. kilometr, je tam nehoda, začíná se to štosovat. Tak opatrně, ahoj.
1: Je to za sjezdem na Jeneč a jsou tam dvě nehody za sebou. Jsou problémy také na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Od Tuchoměřic je kolona na zhruba 10 minut a stojí nám také D1 podél Brna, a to ve směru od Prahy. Ty první kolony jsou už od 179. kilometru. Buďte opatrní, jestli máte i vy informace z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: ten tvůj. Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss počasí.
2: Venku dnes čekáme horké a slunečné počasí, obloha bude jasná až polojasná. K večeru bude přibývat oblačnosti. Teploty v maximech vyšplhají na 33 až 38 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: V prezidentských volbách za rok a půl by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta. Uvedl to ministr zahraničních věcí a předseda vládní strany Motoristé sobě Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory. Jinak by se jednalo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice, za kterého považuje současnou hlavu Petra Pavla. Některé evropské státy mají pro extrémní vedra krizové plány. Ve Francii, Španělsku nebo Itálii při extrémních vedrech úřady rozesílají varovné SMS zprávy, otevírají klimatizovaná centra, upravují pracovní režim nebo aktivně kontaktují ohrožené seniory. Česko ale podobný systém nemá. Odborníci přitom upozorňují, že nás počasí s velkými výkyvy čeká stále častěji.
0: Sport.
2: Proti oznámení FIFA o zamýšleném prodeji podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům se tvrdě postavila Evropská fotbalová unie UEFA. Její šéf Čeferin chce ještě tento týden svolat mimořádné zasedání všech 55 členských asociací. UEFA podle zahraničních médií zvažuje i bojkot světového šampionátu. To byly zprávy, hezké ráno.
3: Krásné ráno i ode mne, já jsem Martin Hovorka a mám pro vás další muziku Alice DJ nebo Imagine Dragons po ránu na Rádiu Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Je to tam.
1: Filmový kvíz poprvé. Ne, přátelé, Katka dá teďka několik indicí a vy na základě nich uhádnete letní filmovou klasiku, tak se do toho pust.
0: Hele, dneska mám ještě bonusovou nápovědu, jo, takže 5 indicí a 1 bonusová. Takže, připravte.
1: Připrav se, hrajem.
0: Připrav se, hrajem. Tak, jdeme na to. Jde o druhý díl veleslavné komediální trilogie. Ve filmu si zahrála i maminka režiséra. Ten snímek se odehrává v Hošticích. Řada hlášek vznikla jako improvizace a vůbec nebyly ve scénáři. A teď přidám jednu takovou pěknou, jo, jednu z těch hlášek. A je tlustej. Co tlustej? Ale je hodnej.
1: Tak. 210-320-323, pojďte si s námi osvěžit filmové znalosti. Kaší, děkujeme.
0: Tak jsem zvědavá, jestli to dneska bude jednoduchý.
1: Máš prostě, že jsem tlustej, ale hodnej.
0: Jo.
1: Kdo je tam? Haló?
2: Ahoj, tady Katka.
1: Kači, taky Katka, už druhá Katka, tyjo, v jednom vstupu, to je neuvěřitelný. Tak typla bys jsi na základě těchto indicí, o jaký film se jedná. Ale chce konkrétní název, ten přesný název.
2: Slunce, seno a pár facek.
1: Jo! Je to tak, já jsem si říkal, že bychom se mohli zadrhnout na té koncovce, že si netypneš správně díl, ale ano, dala se to dohromady, druhý díl byly facky. Máš ráda tady tu filmovou klasiku?
2: To je klasika, určitě.
1: Hele, a umíš si, když se řekne slunce, seno, tak proč? Tak když se řekne jakože Hoštice a mluví se o slunce, seno, tak podle mě mají ty lidi, ty filmy, jakoby smotaný dohromady. Nebo ty přesně konkrétně dáš dohromady, když vidíš jenom část toho filmu, jestli to je jednička, dvojka nebo trojka. Jak to máš?
2: Teď si nejsem jistá, ale vím názvy. Ty vím.
1: To, názvy jsou jasný. Jahody, facky a erotika. To je jasný. Ale když jenom třeba vidíš segment, jestli hnedka víš, jestli to je ten.
2: Asi možná bych to dala.
1: Dala bys to. Já jsem si udělal takovou tady, jako jsem se takovou zamyslel, jak to, tak jednička je ten díl, jak je ta hláška s tím králíkem. My máme králíka, ani punťa už to nežere, to je jednička. Ve dvojce tam se hodně jako fackuje, to je pravda.
2: To je svatba,
1: přesně tak, a hledání ženicha, že jo. A trojka, to se jde do Itálie, že jo. Táto, ty jsi se zul, a jenom trošku, to v té Itálii jsou. Takže jsme tak nějak si připomněli. No tak super, jsme rádi, že jste byla s námi. A ta hláška, to je tlustý, ale hodnej, tak počkej, já si mi tady přímo jako vytáhnu, abychom si ji mohli dát v originále. Chci si poslechnout?
2: Určitě.
1: Tak si zase rád, to slyšíš.
3: Co bys si chtěla? Josef, takovej slušný člověk, do hospody nechodí, pivo nechlastá, družstevní byt má, jak ho má zařízený, auto má, video má, tak co bys si chtěla?
4: No taky není všecko. Majetek.
3: Ty meč, ty tomu tak rozumíš. Máš místo mozku smiva kostku.
4: No dovol.
3: A ty pak dovol.
5: A je tlustej.
3: Co tlustej? Ale hodnej. Kdo myslíš, že si teď s tím outěžkem veme, co? No? A že je trochu při těle. Se podívej v televizi. Jaký jsou tam tlustý. A proč? Protože se mají.
1: Tak se mě krásně. Děkujem, že jsi byla s námi. Ahoj.
2: Hezké
1: ráno. Now. Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: S vámi je Radio Kiss a přátelé, kdy naposledy jste platili eurobankovkou? Vlastně vybavujete si, co je na takové eurobankovce? Mnohdy nám tyhle ty peníze zbydou po návratu z dovolené. Tak na těch současných eurobankovkách jsou okna, brány, mosty. No a aktuálně se řeší nová podoba eurobankovek, protože už brzy se objeví nová série a ta přinese třeba Marie Curie nebo Beethovena, ledňáčky, čápy. Zkrátka Evropská centrální banka zveřejnila 10 finalistů a názor může na nové eurobankovky, nové chystané eurobankovky poslat každý člověk s připojením k internetu, tedy i lidé z Česka. No a přátelé, Česká národní banka nechce zůstat pozadu a tak už představila novou podobu českých bankovek, kterými bychom měli začít platit v létě příštího roku. A budou na nich české osobnosti z digitálního světa posledních 20 let. Takže se můžeme těšit na české bankovky, kde bude třeba Shopaholic Adele, nebo tam bude Kluk s kamením, taky tam bude ta holka z Výměny manželek Mačkáš mi hada debile, měla by sám objevit i Jolanda, nebo Bába pod kořenem. Takové budou české bankovky v roce 2027. Těšíte se, až budete platit?
1: Kjero! Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Po ránu hrajeme 90 a věřím, že to baví i vaše děti, kteří poslouchají Radio Kiss s vámi o prázdninách. Nazdar!
1: Moje 10letá dcera vždycky přijde s nějakou jako novinkou pro ní a já říkám, no to je 90. Takže i ty naše děti ví přesně, která je dobrá muzika. Čau.
0: Tak možná v tento okamžik některé vaše děti objevily skupinu ISMC, pecku It's a Rainy Day, která skutečně slaví 30 let. Tady ta písnička, tak třeba pro některé naše dětské posluchače to je novinka, ale každopádně je asi jedno, jestli nový nebo starší, nebo jaký to je. Prostě důležitý je, že nás to baví, tady ta muzika. A hrajeme takový skvělý mix toho nejlepšího od 90. až po současnost. Takže teď si dáme něco novějšího. Projekt Wise má nový song Memories a ten vám na rádiu Kiss budu hrát ještě do 8 hodiny, pak už Terka a čerstvé zprávy. Buďte s námi.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Za chvíli bude 8 hodin, posloucháte Radio Kiss. Jsou problémy na dálnici D6 na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Kladno na 11. kilometru začíná kolona. Z toho důvodu, že na 5. kilometru došlo ke dvěma dopravním nehodám, tak tady půl hodina na příjezdu do Prahy vás čeká v kolonách. Čerstvá dopravní nehoda na dálnici D8, tady máme náklaďák ve Svodidlech, počítejte, že to je na 71. kilometru ve směru na Ústí nad Labem a zdravíme také k Brnu, kde se jede v kolonách mezi 181. a 196. kilometrem, to je dálnice D1. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám prosím vzkaz přes apku Radia Kiss. Díky.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes čekáme horké a slunečné počasí. Obloha bude jasná až polojasná. K večeru bude přibývat oblačnosti. Teploty v maximech vyšplhají na 33 až 38 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení devátých tříd základních škol. V polovině července s tím přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura, který hovořil o úspoře až 50 miliard korun ročně. Podle ministra Plagy to tak není a jedná se o nereálné číslo. Pokles hladiny Rýna vinou extrémního sucha může vést k nedostatku pohonných hmot v Německu a přimět Švýcarsko čerpat strategické zásoby ropy. Ohrožená je další kritická důležitá vodní cesta. Připomíná, že by to byla už čtvrtá přepravní oblast, která je prakticky vyřazena z provozu po Hormuzském průlivu, přístavech v Černém moři a úžině v Rudém moři. A teď zpátky domů.
2: Plzeňské městské dopravní podniky uvedou od srpna do prodeje plzeňskou jízdenku před nabitou plastovou kartu s dopravními body. Jde o náhradu za papírové jízdenky na MHD, které definitivně zmizí do konce roku 2027. Jízdenka bude od 1. srpna dostupná na zákaznických centrech. Z Plzně Lucie Sinková.
1: Sport. Trenér fotbalistů Hradce Králové David Horejš považuje čtvrteční odvetu druhého předkola Evropské ligy s Tromsø za největší zápas kariéry. Jeho svěřenci mají po úvodní výhře 1-0 z Norska nakročeno k postupu. 49-letý kouč si ale nechce připouštět tlak a pouze bránit výsledek. Věří, že na část utkání by už mohl být připravený stoper Tomáš Petrášek. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje Ranní KIS s Martinem Hovorkou.
3: Dobré ráno. A dalším bodem našeho ranního programu je dovolená v Egyptě. Pokud byste chtěli dovolenou gratis, buďte s námi.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.
5: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: and out.
1: Už jste někdy slyšeli státní hymnu Egypta? To je ona. Takhle už jsem ji dlouho neslyšel, takhle instrumentálně. Já nevím, že ty hymny vždycky hrajou takhle instrumentálně většinou. Ne, ale přátelé, pojďme si říct, že až přijete do Egypta, tak vám tam budou hrát úplně jiný písničky. A hlavně vám tam dají spoustu dobrého jídla, spoustu dobrého moře, spoustu dobrého pití a vy budete se mít jako v oáze. Balzám na nervy. Ne, přátelé, než si řekneme víc o soutěžení s Egyptem, tak přátelé, taková docela zajímavost. Až si budete balit kufr, jo, do Egypta, tak pozor na maskáčové kraťasy nebo tričko. To jako lidi hodně si berou na sebe na dovolenou, že jdou prostě v maskáčových kraťáskách nebo nějakým takovým tričku. To nechte doma, protože v Egyptě je pro turisty nošení maskáčového oblečení přísně zakázáno. Nejenom jako turista, ale civilisté to mají zakázáno nosit. Na letišti v Hurgádě nebo Káhiře by vás k tomu, kvůli tomu nemuseli celníci pustit dál na pláž. Jo? My se pustíme už za malý moment do naší soutěže, kde rozhodně žádné zákazy neplatí. Hrajeme o super cenu dovolenou v Egyptě gratis. Tak buďte s námi. Teďka jedna písnička od Kaskády. A potom už jdeme na to, jo? Tak buďte napřímo, buďte u Rádia Kiss, hezké dopoledne. Připravte si pomalu webkiss.cz.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Bude čtvrt na devět, na Rádiu Kiss soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style a vaší výhrou už zítra odpoledne bude pobyt pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu. Ultra all inclusive na vás čeká, takže jídlo, pití od rána do večera a jedná se o hotel Picalbatros Dana Beach. Picalbatros Dana Beach, omrkněte to, ať víte, kam se pojede. Já na to koukám a říkám, tak pozor, to je výhra par excellence. Tam prostě chceš bejt. Bazének. Celý den nějaký dobroty. Drinčíky na pláž. A potom to vytuněné moře, kde je vidět až na tu poslední rybičku u dna. Tak, přátelé, ale to jsem ještě jako předběh, protože musíme se nejdřív prodrat tou soutěžní otázkou. Takže jestli chcete vyhrát, pojďte právě teď na webkiss.cz. Nevolejte, ale rychle si naťukejte kiss.cz, protože tam je i samozřejmě odkaz na celé soutěžení s Blue Stylem. A je tam potřeba odpovědět na soutěžní otázku, která zní, do kterých egyptských letovisek můžete z Blue Style cestovat z Pardubic. Prostě kam do Egypta to lítá z Pardubic, pokud poletíte s Blue Stylem. To je otázka. Tu správnou odpověď si můžete dohledat třeba na stránkách Blue Stylu, pak připojit svůj kontakt a počkat si na zítřek, kdy po páteční 15. hodině odpolední náhodně vybereme jedno jméno, to řekneme do vysílání a pokud se daný soutěžící obratem dovolá do studia, tak vyhraje dovolenou, o které jsem mluvil. Hotel Picalbatros, pětihvězda, ultra all inclusive, dovolená pro dvě osoby. No a pokud se náhodou nikdo nedovolá, tak budeme vybírat dalšího posluchače. Tak určitě poslouchejte naše dramatické soutěžení po zítřejší 15. hodině, protože půjde ne do tuhého, ale půjde o krásnou dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style. Takže držím palce, no a to celé soutěžení začíná u nás na webu, tak klikejte kiss.cz.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Hezké dobré ráno, tohle byla Kate Ryan v 8 hodin a 19 minut na rádiu Kiss. My jsme tady včera před 10. hodinou žertovali s Michalem nad tématem, které Michal chtěl poslat do vysílání po 10. hodině a já jsem si říkal, to nedá. To žertuje, to vymyslí něco jiného a pak sedím v autě, poslouchám Kiss po 10. hodině a Michal Kavalčík to téma opravdu dál do éteru. Tak co bylo to stěžejní téma v dopoledním Kissu včera? Ve středu.
1: Mě by zajímalo, jestli někdo z vás, kysáci, si vzpomene na nejdražší užití toalety ve vašem životě. Hele, byl jsem tamhle ve Španělsku, byl jsem v New Yorku a byl jsem tamhle v Austrálii a překvapilo mě, kolik tam stála toaleta.
0: Čověče, já jsem byl teďka ve Švýcarsku a mě to nepřekvapilo. Normálně frank, což je něco jako euro plus minus, to jsou takové jako běžné ceny. Takže já nemám, čověče, já nemám úplně jako, že vzpomínku, že by někdo po mně chtěl třeba kilo za to, abych šel prostě na malou. No nic, za okamžik se podíváme na vaše nejzajímavější odpovědi ze včerejšího dopoledne. Sám jsem zvědav, kolik některý z nás, všech posluchačů, kysáků, zaplatil za vykonání své potřeby. Cure, Friday I'm in love, no a vám všem stále přání hezkého čtvrtečního rána. Bořivojové mají svátek, tak vše nejde.

0: Hezké dobré ráno, je 8 hodin 23 minut a zdravíme také Michala Kavalčíka, který už vstává a bude se pomalu přesouvat do rádia, aby tu s vámi mohl být po 10. hodině. Takže přátelé, pojďme se teďka věnovat našemu dopolednímu vysílání, protože o čem se bavil Michal Kavalčík s vámi včera?
1: Nejdražší užití toalety ve vašem životě.
0: A tady jsou vaše nejzajímavější odpovědi.
2: Moje nejdražší toaleta byla v Egyptě, když mě honil faraon. Samozřejmě jsem pospíchala, bohužel na toaletě jsem nechala klíče od pokoje.
1: Ne.
2: Telefon. A když jsem si to uvědomila, letěla jsem zpátky. Bohužel už to tam nebylo a pokoj už byl krásně vybraný. Takže ano, to bylo moje nejdražší použití toalety.
3: Tak nejdražší záchody pro mě byly v Německu. Ne, že by byl drahý jako vstup na to WC. Stálo asi nějakých 50 centů. Jenomže já jsem na tom záchodě nechal peněženku, kde bylo asi 150 euro. Takže pro mě to bylo nejdražší vykonaná potřeba.
1: Pojďme na vítěze.
4: Tak co pak o to jako, když už potřebuju, tak to zaplatím. Ale nejhorší na tom je, tady v Chebu v Tesku udělali záchody na platební kartu. Takže když nemáš kredit na kartě, tak se ani nevyprášíš. Takže nevím, jestli pak do křoví, anebo ke koši odpadkovýmu.
5: Přiložte platební kartu.
1: Ježišmarja, tady máte drob...
5: Přiložte platební kartu. Tud. Zadejte PIN.
1: Ježiš, já nevím, jaký je PIN. Já potřebuji.
5: Zadejte PIN.
0: Tak zhruba třeba v takovém duchu se bude nést i naše dnešní dopolední vysílání. Michal Kavalčík tady bude po 10. hodině. Nenechte si ho ujít, protože i on dneska přijde s nějakým dalším zajímavým tématem a hlavně bude mít pro vás dárečky od Rádia Kiss za ty nejzajímavější odpovědi. Tak buďte s námi a mějte krásný čtvrtek.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: My vás zdravíme a přejeme šťastné cesty i takhle v 8:30. Na dálnici D1 začíná u Ostrovačic kolona směrem Brno. V ní pojedete přes půl hodiny až k odbočce na dálnici D2. Aktuálně také se stojí na pražském obchvatu. U Ořechu se pracuje na silnici a z obou směrů jsou kolony. To zdržení není úplně malé, tak je potřeba se krapet obrnit trpělivostí. Aktuálně došlo k dopravní nehodě v Liberci v ulici Londýnská, tady je hlášený silný provoz a také zdravíme do Olomouce, kde se havarovalo v Lipenské ulici. Srazila se tu dvě osobní vozidla. Pokud máte i vy informaci ze své ranní cesty, nechte nám prosím vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes čekáme horké a slunečné počasí, obloha bude jasná až polojasná. K večeru bude přibývat oblačnosti. Teploty v maximech vyšplhají na 33 až 38 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Prsní implantát, mačeta, ukulele, psací stroj, pedalboard nebo otisk chrupu. To je výčet některých předmětů, které se nahromadily do ztrát a nálezů v hlavním městě během uplynulých 6 měsíců. Nejčastěji lidé zapomínají věci v městských tramvajích a autobusech. Stále častěji do volebních kampaní promlouvá umělá inteligence a uměle vytvořená videa. Zatímco bývalý brazilský prezident Bolsonaro je už několik měsíců internován, na internetu a sociálních sítích vystupuje jeho virtuální dvojník a podporuje syna ex-prezidenta Flávia, který teď usiluje o křeslo hlavy státu.
0: Sport.
1: Nový kouč ženské hokejové reprezentace Brian Idalský má s českým týmem smělé plány a cíle. Na přípravném kempu v Chomutově novinářům řekl, že touží dostat výběr na úroveň Kanaďanek a Američanek, které ženskému hokeji dlouhodobě dominují. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: A s vámi na rádiu KIS, ranní jednička, Martin Hovorka. Hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: Když se zpívejte, je potřeba, aby to proluchtovalo doma, než začne oteplovat, abyste měli doma ideálně svěží vzduch co nejdéle. Je 8 hodin 39 minut a ještě než budou teploty atakovat 40, tak my tu máme ranní hudební battle, takovou rošťárnu, kterou tady s váma vždycky dělám po 8:30, když tu s vámi jsem na Kisu po ránu. Dáme souboj dvou hitovek, takže vás poprosím, vemte si mobilní telefon, nahoďte si kysáckou apku a připravte se k nahrání vzkazů, protože vy si teďka vyberete, jestli máte raději pecku z milénia nebo z devadesátek. Víte, že obě dvě dekády jsou pro naše vysílání opravdu stěžejní. Milujeme muziku jak z devadesátek, tak z milénia. Tak, ale vy teď dáte samozřejmě vědět, jestli vás víc baví Sean Baker, který měl v miléniu hit Hey Hey Hello. Varianta číslo 1. A nebo za druhé, devadesátky a Labuš. Aktuálně slyšíte jenom ukázky těch písniček, ale když rozhodnete, tak já vám pak jednu z těch dvou pecek pustím celou. Takže milénium nebo devadesátky, Sean Baker nebo Labuš. Tak zní otázka, vyberte svoji oblíbenou pecku a tu vám za malý moment budu na rádiu Kiss hrát.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.

0: Tak přátelé, vy ladíte Radio Kiss, je 8 hodin 49 minut, já jsem vás teď krapec zapojil do našeho vysílání, protože se rozhodujeme, jestli Sean Baker nebo Labuš, tak zní náš aktuální battle, náš souboj hitů, rozhodujeme se, jestli milénium nebo devadesátky. Každý den je to trošku jinak, někdy vás baví víc devadesátka, někdy víc miléniovka, každopádně uvidíme, jak to dneska dopadne. Za milénium bojuje Sean Baker, za devadesátky Labuš. A prvních pět vašich zpráv rozhodne, jakou z těch písniček si budeme hrát. Takže...
1: Čau, tak za mě určitě Labuš, ahoj.
0: Labuš, 1-0.
2: To značně je Sean Baker.
0: 1-1, uvidíme, kam se dostaneme dál.
3: Ahoj Martine, dej tam Labuš, přeju krásný den, ahoj, díky.
0: 2-1 pro Labuš.
2: Azar, určitě Labuš. Labuš.
0: 3-1 Labuš, ahoj. Sweet dreams, na-na-na-na-na, millennium, na-na-na, je to dneska devadesátka. Milénium, ne, dneska devadesátky vyhráli u vás. Tak Labuš, to je klasika, písnička Sweet Dreams, jak by jsme. Tak pokud je tohleto muzika, která vám dneska 30. července ráno udělá radost, tak si ji pojďme zahrát. Takže devadesátky dneska porazili Milénium a já vám přeji dobré ráno. Sweet.

0: to je vítěz dnešního hudebního battlu 90 versus Millennium, takže vyhráli Labuš. No a když jsme u těch 90, tak po 9. hodině tu pro vás budu mít jednu opravdu jako act vzpomínku na 90. Já si myslím, že byste neuhodli, o čem se budeme bavit po 9. hodině, ale bude to něco, co bude hodně jako vířit emoce a vzpomínky právě na naše dětská léta, dětská nebo mladistvá léta. Prostě na 90. No ale kdyby vám bylo líto toho milénia, že jsme ho teďka krapet upozadili, tak já vás vlastně lákám na zítřejší večer, kdy v pátek tradičně mezi 18. a 22. pro vás vysílám náš hudební speciál Best of Millennium, tedy páteční večer plný hitu milénia. Takže i zítra se uslyšíme po 18. hodině. Strašně moc se těším, no ale přátelé, nepředbíhejme, protože teď je bezmála 9 hodin a já si myslím, že bychom měli konečně vyhodnotit ranní kachnu. Hlídáte si naše vysílání? Byla vůbec dneska ranní kachna? Tak to se dozvíme už za malý moment.
1: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: KISSu.
1: Ladíte rádio KISS a to by mě zajímalo, jestli jste bystří a jestli jste odhalili nějaký blábol, nějaký fake news, nějakou kachnu. Kdo pak se dovolal? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Katka.
1: Kačinka je s námi v éteru, dneska už jsi druhá, vlastně třetí Katka v éteru. Volali dvě posluchačky před tebou a ty jsi ta třetí teda.
2: Super, tak...
1: Dneska máme hat-trick kačenek. Tak pověz, jestli jsi odchytla tu ranní kachnu, schválně.
2: Taky říkala teď dcerka o půl deváté ve zprávách, co nejčastěji lidé zapomínají v šalinách, tak jsou to implantáty anebo otisky rukou, což se mě teda trošku nezdá, že by takové věci lidé zapomínali v šalinách, takže si myslím, že je to ranní kachna.
1: Zní to bizárně, ale dcerka tady se kření a dělá... Je to pravda. Rád bych ti dal cenu, ale je to pravda. Tak se mě krásně, nezlob se. Čau, čau. Kdo pak je s námi dál? Krásné dobré ráno. Přejeme komu? Tady je Martin na Radio KISS.
3: No, čau, tady Fanda.
1: Fanouši, od kolika jsi s námi? Od kolika hodin?
3: Od rána, od 6.
1: Tak to by si mohl chytit ranní kachnu, tak schválně.
3: Jsou to ty eurobankovky, jak jsi říkal.
1: Dobrý.
3: Jakoby, že ta Česká národní banka bude měnit.
1: Tak počkej, musíme to rozplést. Česká národní banka nebude měnit eurobankovky, ale povídej dál, třeba se k tomu dostaneme.
3: Že příští rok budou nový bankovky české.
1: Ano, a co s nimi? Co na nich bude?
3: No, jak jsi říkal, že tam budou ta influencerka, ten Čepa Holička, nebo tak nějak. Absolutně ani náhodou.
1: Jako, že je nesmysl, aby na nových bankovkách v České republice byli influenceři?
3: Tak jako určitě by to někdo bral, no, ale já si myslím, že
1: zůstaneme u těch tradičních bankovek, viď? Hele, Božena no, Němcová, Smetana a tak dále.
3: Známé osobnosti, ano, přesně tak.
1: Karel IV. A kdo buchví, kdo všechno tam ještě je? No tak samozřejmě máš pravdu, odhalil se ranní kachnu. Influenceři na nových českých bankovkách nebudou a já si myslím, že zatím nebudou ani nové české bankovky.
3: No, já taky myslím, že ne, že to zůstane zatím.
1: Zůstane to tak, jak jsme zvyklí. Ale jako představa, že si vyndám třeba, já nevím, tisícovku, na který je Shopaholic Adel, možná bych radši tu bankovku vyhodil, člověče. Co?
3: Jo, no, to bych taky radši vyhodil.
1: Tak jsme se shodli, posíláme ti cenu a ta je zdarma, prostě to pošleme a ty budeš mít radost. Měj se krásně, ahoj.
3: Tak díky, ahoj.
0: Ranní KISS, každý všední den od 6 do 10.
1: Ale zapotili jsme se dneska, tak dobrý, ranní kachnu jsme odhalili, cenu jsme udali, no a zase zítra po 6. hodině si hlídejte, co my

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jsme u 9. hodiny a víme o nové dopravní nehodě. Ta se stala na příjezdu do Brna po dálnici D2. Jedete-li teďka od Bratislavy, tak pozor na prvním kilometru D2. Tady se řeší karambol, osobáky, kamion a tak dále. A tvoří se kolony. Kolony naopak se ale už rozjíždějí na příjezdu do Prahy od Karlových Varů. Pokud jdete po dálnici D6, tak jsme tu měli dopravní nehody před Prahou, dokonce dvě. A ta kolona se aktuálně rozjíždí na 10. kilometru, ale stále je tu hlášen silný provoz. Tak s tím kysáci počítejte. No a pak tradičně příjezd do Prahy od Chomutova vázne nám provoz už od 5. kilometru. Tak s tím počítejte opatrně. A pokud máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: KIS počasí.
1: Venku máme horké a slunečné počasí, na obloze je jasno až polojasno. K večeru bude přibývat oblačnosti. Teploty vyšplhají na 33 až 38 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Úmorná vedra mohou mít neblahý dopad nejen na zdraví lidí, ale život komplikují i rybářům. Kvůli vysokým teplotám a nedostatku kyslíku ve vodě začínají ve velkém hynout ryby. Pomoci může hlavně déšť a ochlazení, které vodu znovu okysličí. Podobné problémy se v období veder objevují stále častěji. Unikátní soubor cyklostezek na východě Belgie každoročně láká tisíce cyklistů. Některé se pravidelně umisťují v žebříčku nejpovedenějších architektonických děl na světě. Sportovci se mohou projet třeba bývalým dolem v korunách stromů nebo dokonce pod mořskou hladinou. A teď zpátky domů.
2: Stavba dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí výrazně pokročila. Na trase se dokončují zemní práce, pokládají první asfaltové vrstvy a pokračuje výstavba mostů, včetně estakády, přes údolí Končinského potoka. Tady už stojí opěry i pilíře a teď pokračuje betonáž nosné konstrukce. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Reprezentační kariéru ve 34 letech uzavřel hvězdný útočník Neymar. Na letošním šampionátu odehrál Brazilec jen 37 minut ve dvou zápasech. V osmifinále s Norskem proměnil penaltu, Brazilci ale prohráli 1-2 a zaznamenali nejhorší výsledek na mistrovství světa za posledních 36 let. Celkem ale Neymar odehrál za Brazílii 130 zápasů, ve kterých dal rekordních 80 gólů a přidal 59 asistencí. To byly zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní KIS s Martinem Hovorkou.
3: 9. hodina odbyla, chtěl jsem říct terce, to dneska mimořádně sluší. 24/7 a za okamžik taky Ella Henderson.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy. Take me away.

0: Ladíte Radio Kiss, máme 9 hodin, 10 minut a mám pro vás naprostý retro, devadesátky se vším všudy. Přátelé, co se mi stalo včera odpoledne? To je úplně jakože návrat 30 let zpátky. Pamatujete, jak jezdili po městech v České a Slovenské republice takový ty žlutý mrazírenský dodávky, jak vozili, já nevím, zmrzlinu, zmražený hranolky, zmraženou pizzu. Vždycky to zastavilo, zahrálo to tu veselou znělku a všichni vyběhli z těch paneláků a začali kupovat třeba 12 kornoutů zmrzliny, tady dva, balení po 20 zmrzlinách, všichni potom s úsměvem šli nahoru. A když jste si to propočítali, kolik stála ta jedna jediná zmrzlina, ten nanuk, když jste si tu částku vydělili třeba těma 12 tou cenou dělou těch 12 samou, těch kornoutů, že jo, tak to byla hrozná suma. Vlastně, ale zase vám to přivezli k baráku, že jo. No, o čem tady mluvím? Family Frost, dneska už to neexistuje, takže to není reklama, ale prej se to jmenuje nějak jinak dneska, nějak to prostě přejmenovali a už to takhle jako nehraje. No jo, ale k nám do ulice tohle přijelo. Normálně žlutá mrazírenská dodávka, já to viděl z okna. Tak jsem rychle vyběhl ven a říkám, počkej, to jsou normálně oni, co jezdili před 30 lety. Ta dodávka už taky byla taková spráskaná celá, tak jsem tam odchyt toho řidiče. A on mi říkal, že mu to skutečně normálně hraje, že tam furt má ten klaxon. A já jsem si to nahrál na telefon, tak hele, poslouchej.
1: Zastavil Family Frost, ale já se jdu pána zeptat, jestli by mi nezahrál na cestu tu písničku. Nekecej. Nekecej. Vy jste nejvíc. Ještě jednou. Hele, no má přímý přenosu, ty vole. Mějte se krásně, naschle.
0: Jako v roce 2026 potkat žlutou mrazírenskou dodávku, která umí zahrát tuhle melodii, já jsem se vrátil o 30 let zpátky. Mrkněte na můj Instagram Marty Hovorka, já tam to video dal, uvidíte to i na vlastní oči.

Mluvil jsem tady o tom, že jsem teďka před včerejškem potkal to žlutý auto se zmrzlinou u nás v ulici, který jezdívávalo pravidelně v 90. letech. Někteří, jak tady píšeme, třeba naše posluchačka Lucka, měla z toho trauma, protože nikdo nic tady v tom zmrzlinářském autě nekoupil. Pak píše Petra, u nás to jezdilo každé pondělí ve 3 odpoledne. Další z našich posluchačů vzpomíná, a to vždycky byly nervy, kdy se ozvala ta melodie. Vždycky jsem musela rychle běžet z bytu dolů ze 6. patra, aby mi neujeli. A pak tady píše ještě Ivan, vždycky jsem se těšil na to auto a prosil rodiče, ať mi tam něco koupí, aspoň zmrzku. Teda to jsou vzpomínky. 9:45. A tady je nová Ina, With Away.

0: Ladíte Radio Kiss, povídal jsem tady o tom, že jsem potkal tu žlutou dodávku, která je celá vymražená a vozí zmrzlinu až do ulice. Neskutečný retro, ala devadesátky, prostě to tam přijelo k nám do ulice, nevím, jestli to bylo prázdný, jestli tu dodávku někdo ukrad, nebo jestli to pořád rozvážej, ale ta společnost jakože Family Frost, to už neexistuje, to už je dávno, to je minulost, ale naši posluchači jsou nadšení z této vzpomínky.
1: Ahoj Marty, moc tě zdravím a reaguji na Family Frost, máš pravdu, dokonce před nějakou dobou, asi 3 týdny zpátky, jsem měla autobusem z práce a všimla jsem si v jedné vesnici, autíčko, říkala jsem si, kde to jsem, 30 let zpátky. A my jsme si vždycky, když byla teda tenkrát ještě malinká, zpívali Máme rádi Nánuky. Úplně úžasné, s tebou se člověk opravdu vrátí, jo, minimálně 30 let zpátky. Díky za vzpomínku.
0: To je pravda, do té melodie jsme si zpívali vlastní texty. Přivezem vám ledňáky. Oberem vás o prachy, to se zpívalo.
2: Ahoj Marťas, a víš, co to znamená? Připravte si peníze.
0: Právě došla zmrzlina. To je dětství.
3: Čau hele, a víš, co se tam zpívalo na tu melodii Family Frost? Okradem vás o prachy. A bylo to tak, no, přesně jak jsi říkal, bylo to drahý.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Kdo se těší na 40 stupňů? Dneska bude. Já tomu jako nevěřím, protože já jsem tady v klimatizované místnosti. To je stejný jako si tý hladovému nevěří, tak tenhle okamžik ti, co jsou někde v klimatizované místnosti, taky nevěří těm, kdo jsou teďka na sluníčku. Ale chápu, že těch 40 tam dneska bude. Jestliže má být ve stínu 630, tak na sluníčku bude prostě přes 40, to je jasná věc. Je léto a to k tomu patří, takže si to teďka ty 2-3 dny užijeme. No a pak zase si počkáme na nějaký bouřky a nebo chlazení. Tak užívejte letních dnů a buďme rádi, že léto máme a že si můžeme takhle krásně s úsměvem užívat tyto dny. Mám pro vás dáreček. A pozor, bude to místo, kde se budete moct ochladit, a to naprosto gratis. Jsou to jeskyně a já mám vstupenky do jeskyní. Až bude hrát Jan Wayne, volejte 210 323 323. Dostanu tam gratis celou vaši rodinu.
1: Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: 9 hodin 40 minut posloucháte Radio Kiss a protože chceme, abyste byli schlazeni, ochlazeni, tak pro vás máme teďka vstupenky na místo, kde vám rozhodně nebude vedro, naopak budete si muset na sebe vzít ještě ideálně mikinu nebo nějakou šustákovou bundu a jsou to jeskyně. 14 unikátních jeskyních komplexů máme v celé ČR a jen tak namátkou třeba Chýnovská jeskyně, Koněpruské jeskyně, Sloupsko-Šošovské jeskyně nebo Punkevní jeskyně i s Macochou. Tak když se podíváte teďka na stránky caves.cz, psáno caves.cz, tak tady máte kompletní informace o zpřístupněných jeskyních v České republice. A my teďka pro vás máme rodinnou vstupenku. 2 dospělí a 3 děti dokonce. Takže si můžete půjčit i sousedovic prcky. Kdo pak se dovolal? Halo?
1: Ahoj, tady Martina.
0: Martino, je vás tolik, abyste naplnili tuto rodinnou vstupenku?
1: No ještě se asi budeme muset nějaký děcko
0: půjčit. A já si, že uděláte radost sousedovi, že si na půl dne půjčíte na prázdniny, ne? Co, prcka?
1: Jo, určitě, určitě.
0: Super. Byla jsi někdy v nějaké české, byla jsi někdy v nějaké jeskyni?
1: No byla jsem v těch Chýnovských, ale zkusila bych asi jiný teda.

0: Ve stínu.
1: 33 ve stínu říkáš?
0: Hmm.
1: A to je správná odpověď, ano! Takže ti posíláme rodinnou vstupenku, vidíš, takhle jednoduchý máme soutěži u nás na KISu.
0: Ježiš, to je bez. Děkuju.
1: Takže máš radost, můžeme to ukončit s tím, že máš radost, že jsme tě potěšili.
0: Určitě.
1: Tak to je důležitý, Martino. Měj se krásně, hezký léto, hezký prázdniny a užijte si výlet. Čau.
0: Tak jo, díky, měj se, čau.
1: No a pokud byste chtěli opět gratis vyrazit do jeskyní v České republice, tak soutěžení opět zítra. Teď pecka z 90. a tohle to vás taky schladí z Quizera Blue Jeans.

0: říkáme, připadá, Michale, jako v ano. době, kdy jsem začínal před více jak 20 lety vysílat v rádiu, protože tohle byl tenkrát hit Milky a Just the Way You Are.
1: No jo, no.
0: A teďka se to vrátilo po tolika letech, David Guetta se s tím trošku jako pohrál a zní to skvěle, ta je ta písnička.
1: Dáš tomu rychlejší bubínky, trošku nový kajbordy, no a je to tam, je to tam.
0: Horko venku bude, jak říká naše posluchačka, už to leze a myslím si, že tam budeme dneska u 40 stupňů, takže si vemte sebou ideálně do batůšku nějakou vodu, možná dva litříčky. Jinak dávejte pozor na Horské Bystřiny, abyste nedopadli jako náš posluchač.
2: No, Horský Potůček, my jsme jednou šli takhle po horách, byli jsme z Potůčku a když jsme pošli nějaký, já nevím, 200 metrů vejš, tak jsme zjistili, že se tam pasou krávy a do toho Potůčku čůraj.
0: Radši mějte u sebe nějakou petku.
1: No, tak to měli trošku s vitaminem C, no.
0: To trošku to, tam byla šťáva v tom.
1: Já jsem se rozhodl, že dneska normálně po opuštění tady po 14. hodině, ano. normálně si tady jako nožem si vyříznu tu klimatizaci a beru si sebou domů.
0: To je dobrý nápad.
1: Nebudeš se zlobit, jo.
0: To je dobrý nápad.
1: No.
0: A co já tady budu dělat zítra?
1: Tak ty si koupíš větráček, víš, někde.
0: Víš co, já seženu mlžítko.
1: To budou mít kluci z techniky.
0: Mlžítko. Prosím vás, kluci z techniky, nemohli byste nám sem dodat jedno mlžítko? To teďka je hrozný hit mlžítka.
1: Zahrádka u Martina Hovorky, mlžítko. My chceme, ve studiu Rádia Kiss.
0: My chceme tady před mediální budovou mlžítko.
1: Ano, ano, děkujeme. Rádio Kiss.

0: Zdravím, zdravím, dobré dopo, jedno hlášení z D1 ve směru do Ostravy, 302. kilometr, štosuje se to před tím zúžením, opatrně, nevlítněte do toho.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: No tak mi to tam skočilo trošku dřív, já se všem omlouvám, ale tak si dáme našeho kysáka ještě jednou pro jistotu.
0: Zdravím, zdravím, dobré dopo, jedno hlášení z D1 ve směru do Ostravy, 302. kilometr, štosuje se to před tím zúžením, opatrně, nevlítněte do toho.
2: Ano, jak říká maminka, opakování je matka moudrosti.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Venku máme horké a slunečné počasí, na obloze je jasno až polojasno. K večeru bude přibývat oblačnosti. Teploty vyšplhají na 33 až 38 stupňů Celsia.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončil na konci června. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Více než 1100 zaměstnanců předních technologických firm vyzvalo americkou vládu, aby podpořila mezinárodní spolupráci na vytvoření nástrojů, které by umožnily řídit tempo vývoje nejpokročilejší umělé inteligence. Podle nich se vývoj AI zrychluje natolik, že současné bezpečnostní a regulační mechanismy nemusí stačit držet krok. A teď zpátky domů.
5: V těchto horkých dnech vyhledávají Pražané i návštěvníci metropole možnosti na schlazení. Jednou z nich jsou i takzvaná mlžítka. V ulicích jsou dva typy. Jeden mlží nepřetržitě, druhým je pak takzvané osvěžítko, které je samoobslužné a nabízí i možnost napití. Spotřeba vody je zhruba 18 litrů za hodinu. Z metropole Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Trenér Roberto Mancini se po návratu k italské fotbalové reprezentaci omluvil za to, že před 3 roky národní tým opustil. 61-letý kouč dal tehdy přednost lukrativnímu angažmá u výběru Saudské Arábie a od mužstva, se kterým v roce 2021 slavil evropský titul, odešel. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už začíná dopolední KIS.
6: Vše je připraveno, dámy a pánové, pojďme si užít dopo od Pokis. Startujeme tady Silver 10.03.
7: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

jak začít dneska. Kysáci, 10 hodin, 8 minut, 8 vteřin. Bořivoj má svátek, je tady čtvrtek, ještě jeden den, a aby jsme to vydrželi do toho pátku 30. července. No, přátelé, dneska má být v Česku skoro 40 stupňů a to už podle mě není počasí. To je normálně horko, vzdušná fritéza od maminky nebo od babičky tam z kredence. Takže dneska, prosím vás, neparkujte auto do stínu, byla by to velká škoda nevyužít rozpálenou kapotu. Za chviličku si tam můžete rozklepnout volské oko, vedle položíte slaninku, to se vám taky krásně udělá. Na zpětném zrcátku si můžete rozpéct to.

0: až 80 stupňů Celsia. No a majitele černých aut, ti už můžou rovnou otevřít pojízdnou restauraci, si myslím. Na kapotě minutka, na střeše míchaná vajíčka a z výfuku lehce zauzená klobáska. Jediný problém je, že až přijdete k autu, tak nebude se vás to ptát, jestli kam chcete jet, ale spíš, jestli si dáte kečup nebo hořčici. Prosím vás, zvládněte to a pokud si budete dělat nějaké ty míchačky nebo volská oka na rozpáleném plechu nějakého automobilu, doporučoval bych na tom sousedovic, jo? Protože pokud by to bylo na tom vašem, asi by vám to zkazilo a navždy zničilo váš drahocenný lak. Tak pojďme se skladit. Dáme si Illenium, za chviličku David Guetta a také Pharrell. Hezký čtvrtek. Přežijte to.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na KISS.

0: každý letní dopoledne v práci si s kavalcem na Kisu užiju legraci.
1: Třeba nás posloucháte poprvé, tak pro jistotu tady prozradím, že pondělí až pátek vždycky po 10. hodině tady máme balíček Rádia Kiss. Pokud vaše hlasovka před 11. vyhraje a zazní jako vítězná, tak vám potom v krásné bublinkové obálce přijde krásné tričko s logem Rádia Kiss. Většinou se ještě potom ptáme, na jakou velikost chcete. XXS, XXXL a tak dále. Máme tam několik velikostí. K tomu přibalíme samolepky, podpis karty, diplom a vůně do vašeho auta, také ve tvaru 90-kové kazety s logem Rádia Kiss. Já bych v dnešním dopoledním balíčku otevřel téma restart. Jo, znáte to, občas ty naše mobilní telefony, oni jsou unavené, tak si říkáte, už to nějak nefunguje, tak dám restart. A co kdybych vám dneska, kysáci, položil otázku, kdybyste dostali možnost tlačítko na restart vašeho života. Zmáčkli byste ho nebo ne? Restart vašeho života. Zmáčknout, nezmáčknout. Zmáčknout, nezmáčknout. Bude to lepší, nebude to lepší. Mám to dělat, nemám to dělat. Jo, dneska trošku taková filozofická otázka. Pojďme zhodnotit ten náš dosavadní život. A kdyby vám někdo dal to tlačítko, zmáčknete ho? Ano, ne, nikdy, nejsem blázen, jasně, okamžitě. Těším se na vaše hlasovky, tlačítko, soutěž v apce Rádia Kiss.
2: To nejlepší.

0: Celeste Buckingham. Běžíme a běžíme dál. Posloucháte Radio Kiss a já tady mám dneska fakt zajímavé téma, aspoň podle toho, kolik jste teďka už v tuto chvíli poslali vašich hlasovek. Představte si, kysáci, že máte před sebou velké červené tlačítko s nápisem Restart života. Zmáčknout? Nezmáčknout. Jo, a když to zmáčknete, tak jdete úplně od začátku. Znova škola, první lásky, první práce, první hypotéka a hlavně znovu celé dětství bez mobilu a bez internetu. Zmáčkli byste to ano nebo ne? Mám tady první hlasovky a je to Michael, který nám to startuje.
1: Čau, Michael. Tady taky Michael. Já bych to bral tak, jak to bylo v filmu Klik. Když by byla nějaká špatná situace, kterou bych se chtěl snažit napravit, tak bych to vždycky restartoval a udělal bych to znova. Ale jinak jako v životě asi nemá smysl něco měnit. Je to tak dané a nic s tím nikdo neudělá.
0: Díky. Ahoj, i když za všechny v rodině vychytávám to špatné a pořád se zničíme peru, napsala Martina, tak bych restart mého života nebrala. I když se nemám úplně nejlíp, tak pořád se můžu mít hůř. A kdo mi zaručí, že po restartu se nebudu mít ještě hůř? Ano, to je zajímavá myšlenka. Tak si užívejme života a hledejme vždy něco hezkého a nepřemýšlejme o blbostech. Ještě stihnem Báru.
2: Já bych... Asi nezvolila restart. A nebo jedině s tím, že bych musela poznat svého manžela. I tak. Ale asi bych ho nezvolila, protože všechny ty kroky, které člověk dělá, tak vedly k tomu, že teď mám toho nejúžasnějšího člověka, který ho znám. A za manžela. Takže se dá říct, že skoro na furt.
0: Jo. Tak co vy, kysáci, kdybyste mohli restartovat svůj život, zmáčkli byste to tlačítko?
3: Kiss. Radio Kiss. Kiss.

0: V dnešním dopoledním čtvrtečním Kissu tlačítko. Tlačítko restart. A otázka, zdali byste chtěli zmáčknout tlačítko restart vašeho života. Nebo byste raději zůstali u současné verze vašeho života. I když třeba máte pár chyb za sebou, před sebou. No, přišlo tolik hlasovek, že tohle bychom mohli tady probírat do 14. hodiny. Honzo?
1: Čau, ty vole, restart života. No. Člověče, asi klidně, jo. Ale prvně bych potřeboval k tomu manuál, abych zjistil, co všecko se maže, protože manželka moje je úžasná žena a bál bych se, že by to bylo to jediné, co už bych znovu nenahrál. Tak se mějte, čau.
0: Tady někdo napsal, hele, měly by tam být podmínky jako před zmáčknutím při aktualizaci počítače. Opravdu chcete smazat všechny bývalé vztahy, trapasy, večírky a zprávy odeslané po půlnoci a člověk by klikl, ano, smazat všechno. Pak tady je Tomáš.
2: Čus, Majku, tak to je otázka za všechny peníze. Kdyby to šlo, vrátil bych se zpátky, aby mi bylo 15. Spoustu věcí bych udělal jinak. A na druhou stranu bych neměl tak dvě krásné děti a takovou manželku, který bych neměnil, takže asi ne, asi bych nic nevracel.
0: Lucky, já bych určitě dal restart, jelikož jsem toho v životě tolik pohnojil, že některé chyby už neodčiním. Je mi vše líto a můj život až na mého syna stojí za prd. No, to mě mrzí, Lucky. To mě mrzí. No, pak trošku odlehčení od Lasičáka.
3: Zdar, Majkle. Sice jsem neslyšel otázku, jenom něco o mačkání, nějakého tlačítka. A jelikož jsem horňák a hráč arkádových her, tak strašně rád mačkám. Takže já bych mačkal o 106. Zdraví, Lasičák.
0: Petr napsal, já bych to zmáčknul, ale pouze v případě, že si můžu nechat současné zkušenosti, současné peníze i heslo k Wi-Fi. No tak to je úplně typická česká vyčúranost. Všechno si nechám, ale začnu od začátku. Monika.
4: Ahoj, tady Monika. Hele, já bych ho zmáčkla nahned. Okamžitě, bez rozmýšlení. Já jsem ve svém životě toho podělala, tolik, že prostě bych nepřemýšlela. Ještě je teda otázka, kam až by se to restartovalo, jestli by se to restartovalo úplně jako od narození, nebo až úplně jako kam prostě až. To je otázka, ale jo, já bych šla do toho.
0: No, Mončo, ono by se to podle mě restartovalo úplně od narození vlastně. Představ si, že by se narodila úplně novým rodičům, třeba úplně na jiném místě planety. Jinou barvu kůže by si měla. Jiným jazykem by si mluvila. Už by si neměla ty kámoše, které si kdy potkala, se kterými si píšeš na Facebooku, na Vánoce, narozeniny. Prostě úplně nový začátek. Ale zase samozřejmě tam je ta myšlenka, že ty bys nevěděla, že to je ten nějaký tvůj restart tam toho bývalého života, jo? Že ty bys to nevěděla. Ale byl by tam ten restart, no. A co Natálka?
5: Ahoj kysáci a Michale. K tvojí otázce, jestli bych použila tohleto tlačítko, tak za mě určitě ne, protože bych nebyla tím člověkem, kterým zrovna teď jsem. Takže ne, nezmačkala bych tohleto tlačítko.
0: Jdeme do finále, za chvilku finálové hlasovky od vás. Radio Kiss.

0: hezky, že jo, tlačítko restart života. No, možná bychom tohle tlačítko nakonec ani nepotřebovali, protože restart můžeme restartovat i klidně dnešek. Změnit práci, vztah, účes, názor, anebo aspoň heslo k Wi-Fi. Mám tady další hlasovky a je to hustý. Marcelka.
1: Čau, Michael, takže já svůj život bych určitě nerestartovala, protože já jsem si ho užila naplno a ještě doufám, že něco užiju. Ale restartovala bych to jiným, jako. A někdy moc ráda zmáčknout takto tlačítko vedle. Jo, tak to jo, to bych udělala.
0: Jo, jo, okamžitě sousedovi bych to restartovala. To je neuvěřitelný, co to je za člověka. Okamžitě bych mu restartovala jeho život a mozek. Ivan, toť otázka.
2: No toť otázka, Michael. Restartovat to můžeš všechno. Ale v životě pohnojit můžeš daleko víc věcí, než si pohnojil. Takže třeba to, co si pohnojil, můžeš pohnojit ještě víc než předtím. Žádnej restart. Pokračujeme dál.
0: Vence napsal, čau Michael, restart by byl hezký, ale bylo by to moc jednoduchý. Máme každý den možnost na restart, když si to tak vezmeš jenom trošku chtít. No jo. Pak tady je Radek a ten poslal upřímnou hlasovku o restartu v životě.
3: Čau Michale, tak prosím tě, k tomu restartu. Tak já jsem si život restartoval asi z roku 45 ve věznici Břeclav. A po příchodu domů jsem začal žít nový život. Postavil jsem si dům, vzal jsem si novou ženu, mám super práci a mám prostě krásný život. Takže to byl můj restart.
0: No, držím palce, díky. Zdravíme všechny do věznic. Já bych určitě dal restart, jelikož jsem toho v životě tolik pohnojil, že některé věci, které se staly, tak to už ani nemůžu vyprávět, napsal Péťa. A celý můj život jsem pohnojil tak, že bych to možná podle mě v tom budoucím ani nenapravil. No jo, to už jsou takové to kdyby. Pozor, je tady Péťa, nahoru dolů.
4: Ahoj Michael, tady Péťa. Restart života bych určitě neudělala, byť nebyl vždycky růžový, je to spíš takový nahoru dolů. Nicméně bych vymazala nějaký lidi ze života. Tak hezký den všem.
0: Tomáš napsal zajímavou SMSku. Ahoj Michale, je třeba si uvědomit, že restart maže paměť, ale zařízení zůstává stejné staré a placené služby jedou dál, jo, takhle. Nechtěl bych se ve 40 letech chovat jako nemluvně, stačí se podívat na lidi po mozkové příhodě. To je vlastně takový restart. No, já mám pocit, že ten restart života, že by to bylo asi úplně od začátku, jo, úplně od narození, protože kdyby ti zůstala tělesná schránka a jenom by se ti zresetoval mozek, to asi by nebylo OK. Pak tady ještě stihneme Katku.
5: Nazdar, Michael. Hele, tak já bych tlačítko restart nechtěla. Sice jsem v životě udělala pár kopanců, prošla jsem si hodně nepříjemnýma věcma, ale jako terapeutka vím, že to tak mělo být, že mě to neuvěřitelně posunulo a momentálně mám nejlepší období svého života.
0: Lucka mi poslala taky pěknou SMSku. Michaele, minulost už sice nepřepíšeme, ale další kapitolu našeho života můžeme začít kdykoliv. Takže místo tlačítka restart možná stačí zmáčknout budík a konečně vstát. Pojďme na vítěznou hlasovku. Já bych to dal dneska Petrovi, protože on to tak nějak jako pěkně shrnul. Péťo, seš tam?
6: Hele, Michael, já bych to teďko, po tom, co jsem slyšel, bych to nezmáčkl. Já jsem totiž takový trouba, že bych ten život pohnojil úplně stejně, jako jsem ho dohnojil teď. Takže by to bylo úplně zbytečné.
0: Péťo, já ti rozumím.
7: Michal Kavalčík, na Kisu.
0: Já bych to taky asi nezmáčkl. Bych vás nepoznal nikdy, kysáci.

0: Víte, co je zvláštní, kysáci, že vždycky ještě nějaká taková ta trefná SMS-ka nebo něco, co to úplně totálně schrne do nádherné tečky, tak vždycky to přijde až po vyhlášení nějaké vítězné hlasovky. Já bych chtěl pozdravit Romanu, která mi napsala před minutou. Michaele, možná nejmrazivější pravda je tahle. Kdybychom život restartovali, smazali bychom nejenom všechny chyby, ale i všechny lidi, které jsme díky těm chybám potkali. A možná bychom se k ním podruhé už nikdy nedostali.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: To je hustý. Dopravní informace, pojďme na Holečkovou ulici v Praze, dvakrát osobák, tam je zdržení do 15 minut. Ulice Karla Čapky, Čapka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, dva osobáky v sobě. Pokud jedete z Ostravice na Ostravu, tak obec Metylovice, tam to znám velmi dobře, Frýdek Místek okres, pozor, 62. kilometr, Krabice na vozovce a D10 hlásí z Prahy na Turnov poruchané vozidlo a odstavený osobák. Za chviličku Laurín.

0: dnes večer od 6 hodin. Radio Kiss počasí.
1: Venku máme horké a slunečné počasí, na obloze je jasno až polojasno. K večeru bude přibývat oblačnosti. Teploty vyšplhají na 33 až 38 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupí zdejší zákazníci až 59% potravin nebo drogistického zboží. Český zákazník slyší na velké slevy a výprodeje. Nejvíce patrné je to během velkých výprodejových nebo komerčních akcí. Podíl nákupů za zvýhodněné ceny meziročně vzrostl zhruba o 2 procentní body. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt po teroristickém útoku islamisty v Berlíně slibuje tvrdší postup vůči těm, koho úřady vyhodnotí jako bezpečnostní hrozbu. Ti by podle něj měli dostávat elektronické náramky a mohli by být dokonce preventivně zavíráni do vazby. A teď zpátky domů.
2: Stavba dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí výrazně pokročila. Na trase se dokončují zemní práce, pokládají první asfaltové vrstvy a pokračuje výstavba mostů, včetně estakády, přes údolí Končinského potoka. Tady už stojí opěry i pilíře a teď pokračuje betonáž nosné konstrukce. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Jablonec a Hradec Králové dnes čekají odvety v evropských fotbalových pohárech. Těžší pozici bude mít Jablonec. Ten úvodní duel druhého předkola konferenční ligy prohrál v chorvatském Varaždínu 2-3. Odveta na severu Čech začne v 18 hodin. O hodinu později rozehraje Hradec Králové odvetu druhého předkola evropské ligy proti Tromsø. Z Norska si votroci přivezli vítězství 1-0. To byly nejnovější zprávy a s nimi Tereza Jandová.
3: Za malý okamžik se podíváme na jednu takovou radu, jak uklidnit rozlobeného člověka. Počkejte se.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

teplot je 38 stupňů Celsia. Ano, sauna u vás v práci. A pokud máte klimatizaci, tak gratulujeme. Gratulujeme. Našel jsem tady článek, jak uklidnit opravdu rozlobeného člověka. A bývalý expert FBI na neverbální komunikaci radí hlavně zachovat klid. No, tak to děkujeme. Nemáme prý hlavně říkat větu uklidni se, protože ta většinou zabere přesně opačně. Lepší je dát druhému prostor, mluvit klidným hlasem, pozorně naslouchat a zbytečně ho neprovokovat. Když emoce opadnou, teprve pak má prý smysl hledat řešení. No, tak prosím vás, zapamatujeme si, neříkat větu uklidni se, jo? To neříkejte. Větu uklidni se, neříkejte. Tak já už jsem se uklidnil a teďka si dáme Precioso, Marvina, Tell Me Why a za chviličku moudro dne. Radio Kiss.

0: Už dlouho jsme tady v Moudru dne neměli něco pro naše drahé polovičky, pro naše ženy, prostě pro naše krásné dámy. Tak holky, dneska podsta pro vás.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Každá žena si zaslouží, aby se na ní muž díval, jako by byla poslední pivo v lednici.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Jedna dobrá zpráva, takhle 11 hodin a 22 minut. Pokud jste to třeba ještě nevěděli, tak dnes, 30. července, je Mezinárodní den přátelství.
1: Až 7 000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun.
4: To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou.
3: Rozdali jsme přes 500 000
2: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

váma je ještě stále dopoledníky z ještě nějakých 25 minut a já bych se ještě vrátil s dovolením k tomu Mezinárodnímu dni přátelství, který právě dneska slavíme, 30. července. A je zvláštní, že na spoustu věcí v životě máme pojištění, máme návody, máme záložní plány, ale opravdového kamaráda či kámošku prostě ničím nenahradíte. Přítel totiž není ten, jak jsem se tady krásně dočetl v manuálu, kdo vám jenom napíše pod fotku srdíčko. Je to člověk, který přijde, když se vám něco pokazí, který se směje vašim vtipům, i když je slyšel už 10krát a hlavně, když se vám zrovna nedaří, nezmizí, naopak zůstane. Říká se, že přátelství jsou rodina, kterou si vybíráme sami. A možná je dnešek ideální příležitost udělat úplně jednoduchou věc. Ano, napsat nebo zavolat někomu, koho máte rádi. Nemusíte mít žádný důvod, stačí říct jenom prostě čau kámo. Což moje nejlepší kámoška nebo kámoš. Dneska máme svátek, dneska máme Mezinárodní den přátelství, jo? Tak to klidně udělejte, kysáci. Věřím, že váš kámoš nebo kámoška bude mít velkou radost. My vám k tomu zahrajeme Wakefield, Think of You. Ano, poděkujme za dobré přátelé. Přátelství, které trvá dlouho a léta, jsou nejlepší.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: 50 slunečních lehátek za více než 1 000 000 korun. V noci ve 2 nebo ve 3 ráno tam prostě přijela asi z největší pravděpodobností nějaká elektrická dodávka. Všechna ta lehátka potichoučku, po lehoučku, po špičkách naložili na nějaké prostě tyhle ty 2 kamiony nebo na co a odjeli. Sluneční lehátka se po 2 letech našla na pláži v Albánii, 100 kilometrů daleko. Zajímavé je, že na nich stále zůstalo původní logo italského areálu. Na jejich návratu teďka pracují pracovníci i úřady. No a kdyby nebylo Instagramu, tak se o tom vlastně asi nikdo nedozví, protože právě na Instagramu to někdo vyfotil a bylo mu divné, že v Albánii na lehátkách jsou značky z italského rezortu. A tak to dal na Instagram a pic, rozběhlo se vyšetřování a vidíte, našlo se to v Albánii. Tak možná někdy je lepší, co? Sundat cedulky!
1: Radio Kiss.

0: Dexter, pojďme na dopravu.
1: Jsem za volantem po celé republice.
0: Máme tam toho jenom maličko, D1, 189. kilometr ve směru na Brno, dva autáky v sobě. Ulice Třída 9. května, to jsou Dačice, okres Jindřichův Hradec, tak očekávejte zdržení, je tam pro poruchu odstavený osobák. Ulice Olomoucká v Hranicích, okres Přerov, nákladák se potkal s bagrem, na místě už jede policie České republiky a to je zatím vše. Kdybyste o něčem věděli, nejlépe posílejte vždycky do 50. minuty té hodiny, aby jsme to v 55 nebo později mohli dát ven. Tlačítko doprava v apce Rádia Kiss.

0: KISS počasí.
1: Dnes je jasno až polojasno. Ojediněle čekáme přeháňky nebo bouřky. Teploty 32 až 38 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Pašované a padělané cigarety tvořily loni v Česku necelých 9% z celkové spotřeby, což odpovídá asi miliardě kusů cigaret. Spotřeba legálních cigaret v České republice klesá. Český stát kvůli nelegálním cigaretám loni přišel o zhruba 6 miliard korun na daních. Zatmění slunce, pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se na ní také vědci z Vysokého učení technického v Brně, kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA. S tím by měli jistotu pořízení snímků, i kdyby se obloha zatáhla. NASA kvůli škrtům Trumpovy administrativy nemá peníze. Z vesmíru teď zpátky na Zem.
2: Šlukrov udělal tohle pondělí zásadní krok k získání sídliště, které je největší vyloučenou lokalitou v kraji. Zastupitelé schválili podání žádostí o dotace v souhrnné výši 260 milionů korun. Tyto peníze použije město spolu se svým příspěvkem na výkup sídliště od současného majitele. Ze Šluknova Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohrávali na stadionu třetího celku minulé sezony chorvatské ligy v přestřelce 2-3. Pokud by se jim dvojutkání povedlo otočit, rozloučili by se v účinkování v soutěžích UEFA hned na začátku. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Pokud teď právě usedáte k vašemu čtvrtečnímu polednímu obědu, Radio KISS přeje dobrou chuť, za chvilku letní devadesátka.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

co kysáci žijete? Chladíte se? Větráky vykoupené, klimatizace 21-22 na nejvyšší stupeň. Já tady mám zatím jenom teda 24 a dá se to vydržet, je to v pohodě zase, abychom jako neonemocněli, že jo? Znáte to, pak vám neslouží hlasivky, smrky, smrky a scháníme kapesníky. Tak dávejte na sebe pozor, já si jdu udělat nealkoholické mojito, které máme v kuchyňce a vám posílám trošku ochlazený song od Outkast.

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Letní devadesátka a já mám pocit, že dneska máme na lince jednoho z těch mladších posluchačů, tak kdo pak se dovolal? Halo, halo, halo.
2: Tady Ondra.
1: Nazdar Ondrášku, tak prosím tě, kolik ti je let?
2: Je mi 10.
1: 10. A jak dlouho posloucháš Kiss?
2: Docela hodně dlouho.
1: Mhm. No a kdo tě přivedl ke Kissu? Máma, táta, babička, dědeček, brácha, ségra?
2: Táta a máma.
1: Mhm. A už jsi byl na nějaké velké akci, kde jsme byli takhle s moderátory?
2: Nebyl.
1: Ještě nebyl, no, jako, no, dobře, dobře. Prosím tě, my jsme teďka 8.8. v Písku, máš to daleko do Písku?
2: Docela jo.
1: Jo, dobře. Tak zkusíme potom s tatínkem vymyslet úplně jiné město. Kam to máte nejblíž? Odkud jste?
2: Dobře.
1: Odkud jste, Ondrášku?
2: Z Litomyšle.
1: Litomyšl, no, tam jsme ještě nebyli, no. Tam jedině, že bychom to tam udělali někde v tom amfiteátru, jak se dělá Smetanova Litomyšl, no. To by možná šlo, to by nás tam možná pustili. Tak prosím tě, Ondrášku, já jsem tady vybral nějakou devadesátku, doufám, že se vám to v autě bude líbit. Kam jedete?
2: Jedeme teď domů.
1: Aha, a co prázdniny, jak si to užíváš bez školy?
2: Dobře se užívám.
1: A mohly by být prázdniny 3 měsíce, byl bys pro?
2: Jo, mega.
1: Dobře, mám to poslat na ministra školství žádost?
2: Jo.
1: Dobře, 1. října do školy, jo, je to OK?
2: Jo.
1: Dobrý, jdu to zařídit. Měj se krásně a zase někdy na Kissu, ahoj.
2: Jo, ahoj.
1: Taky, čau, čau.
0: Letní devadesátka Rádia Kiss.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Na vlnách Rádia Kiss teďka něco o lásce, i když máme dneska Mezinárodní den přátelství, našel jsem tady zase nejnovější studii o tom, že láska prý nemá datum spotřeby. Zjistilo se, že každý čtvrtý potká životního partnera, myslím tím tu osudovou lásku,

35. Cože? Ještě 15 let mám čekat na osudovou lásku. No takhle, jako píšou to tady, jo, ale znáte to, jo, zase to nemusí být úplně všechno pravda. Ano, říká se, že každý čtvrtý potká životního partnera až po 40. V tomto věku už lidé lépe ví, co od vztahu očekávat a neočekávat. Chtějí méně her a více jistoty a může to vést k pevnější a hlubší lásce. No? Tak mě pade. Já jsem už nějak 10 let jako pono. A vidíte to. Taky žiju. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: váma je Kiss, teď jsme zavzpomínali na starou novou pecku od Aquagen, Eternity a Paul Keen. Položím takovou krátkou otázku ve 3/4 na 1. O kom si myslíte, která země nebo část světa je největším turistickým skokanem posledních let? Dám vám pár vteřin, zkuste si tipnout, nevíte, nevadí. Největším turistickým překvapením posledních let je Saúdská Arábie. Od roku 2019 tam vzrostl počet zahraničních návštěvníků o 67% a loni navštívilo přes 29 milionů turistů. Země investuje do obřích projektů, otevírá se světu a láká návštěvníky na kombinaci moderní architektury, pouště i historických památek. Velký růst hlásí také Maroko, Egypt, Brazílie nebo Kolumbie. Naopak, některé tradiční turistické destinace po pandemii stále zaostávají, jako je například Francie. No, tak Saúdská Arábie, máme další špendlík na naší mapě. Letos už to asi nestihneme, ale třeba 2027. Nádherná motivace, kam vyrazit.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za vaše hlasovky, mám tady jednu čerstvou dopravní nehodu, tak kdo se ozval?
2: Čerstvá dopravná nehoda, Chvostíkovo hradiště, doprava tu stojí, je to na cestě 37, směr Trutnov, Ivan.
1: Díky moc, Ivane, a co Harvey?
3: Nazar Kysáci, tady Horvy, kdo jedete od Kuksu směrem na Dvůr Králové a dál na Trutnov, tak kolona už je od té pumpy u Kuksu, tak pevný nervy, čau Horvy.
1: Už jsem se lekl, že to je u Koksu. Šenk!
4: Nazdar Kysáci, jednodopravní ve Skuči na Krudimsku, tak na obchvatě tam číhá civilní Kodiak, jsou tam, je tam dopravka, tak si dejte bacha, ať máte pásy, ať svítíte a blikáte a neprošujete předpisy. Mějte se, čau, čau.
1: D4, 38. kilometr z Prahy na Strakonice, dodávka se potkala s osobákem a ještě ulice Bubenečský tunel v obci Praha, pro poruchu je tam odstavený osobák. D2 z Lanžhotu na Brno, kilometr 15. očekávajte zdržení tak 20 minut a je tam pro poruchu odstavený nákladák. Sinvit Sebastian hned po 13. po čerstvých zprávách na Kysu.

0: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
1: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Rádio KISS počasí.
4: Dnes je jasno až polojasno. Ojediněle čekáme přeháňky nebo bouřky. Teploty 32 až 38 stupňů Celsia.
3: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Brandovského mostu známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Demolice má předejít podobné situaci, jaká nastala v polovině července při zřícení betonové plastiky rovnováha u stejného mostu. Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie. Poprvé šestimístný mikrobus pro 6 lidí vyjel v roce 1956, slaví tedy 70. narozeniny. V novém podání dorazí už v roce 2028. Zatím je jasné, že to bude opravdová miniatura a elektrická čtyřkolka. Z Itálie teď zpátky domů.
5: Klatovské rybářství, které obhospodařuje 390 rybníků, musí kvůli velkému suchu odlovovat v části obsádek nejvíce vyschlých rybníků a převážet je na jiné, kde je více vody. Šlo zatím o několik ploch a tisíce ryb z jedné plochy. Firma tudíž ještě nemusela kvůli nedostatku vody žádný rybník zcela vylovit. Z Klatov Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Ještě rychlá kola a vůně benzínu. V závěru sezony Formule 1 možná dojde k přesunu do Evropy. Stalo by se tak, pokud by bezpečnostní situace neumožnila uspořádat závody v Kataru a Abu Dhabi. Rozhodne se zhruba v polovině září. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: Medvědí dvojčata v pražské zoo dostala 3 tuny ledu. Prosím vás, aspoň 4 kila do studia Rádia KISS.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy.

pražskou zoologickou zahradu, protože tam se možná, pokud vás tam teda pustí, můžete vyřádit s medvědími dvojčaty Gregorem a Auletuem, kteří právě dneska ve čtvrtek dopoledne dostali do svého výběhu necelé 3 tuny ledu. Projekt, se kterým zoologická zahrada začala před 2 lety, se podle jejich zkušenosti nejvíce osvědčil právě u této dvojice. Ty kráso, 3 tuny ledu, oni se v tom čvachtaj, babraj, leží, mazlí, to bych chtěl taky. No. Je tady někdo, že by mi tady do studia poslal třeba 20 kilo ledu? Plachtě, aby se to tady jako nějak nerozteklo, aby mě nezažalovali, že jsem tady jako narušil statiku, aby jsme neměli tady povodně. Tak jo, jdeme na benzínku koupit led. Michal Kahalčík na Kisu.

0: Robin Schulz, Better Times. Teď bych chtěl poprosit všechny, kteří uvažujete o tom, si vzít v budoucnu hypotéku, zdali byste zbystřili svá ouška. Našel jsem jednoho stand-up komika, je to pořad, který se vysílá také na televizi Prima. Myslím, že to je dvakrát týdně, vždycky v podvečerech. Občas tam zaznívají trošku ostřejší výrazy. Já jsem ale našel něco, kde ten ostřejší výraz není, ale strašně mě to pobavilo. Možná znáte kluka jménem Ondřej Cabal. Snad ho čtu správně, protože nad C nemá žádný háček. Ondřej Cabal se na svém Instagramu pozastavil nad tím, když si chcete vzít hypotéku. A to je fakt pravda, jo? Vy si chcete vzít hypotéku, tak jdete do banky. No a Ondřej Cabal to takhle rozebral.
1: Kdyby si chtěl vzít hypotéku, já na to nemám peníze. Já nemám dost peněz na to, abych si mohl půjčit peníze. Není to divný? Jakože přijdu do banky a jsem jako dobrý, abych se rád půjčil peníze. A oni jsou, no tak to jste tady na správném místě. Máte peníze? No nemám, proto jsem tady. No ale vy potřebujete peníze, aby jsme vám mohli půjčit peníze. A já jsem jako, takže já vám dám peníze a vy mi je vrátíte zpátky? A oni jsou, aha, okej. Okay. A co když nemám ty peníze? Jo takhle, vy nemáte ty peníze, aha, tak když já se podívám do systému. No, už to, Tak na to potřebujete peníze. Kdybych si chtěl vzít hypotéku.
0: Dámy a pánové, to je tak přesný, to je tak přesný. Zdravíme Ondře.
2: Radio Kiss. Be

0: Kysác, je tady končí legrace, 13.25 přesný čas, jenom pro jistotu. Přišel mi e-mail a asi budu milionář. Lidi, my budeme milionáři. Přišel mi e-mail od Maria Elizabeth Schaffler, německá podnikatelka, investorka a filantropka. Nabízí mi neuvěřitelnou částku v eurech. Počkejte, vydržte, držte vlnu.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Kiss. Kiss.

0: Kesát se teďka naprosto vážně. Mně před chviličkou přišel e-mail 1322. Dobrý den, jsem Maria Elisabeth Schaffler, německá podnikatelka, investorka a filantropka. Působím jako předsedkyně představenstva společnosti Vipro Limited. Již jsem věnovala 25% svého osobního majetku na charitativní účely. Zavázala jsem se, že do roku 2026 věnuji na charitu další 25%. Rozhodla jsem se věnovat vám, ty kras, částku 850 tisíc eur. Máte-li o tento dar zájem, kontaktujte mě prosím pro další informace. S pozdravem výkonná ředitelka společnosti Vipro Limited Maria Elisabeth Schaffler. Pokud si přejete tento dar přijmout, odpovězte prosím na tento e-mail. Ty krás, 850 tisíc euro. Kalkulačka.cz. Kalkulačka, dobře. Tak a teďka tam musím dát 850 raz, dva, tři, 850 tisíc krát 25 rovná se 21 milionů 250 tisíc. 21 milionů 250 tisíc. Tak počkejte, já odpovím. Milá paní Elisabeth, v současné době a chvíli si dovolím váš dar 850 tisíc euro nepřijmout. S přátelským pozdravem, Michal Kavalčík z rádia KISS. 21 mega, to je trapný.
1: Rádio KISS, to nejlepší od 90. let.

Děkuju za pár vašich SMSek. Michael, prosím tě, to je určitě podvod, na to vůbec neodpovídej, neklikej. No tak mně už to bylo divný, když tam je amalmajdam@sap.sp.gov.br.cz.sk. To tolik teček za zavináčem, to jsem ještě v životě neviděl. Ale poradili jste mi tady, jak by na tento podvodný e-mail odpověděla paní Marie Elizabeth Schaffler, umělá inteligence. Tak já jsem to tam hodil a odpověděla fakt vtipně. Já jsem to skopíroval a už jsem jí to odeslal. Děkuji za štědrý dar, předmět. Dobrý den, paní Schaffler. Moc děkuji za velkorysou nabídku. Jen mám jednu drobnou prosbu. Mohl bych si těch 850 tisíc euro nejdřív prohlédnout na mém bankovním účtu a teprve potom vám poslat všechny své údaje, otazník a smajlík. Kdyby to nešlo, budu muset dál věřit tomu, že jediný člověk, který mi chce jen tak poslat skoro 1 000 000 eur, je můj spamový filtr. Přeji krásný den a hodně štěstí při hledání dalšího v uvozovkách výherce. To je hezký, no. Tak já to jdu odeslat. Kiss. Radio Kiss.

0: poznáte, že do studia přišel Radek Hrdina. Klimatizace si dal na 20 stupňů Celsia. Načiž přišla Magda, dala to zpátky na 24. No a takhle se tady budou hádat až do 18. hodiny. Odpolední jump určitě vás skladí, poslechněte si to.
1: KISS. Radio KISS.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne vám přejeme, pojďme spolu nejdříve na dopravu. Luboš ví o koloně.
2: Hlásím do Německa na Drážďany přes Ústí Německo. Už je tam kolona velká, tak 3 kilometry.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je taky na dálnici D1 ve směru na Ostravu. 208 km, no a bouralo se i na D0 na D1 ve směru a je to 21. kilometr.
3: Ode mě 2 čerstvé dopravní nehody. Jedna je na Karlovarské a druhá je přímo v Davidském tunelu. Počítejte se zdržením, my vám přejeme šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: KIS počasí.
1: Dnes je jasno až polojasno. Ojediněle čekáme přeháníky nebo bouřky. Teploty 32 až 38 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Nad Českem dnes vrcholí dva meteorické roje současně. Jižní Delta Aquaridy a Alfa Capricornidy nabídnou v noci zvýšený počet meteorů. Některé mohou být viditelné i jako jasné bolidy. Na srpen se pro změnu chystají Perseidy. To by mohlo spadnout až 80 meteorů za hodinu. V areálu kulturní organizace Matica Slovenská v Martině přistoupili k opravdu unikátnímu řešení ke zkrášlení svého areálu. U příležitosti nadcházejícího mezinárodního krajanského festivalu nastříkali vyschlé křoví zelenou barvou. Na sociálních sítích si diskutující vzpomínají na základní vojenskou službu za socialismu, kdy se podobné metody používaly v kasárnách. Ze Slovenska teď zpátky domů.
2: V těchto horkých dnech vyhledávají Pražané i návštěvníci metropole možnosti na schlazení. Jednou z nich jsou i takzvaná mlžítka. V ulicích jsou dva typy. Jeden mlží nepřetržitě, druhým je pak takzvané osvěžítko, které je samoobslužné a nabízí i možnost napití. Spotřeba vody je zhruba 18 litrů za hodinu. Z metropole Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Fotbalista Sáček skóroval v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahče. Jeho górník zabře ale po remíze 1-1 a předchozí porážce 0-1 z kvalifikace vypadl. V základní sestavě kopal i záložník Sadílek. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: 14. hodina je tady a s ní samozřejmě odpolední jump.
4: Magda, Radek a samozřejmě venku vetru jako prase. Zaplať pambu!
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: Máme pár minut, tak po 14. hodině Magda Vronková, Radek Hrdina, samozřejmě. 10 minut.
1: Teď to bylo 10 minut.
0: Dobře ty.
1: Já jenom, aby to byl přesný čas. Tak, aby se nemysleli, že to je třeba přetočený nebo něco podobného.
0: Ne, to vůbec.
1: Řekni nějaký slovo, schválně, jo.
0: Ano.
1: Řekni nějaký slovo, já ho zopakuju, tím pádem vlastně bude jasný, že to není přetočený.
0: Veleryba.
1: Verliba. Takže to je jasný, že je čtvrtek samozřejmě 30. července, tak každý konuší.
0: 30. července, už jenom jeden jediný den nám zbývá. Mně
1: přijde, že se na to ale úplně těšíš.
0: Jako to, že bude půlka prázdnin?
1: No, že bude půlka prázdnin prý.
0: Čověče, nevím, jestli se
1: na to těším. Ty závidíš normálně těm jako dětem.
0: Jo.
1: Že jsou jako to, jo, půlka, to máš tady, jo, počkej.
0: Dneska jsem slyšela, dokonce myslím si, že to byl Michael, že se ptal právě jednoho chlapce, jestli by bral ještě jeden měsíc prázdnin navíc.
1: Ano. Jo?
0: A samozřejmě jako přitakal, že ano, že by bral, takže...
1: Ale oni si nemůžou nic vyčítat, jako když to spočítáš dnešním dětem oproti nám, teda já to beru za sebe.
0: Ano.
1: Ty bláho, teď oni mají furt prázdniny, mi přijde.
0: Je to tak.
1: Ředitelský volná a já nevím, co všechno.
0: Myslím si, že s tímhletím názorem by se asi úplně nestotožňovali rodiče, že by měli mít ještě o jeden měsíc víc prázdnin.
1: Ty mají samozřejmě další měsíc na to,
0: ano.
1: Kam ty dítka, kam je daj.
0: Přesně tak. Takže každopádně odpolední čump je tady a pojďte se s náma dobře bavit.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Radio Kiss.

0: Kiss Hit. V jedné vteřině.
1: Vzhledem k tomu, že máme čtvrtek, dneska bude hádat Magda. Pokud se jí to nepodaří, tak samozřejmě hádáte vy přes mobilní aplikaci Radia Kiss. Ale Magdě se to podaří a já si myslím ještě dřív, než použijeme ukázku.
2: Jo, máš pro mě
1: dám
2: nějakou
1: indicii, kdy tento muž už nežije. Jo, tak to není nic, je to borního, to ti moc neporadím, že? Ale myslím si, že průřezem celé planety Země tento chlap, tenhle muž, byl v nejedné ložnici, ne s partnerkama daných mužů, ale jako písničky, protože on se řadí, promiňte za ten lidový výraz, mezi největší oplodňovatele, co se týče teda muziky, protože ploužáky oplodňováky.
2: Barry White?
1: Barry White.
2: Nekecej!
1: Jsem ti to říkal! Je to tak,
2: je
1: samozřejmě,
2: to tak.
1: Tady tu věc samozřejmě máme trošičku malinko zrychlenou a to je ve Funkstar Deluxe, takže můžeš klidně pustit.
2: Ano, jdeme na to.
1: Tadhle ten povedená, podle ten, nebo tenhle ten povedený remix. Tady je to samozřejmě jako trošičku rychlejší, ale on měl ten hlas, je neuvěřitelný prostě.
2: Ne, tak to je samozřejmě taková ta slavná pomalá záležitost, která právě zněla vždycky v těch ložnicích a já se teda přiznám.
1: Mě to pomáhalo mezi 20. a 25. rokem, protože kdykoliv jsem to pustil v ložnici, jak frérka prostě byla slečená. Jako.
2: Ne, já jsem teda to jednou v ložnici taky zažila tuhle tu píseň a já dostala takový brutální záchvat smíchu, říkám to snad nemyslíš
1: no,
2: vážně.
1: Dneska už dávám, prosím vás, na stoleček pro ty holky, co chodí ke mně, tak hrníček a koregu. Takže...
2: Každopádně legendární Barry White a já mám 20 000 bodů dneska. Woo!

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Přátelé, pojďme s pravdou ven, protože jako hned začerstva pěkně je něco málo teďkon po půl třetí a my tady máme takový čas kolem půl, kdy si můžeme někam odskočit.
1: Ano.
0: Jo, je tam nějaká muzika, reklamní blok a tak dále. Já jsem využil toho času, že jsem si skočil tady vedle, máme bankomat, já potřebuji vybrat hotovost, protože tam, kam jedu po vysílání, prostě neberou karty.
1: Ano.
0: Jo?
1: Normálka, no.
0: Normálka, zatím je to příběh úplně normální, který zažívá dnes a denně hromada lidí.
1: Ano.
0: My máme na krku, já teda, Magda taky.
1: Taky.
0: My máme takový firemní kartičky tady po baráku, protože sídlíme samozřejmě v naší dceřiné společnosti televizní a to je televize Prima.
1: Aha.
0: Máme takový magnetický kartičky.
1: Ano.
0: A jsme se dostali tam, kam potřebujeme. To je furt jako příběh, který má taky kde kdo. Jenže já přišel k tomu bankomatu, vzal jsem svoji kartu z krku a přiložil jsem ji k bankomatu.
1: Jako fakt, jo.
0: Ano.
1: Ježišmarja.
0: A čumím na to. A samozřejmě bankovat nic nedělal, že? A říkám, co je. Jo, tak jsem zase vzal tu kartičku z krku a zase jsem ji přiložil k tomu, že jo? Bez kontaktnímu styku tam. Až teprve pak mi došlo, ty blbečku, máš úplně jinou kartu v ruce.
1: Jakože ne jednou, ale rovnou dvakrát si to zkusil.
0: Ano, dvakrát. Mm-hmm. Ale teďko pozor, jo.
1: Dobře.
0: Co kdyby mi to dalo, ty prachy, to bys věžela, viď?
1: Ježišmarja, to bych vybírala na každém rohu, jo. No akorát by se možná televize Prima pak trošku divila.
0: Takže já jsem teda přehřátej, teda koukám jako pěkně, jo, myslím z toho počasí.
1: Ano.
0: Takže přátelé, i takovýhle věci se prostě dějou i nám.
1: No, a bylo okolo tebe někdo?
0: Zapeď vám unem. Ale jestli si na to koukne někdo na kamerách, tak řekne, pojď sem, ale koukej na to, jeli to. Koukej na to.
1: Jestli nás slyšíte, pošlete nám to do studia.
0: Je dost možný, že to začne kolovat po internetu. Kdo ví?
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na

0: pondělí jsme tady měli takovej můj mini příběh z toho, jak ne, že bych byl zapomnětlivý, ale spíš takovej střeštěný, že jo. No a rozvrkočený, jak já říkám, s oblibou. Přátelé, pojďme se kouknout na jeden příběh, který se stal. Je to pravda, není to vůbec žádná kachna nebo něco podobného. A já tenhle ten příběh mám velmi rád, protože je to Amík, jedno prostě chlap, který nastoupil do důchodu.
1: Jasně.
0: A 2 roky před důchodem si koupil Harley.
1: No,
0: že na něm začne jezdit a tohleto. A až bude jednou v důchodu, což měl v plánu za ty 2 roky, tak prostě začne cestovat dál, nejenom kolem komína, jak se říká.
1: Jasně.
0: No a tenhle ten Amík samozřejmě teda ty 2 roky doklepal v dobrým, rozloučili se s ním, dostal nějaký věci, tohleto všechno hezký příběh a tudíž začal jezdit potom Harley víc. Ale doma manželka a říká, hele, tak jako já už jsem taky v důchodu, tak jsem mohl někam vyjet. Tak začali kopírovat, ona už dneska je docela rozbitá, není v celku Road 66.
1: Jasně.
0: Jo, někde jedeš, někde nejedeš.
1: Někde nejedeš, jasně.
0: A tak dále, že nějak jako skopírujou z jednoho pobřeží na druhý. No, cestovali, 1, 2, 3, 4. No a teďkon jede prostě a říká, popisuje to západ slunce, že jo, prostě jako fakt krásný a jede.
1: No.
0: A předtím se stavil na benzínce.
1: Aha.
0: Dotankovat.
1: Jasně.
0: Jo? No a jede a teďkom přejede horizont a v tom údolíčku dole stojí, jak z blbýho filmu, policajti přes celou silnici, nikde nikdo. Ty mají rozsvícený auta, ale nikdo na něj nemíří, tak si myslel, že to je nějaký omyl.
1: Jasně.
0: Čumí, přibrzdí a už vidí, jak všichni policajisti se smějou, včetně šerifa, který stál uprostřed.
1: Aha.
0: Zastavil, hodil to na toho policajta, na ten stojánek. Přijde k němu ten šerif a říká, dobrý, jste ten a ten? A on říká, ano, proboha, co se stalo? A on říká, nezapomněl jste něco na poslední benzínce? A on otočil se dozadu a říká, Ježišmarja, manželka, to mě zabije.
1: Wow.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme na dopravní informace. Je toho totiž hromada. Šemík ví o nehodě.
2: Ve Křenici u autosalonu je bouračka, od Říčan to stojí. Kdo můžete, jděte nudy třeba přes Březí a vejte u Chejna.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je na dálnici D1. Ve směru na Prahu je to na 8. kilometru. Bouralo se na D1 znova ve směru na Brno a je to na 25. kilometru. No a jedna nehoda je na D1 opět ve směru na Brno a to je na 66. kilometru.
3: Já přihodím taky jednu D1 nájezd a exit a 34 směr Ostrava. I tady na Benešovsku máte dopravní nehodu. Dále se bouralo na Českobudějovickou, konkrétně v Kamenném Újezdě a je to přímo na náměstí. Takže bourá se teda o 106 takhle dneska.
1: Buďte na sebe opatrní a šťastnou cestu.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Dnes je jasno až polojasno. Ojediněle čekáme přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 38 stupňů Celsia.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Pašované a padělané cigarety tvořily loni v Česku necelých 9% z celkové spotřeby, což odpovídá asi miliardě kusů cigaret. Spotřeba legálních cigaret v České republice klesá. Český stát kvůli nelegálním cigaretám loni přišel o zhruba 6 miliard korun na daních. Zatmění slunce, pozorovatelné letos i z Evropy 12. srpna se blíží a připravují se na ní také vědci z Vysokého učení technického v Brně, kteří tento jev pravidelně fotí po celém světě. Oproti předchozím rokům ale nebudou mít k dispozici speciální letoun NASA. S tím by měli jistotu pořízení snímků, i kdyby se obloha zatáhla. NASA kvůli škrtům Trumpovy administrativy nemá peníze. Z vesmíru teď zpátky na Zem.
5: Po roční rekonstrukci náměstí ve Volině na Strakonicku prokouklo. Jen na Morovém sloupu bylo ještě nedávno lešení, ale i tak práce se vydařily. Zrostlé stromy zmizely, nahradily je nové, zatím jen nízké mladé kvínky. Úpravy vyšly na 58 milionů korun, ale městu se podařilo získat dvě dotace, celkem 25 milionů.
3: Sport.
4: Fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohrávali na stadionu třetího celku minulé sezony chorvatské ligy v přestřelce 2-3. Pokud by se jim dvojutkání povedlo otočit, rozloučili by se v účinkování v soutěžích UEFA hned na začátku. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: Například Safri Duo, kteří jsou připravení, nebo jako my dva, odpolední jump.
7: A já myslím, že my jsme taky jako Safri Duo, dobrý duo jsme.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Ladíte Radio Kiss, máme kratičce po 15. hodině. My se za chviličku podíváme zase na jeden manželský pár, konkrétně z Ameriky, a podíváme se na vlastně takový trable, který se rozhodla potom vlastně manželka řešit dost jako zajímavým způsobem. No a úplně se jí to jako nevyplatilo, co si budeme povídat.
1: Dneska jdeme manželskou poradu nějakou, víš? Jeden jí zapomněl tamhle a ty zase zpátky do Ameriky.
0: Máš vlastně pravdu.
1: I když ano, vlastně tak. Jako to není od věci. No. Nakopnout ten vztah tím, že někoho jednoho nebo druhého partnera zapomeneš někde.
0: No, my si za chviličku tady řekneme o trošičku jiném nakopnutí, ale to dopadlo teda špatně, co si budeme povídat.
1: Jako,
0: no,
1: jo.
0: Víš co, takový to důvěřuj, ale prověřuj.
1: Tak když byli manželé, tak se snad znali, ne?
0: No, tady se to úplně jako nevyplatilo, to jakoby prověřování.
1: Tak teď jsem napjatej normálně jak blázen. Za malou chvíli na Kisu.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Pojďme se teď podívat do Ameriky na jeden manželský pár, kde takovýto prověřování ze strany manželky nedopadlo úplně dobře. Ona měla prostě asi nějaký podezření, že jí partner jako není úplně věrný. No a tak se rozhodla, že si založí falešný profil.
1: Jo. Na nějaký seznamce.
0: Na nějaký, no, spíš na sociálních sítích.
1: Aha,
0: jakoby,
1: takhle.
0: Jo. No a nezaložila si jeden,
1: ano.
0: Ale založila si jich 25. Všude byly samozřejmě...
1: Taky už na vyšetření, ale tohle.
0: Lehce, ano. Všude samozřejmě byly nejrůznější jako cizí fotky, cizí žena a tak dále. Ona skrze právě tyhle ty profily svýho manžela kontaktovala a samozřejmě s nějakými jako nabídkama prostě setkání se a blablabla. No a on samozřejmě pochybil ve všech 25 případech.
1: Dobře,
0: ale, zase...
1: ale jako prostě... Někdo ti nabít a ty nebereš, tak jako nebuď hloupej zase, že?
0: Takhle, já si myslím, že už se měla rozčílit a případně to nějakým způsobem řešit, když už to teda udělala po tom prvním založení jako profilu. A ne, že si jich založí 25 prostě a furt to zkouší a jako prověřuje, říká si, možná tahle byla moc hezká,
1: sorry,
0: tak zkusím s jinou.
1: Ono, já si pamatuju onehdá jeden případ toho, kdy vlastně tohle frérka něco podobného vyzkoušela skrz telefonní číslo. Jo, cizí, tohleto, a byla to nějaká kamarádka, tohleto. A ona si pak vzala ten telefon, ta manželka, nebo partnerka, a byla dojatá, že vlastně on řekne. Tý daný, jo, ona se vykouzlila do toho telefonu, řekla, jsem krásná, mám tady taky prsa, něco všechno. Já, pink, frér říká, počkej, jako to si udělal schválně? Jako, že mi nevěříš?
0: Ano.
1: Šli od sebe.
0: No jasně.
1: Šli od sebe, bacha jako.
0: To porušení důvěry je prostě ať no, z jedné nebo z druhé strany, takže neblbněte. Prostě si důvěřujte a pokud máte nějaké pochybnosti, tak si prostě promluvte. No. Poradna Magda Vronková, víte.
1: 25 frérek.
0: 25, člověče.
1: Ale přitom vlastně jedna, viď? Do kelu.
2: Jump. Odpolední Jump. Kid.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pick Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Čekalo se, kdy to padne, a je to tady. Přátelé, pojďme se podívat na smlouvu, která byla podepsána. Hokejový supertalent Macklin Celebrini prodloužil v NHL s předstihem své působení v San Jose. Mm. Ačkoliv má před sebou ještě poslední třetí rok nováčkovské smlouvy, protože to je mlaďas, s vedením Sharks podepsal pětiletou smlouvu, a to do roku 2032. Mm. Na téměř 2 miliardy korun.
2: Čijo?
1: V průměru díky tomu od sezóny 27-28 vydělá 18,8 milionu dolarů, což je zatím úplně nejvíc, protože více za jediný ročník nikdo zatím v historii elitní ligy neobdržel. Jinak vám to přepočítám, je to necelých 400 milionů za jednu sezónu, které mu poputujou. A samozřejmě do kapsy. Hmm. Chápu, ano, americký fotbal, baseball a tak dále, ale prostě v hokejovém světě je Macklin Celebrini momentálně numero uno. Bereme ale samozřejmě ne aktuálně, ale od roku 27-28. Pozor, mělo padnout, to je vtipný na tom.
2: Ano.
1: Sharks zodpověděli otázku, že mohl padnout i 20-milionový limit za sezonu. Ale prý dostali od Celebriniho a manažera slevu.
2: A takovou nepatrnou.
1: To je dobrý.
0: Červenka, Zacha, Nečas, Franky Body Jam na Rádio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Jak slyšíte tady v úvodním džinglu, samozřejmě ano, naše soutěž 7 v 7 probíhá každý všední den od pondělí do pátku, včetně svátku, aby se nám to takhle hezky rýmovalo. Vy máte jeden jediný úkol a pokud tedy nevstáváte brzo, tak si hold prostě trošičku přistat, no a zavolat do studia.
2: Jako i tady prostě samozřejmě to pomyslné kuře zadarmo nehrabe, že jo? Musíte prostě stát.
1: Vyhrábat se z té postele.
2: Pokud samozřejmě už makáte, nebo jste v procesu, nebo něco podobného a nemůžete spát, no tak to je jako o dost snažší.
1: Ano.
2: Ale, jak říká Magda, musíte prostě v 7 ráno, protože jindy se to nekoná. V 7 ráno, třetí volající, hodíte si tak nějak na dálku tento týden s Martinem Hovorkou.
1: Ano.
2: Kostkou a můžete dopadnout jako Pavla, nebo i o dost líp.
3: Hodím to do té věže. Tenhle ten můj nápad úplně nevyšel s popliváním šestky, protože padla dvojka, máš 2000 korun.
1: A prosím tě, 2000 korun.
2: Plyne z toho ponaučení, pokud se zítra dovoláte jako třetí volející v 7 ráno, ať Martin na tu kosku neplive.
1: Ať udělá něco jiného.
2: Jo, něco jiného, protože jí poplivala a padla jenom dvojka.
1: Tak jo, tak zítra v 7 držíme palečky.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme dopravní informace přímo od vás a Gary ví o hořícím kamionu.
2: Dojedete z Ostravy na Frýdek Místek, stojíme na Místecké před Frýdkem, kolona 2 kilometrů, hoří kamion, neprůjezdné.
1: Pokud míříte na Hradec Králové, bacha.
3: Dar kysáci, dojedete ve směru na Hradec, bude 11. Tak na 59. kilometru ve směru na Hradec se stal Ťukanec čerstvej.
1: Kdybyste to potřebovali ještě ujasnit, tak Jirka nám to posílá taky.
4: Na D11 ve směru na Hradec je od 55. kilometru kolona, popojíždíme, ale přes kuličko jela kolem sanitka, tak nevím, co tam děje, tak se na to dejte pakáč.
5: 9 dopravní čerstvé nehody, pojďme do Brna. První je Svatopluková a ta čerstvější je Kníničská ulice, tady se bouralo.
1: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.
6: Ale ref

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio KISS počasí.
1: Dnes je jasno až polojasno. Ojediněle čekáme přeháníky nebo bouřky. Teploty 32 až 38 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Brandovského mostu známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Demolice má předejít podobné situaci, jaká nastala v polovině července při zřícení betonové plastiky Rovnováha u stejného mostu. Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie. Poprvé šestimístný mikrobus pro šest lidí vyjel v roce 1956, slaví tedy 70. narozeniny. V novém podání dorazí už v roce 2028. Zatím je jasné, že to bude opravdová miniatura a elektrická čtyřkolka. Z Itálie teď zpátky domů.
2: Po více než 70 letech se na vrchol Javorníku u Liberce vrací rozhledna. Vedle známého hotelu Obří sud finišují práce na nové vyhlídce, která nabídne panoramatické pohledy na Liberec, Ještěcký hřbet, Jizerské i Lužické hory, Ralskou pahorkatinu nebo Český ráj. Otevřít by se měla v září. Z Liberecka Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ještě rychlá kola a vůně benzínu. V závěru sezony Formule 1 možná dojde k přesunu do Evropy. Stalo by se tak, pokud by bezpečnostní situace neumožnila uspořádat závody v Kataru a Abu Dhabi. Rozhodne se zhruba v polovině září. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Tomáši, za zprávy moc děkujeme, je tady druhá polovina odpoledního jumpu.
4: Nedávno byl v České republice, možná jste byli Pitbull právě teď na KISSu.
0: To nejlepší. Od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet.

0: Pracáci, je dost pravděpodobný, že nás právě teďka poslouchají i někteří z vás, kteří se věnujete práci kurýrství. To znamená, že rozvážíte třeba jídlo nebo nákupy, cokoliv. No a samozřejmě dneska už při tomhle tom se taky samozřejmě nechává zpropitné. Buď se to může udělat v té aplikaci rovnou, jakýkoliv, jo? A nebo se to potom dává přímo jako dotyčným. Jako
1: no klasicky, ale hodně lidí jako dost jako nedává. Jako,
0: nedává.
1: Což jako mně přijde třeba, pardon, sorry, beru to sám za sebe, bydlel třeba, nevím, ve druhém patře, což teda je pravda. A pokud mi to vynese, třeba nejde výtah, nebo ho nemám.
0: Yep.
1: Ty bláho, tak automaticky dávám 20, kdyby byl přízemí, natož prostě, jako když mi to ještě vynese ten frajer.
0: Já si teda přiznám, že častokrát u sebe prostě nemývám hotovost, ale je fajn opravdu, že už to zavede
1: to
0: právě zaklikávací. Jo. Pokud se ale tyhle tý práci věnujete a děláte jí a chtěli byste si takzvaně jako zajistit ještě vyšší zpropitné, tak já vám za chviličku tady dám jeden tip, jak toho možná docílíte.
1: Chodit nazí, ale to asi na každý může být.
0: Nevím, jestli bych chtěl úplně.
1: Jako já, kdybych přišel nahej někomu třeba s picou, tak si myslím, že už nechce ani tu picu.
0: No, já bych, jako nevím, no, těžko říct, já jsem tě neviděla, takže.
1: Co?
0: No.
1: Ne, to nechceš.
0: Nechci.
1: To je Michelin, takový jako young Michelin, no.
0: Já nevím, kysáci, co myslíte?
1: Takový uzrodu Michelin.
0: Dobře. Každopádně možná i tenhle ten tip se ti bude líbit.
1: Zatím mám jenom tři pneumatičky.
0: Majinky. Odpolední jump. Od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Pojďme se podívat za jednou slečnou do zahraničí, která se zabývá právě tím, že rozváží jídlo jako kurýrka. Mm-hmm. Jo? Ona se rozhodla, že si samozřejmě ke spropitnému, které občas jako dostane, že si to bude chtít nějak jako přilepšit. A
1: aby nedostávala dolar dva, ale třeba 50.
0: Přesně tak. Našla své rázný způsob, jak si přivydělat. Jo? Do fotek doručeného jídla zcela cíleně začala přifocovat svoje chodidla. Podle jejich slov se jí tento neobvyklý detail přinesl okamžitý nárůst spropitného od zákazníku.
1: Já tomu asi nerozumím úplně.
0: Ona prostě, jakoby, já nevím, jak to funguje třeba jinde, jako u nás jakoby nedostáváš asi nějaký jako fotky, vyloženě, že to někdo nese nebo tak, ale myslím si, že někde to funguje, že jako váš kurýr je na cestě, blablabla, a dává k tomu jakoby fotku, že třeba
1: dobře, pojďme si to tak nějak, jako jo, já rozvážím pizzu, příklad, přivezu pizzu, jo, předávám to frajerovi, frajerce,
0: ano,
1: opět jedno.
0: Jasně.
1: A ona řekne děkuju a řekne ne, počkejte, můžete tu krabici rozdělat, já si lehnu na záda, zvednu prostě takhle nohy, vyfotím si to z její pizzou, ty nožky prostě, no, nožky, takový hobití.
0: Ano.
1: No, a čověče a jako dostanu víc.
0: Ne, já si myslím, že tam to je, že ona, když už jakoby přebere to jídlo třeba od právě nějaký restaurace nebo někde, tak ho má prostě v ruce, vyfotí se do té aplikace, že už to teda má, vyfotí se tam i s těma nohama, pošle to prostě zákazníkovi, jako že už je na cestě.
1: Jo takhle.
0: Víš?
1: Jo tatle.
0: Jo? A pak prostě...
1: No, já si myslím, že jako určitý procento by mohlo jako zabrat.
0: Já jsem viděla tu fotku, tak slečna má opravdu velmi pěkné nožky. Nevím, jestli by to teda fungovalo.
1: Dobře, počkej, úžek, tak jo, schválně, koukni. Zvedám pravou nohu, co bych dostal?
0: Facku.
1: No, to je ono. S tímhle musím souhlasit.
2: Jump. Odpolední Jump. Kiss.

tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy. Flash dance.

0: Přátelé milí kysáci, pojďme taky dneska někomu pogratulovat, i když vlastně z naší strany tak trošku nadálku, nevíme, jestli to uslyší, třeba se to k němu donese, třeba taky ne. Dnes totiž slaví 79. narozeniny pan Arnold Schwarzenegger.
1: Starý dobrý Arný, no, co si budeme, tyhle ty hvězdy už moc dneska nejsou.
0: Moc ne, on, já mám takový pocit, člověče, jestli on není vegetarián nebo vegan, nebo něco takového.
1: Je to možný, že samozřejmě po všech těch operacích srdce, kterých bylo hned několik jeho v životě, že jo, co si budeme. Tak možná ten jídelníček upravil, ale zase na druhou stranu, on kouří ty doutníky svoje,
0: jo.
1: K tomu patří. 79, krásný
0: 79.
1: věk. 79. No.
0: Kdybys mohl vypíchnout některý z jeho filmů, který máš nejradši?
1: Který mám nejradši, to se asi nedá, jo. Ale jako legendární Komando, Predátor, Barbar, Conan a tak dále.
0: Terminátor.
1: To byly filmy, který já prostě jsem miloval, zbožňoval, jsou to hity mýho dětství, mládí.
0: Hity mého dětství a mládí jsou filmy od Arnolda Schwarzeneggera. Jako teď, ježiši, nevím, Junior se jmenuje, jak byl těhotnej.
1: Danny DeVito.
0: Ne, Junior byl, jak
1: on
0: byl...
1: A tam hrál taky, ne?
0: Hrál toho, myslím, že kámoče.
1: Dvojčatách jak byli, že jo?
0: Ve dvojčatech právě byli a tak dále.
1: A on je policajt ze školky, byl výborný.
0: Takže prostě jak tam ty děti srovnal, jako...
1: Ale jako právě tím jsem chtěl říct, že dneska jsou to takový ty hvězdy akčních filmů, ty mladěši. Jsou takový až moc uhlazený, jsou takový hezonký, jsou takový ňu. A sorry, asi se to ženským líbí, teď má polovina jsou gejové. A to já neříkám, že to je špatně, ale to zlížení jako je takový jiný.
0: Je takový jiný. Já jsem se teda vždycky děsila, jako když v těch starších filmech, když se Arnold Schwarzenegger usmál, tak to jsem si říkala, pro boha, to se snad nikomu nemůže líbit.
1: Já si třeba vzpomínám na pana Venturu, Bruna Venturu, že prostě jako tohle se, a když se kouknete zblízka na detailní záběry, tomu frérovi čouhají chlupy z nosu. Ale prostě byl boží.
0: To je sexy, pojďme na chlupy z nosu.
1: Dneska už nenajdeš chlupy nikde na tom frérovi.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a rádiem Kiss.
1: Kisáci, už zítra máme finále této soutěže, takže máte ještě určitě nějaký ten čas, abyste se případně zúčastnili. Je to úplně jednoduchý. My opravdu celý tento týden na rádiu Kiss soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style, a to v Egyptě. Výhrou tentokrát je pobyt pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pikal Batros Dana Beach s Ultra All Inclusive. To chceš a ještě stihneš?
2: Je to tak, jak říká Magda, ještě stihneš, protože finále je zítra po 3 hodině odpoledne a je to hrozně jednoduchý, nikam nikdo nevolá. Naopak, nám se tenhle ten princip soutěže moc líbí, protože vlastně šanci má podstatně více lidí. Dovolat, to je většinou 1-2 lidi.
1: Ano.
2: Ale tady máte šanci vy všichni, kdo chcete vyhrát. Tak právě teď pojďte na web radiakiskis.cz a odpovězte správně na jednu otázku. Do kterých egyptských letovisek můžete z Blue Style cestovat z Pardubic? To je důležité. Ptáme se na Pardubice. Tuhle otázku samozřejmě najdete i na webu. No a pokud dohledáte, a doufáme a pevně věříme a držíme vám palce, správnou odpověď, připojte svůj kontakt a pak počkejte na zmiňovaný zítřejší pátek. V pátek po 3 hodině odpoledne náhodně vybereme jedno jméno, které řekneme do vysílání, a pokud daný soutěžící, ano, on či ona, obratem se dovolá do studia během jedné písničky, tak vyhrává dovolenou.
1: Opravdu vám zbývá už jenom pár hodin. Nezapomeňte, že ten kontakt musí být opravdu váš. Mm-hmm. Pokud tam dáte maminku, tatínka, bratrance, sestřenici a my pak budeme to vlastně chtít, abyste se nám dovolali do studia, nebudete to vy, tak to prostě hold nefunguje. Takže musí to být vaše telefonní číslo. My budeme říkat i poslední trojčíslí toho, ano, čísla a vaše jméno. Pokud se nám nedovoláte, přichází na řadu další
2: soutěžící. A teď vy se uslyšíte a budete říkat, ježiš, to je služebák, já ho mám v práci.
1: No, to nesmíte.
2: Ne, připojte tam prostě svůj kontakt, na který vás potřetí zítra, zastihneme. Hodně štěstí.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Po hodince máme pro vás opět dopravní informace. Máme jednu mimořádnou zprávu z dálnice D56. Je to ve směru na Frýdek Místek, 47. kilometr. Provoz už je tam bez omezení. Bouralo se bohužel na D1 ve směru na Prahu, a to na 13. kilometru, a jedna nehoda v Ústí nad Labem v ulici Na Rondelu.
2: Na Chomutovsku je to přímo v Kadani a já vám řeknu, že to je ulice, protože nám to skočilo, že jo? No, ulice to je.
1: Ulice to je.
2: No, ale nejde to rozkliknout, tak zapomeňte na Kadaň, už je to asi odklizený. Pojďme do Brna, Cejl, tady se bouralo 100%, počítejte se zdržením a taky to tam štosuje. Na hlavním tahu u Liberce je to silnice 14, pozor, i tady je vážná dopravní nehoda. No a v Praze i na Čimické, počítejte se zdržením.
1: Jinak šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: KIS počasí.
1: Dnes je jasno až polojasno. Ojediněle čekáme přeháníky nebo bouřky. Teploty 32 až 38 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Nad Českem dnes vrcholí dva meteorické roje současně. Jižní Delta Aquaridy a Alfa Capricornidy nabídnou v noci zvýšený počet meteorů. Některé mohou být viditelné i jako jasné bolidy. Na srpen se pro změnu chystají Perseidy. To by mohlo spadnout až 80 meteorů za hodinu. V areálu kulturní organizace Matica Slovenská v Martině přistoupili k opravdu unikátnímu řešení ke zkrášlení svého areálu. U příležitosti nadcházejícího mezinárodního krajanského festivalu nastříkali vyschlé křoví zelenou barvou. Na sociálních sítích si diskutující vzpomínají na základní vojenskou službu za socialismu, kdy se podobné metody používaly v kasárnách. Ze Slovenska teď zpátky domů.
2: Po více než 70 letech se na vrchol Javorníku u Liberce vrací rozhledna. Vedle známého hotelu Obří sud finišují práce na nové vyhlídce, která nabídne panoramatické pohledy na Liberec, Ještěcký hřbet, Jizerské i Lužické hory, Ralskou pahorkatinu nebo Český ráj. Otevřít by se měla v září. Z Liberecka Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Fotbalista Sáček skóroval v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahče. Jeho górník zabře ale po remíze 1-1 a předchozí porážce 0-1 z kvalifikace vypadl. V základní sestavě kopal i záložník Sadílek. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Minely nebo dva bez limitu, to je další muzika na KISu.
4: Každopádně bez limitu budeme i my tady na KISu. Magda, Radek, další hodinka na Jumpu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, přátelé, my si za chviličku dáme naši oblíbenou rubriku Víte, že, kde se dozvídáte různá zajímavá fakta o lidském těle, o přírodě, o zvířátkách, moje oblíbený téma samozřejmě. Uh-huh. Dneska se dozvíte jedno velmi zajímavé víte, že, které je vlastně prospěšné našemu zdraví a je to něco, co se tebe, můj kolego,
1: mě
0: týká. A ty to vlastně...
1: Zdraví, jo.
0: A ty
1: to, vlastně, to preferuju, nebo to nedělám?
0: Ty to praktikuješ velmi často.
1: Fakt jo?
0: Ano.
1: Dobře. Bojím se, o čem bude řeč.
0: Můžete si zatím představovat
1: tak cokoliv. Tak jako máte na to dva songy, no.
0: Máte na to dva songy.
1: Co asi rádi dělá ve svém volném čase?
0: Aby to prospívalo zdraví.
1: No, potom zvědavej, kterou pravdu tak nějak odhalíme.
0: Takže za chviličku na Kisu.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: Víte, že?
1: Pojďme se podívat na jedno zdravotní víteže. Pokud totiž rádi navštěvujete saunu, jako můj kolega tady.
2: Já miluju saunu, jo, dneska jdu do sauny.
1: Dneska jde do sauny, tak pozor. Používáním sauny 4x až 7x týdně bylo spojeno s o 40% nižším rizikem úmrtí.
2: Já tomu věřím, protože přátelé, když nemám syna, tak opravdu vlastně jsem v sauně. Dneska jsem ho předal k manželce. A vlastně jdu dneska, zítra, v sobotu makám na Moravě, v neděli, pondělí, jo?
1: No, člověče, vidíš to, takže ty v podstatě neumřeš.
2: Jo, ale já myslím, že jako sauna je blahodárna.
1: Určitě. Tak určitě je to dobrý samozřejmě na jakoby...
2: Cokoliv.
1: No, na
2: fakt všechno. Cokoliv. Jako, a opravdu, jako, ježiš, nebojte se toho, tak někdo má naštudovaný 3x15 minut.
1: Ano.
2: Přátelé, já tam nechodím 3x15 minut. Já chodím třeba, nevím, třeba 6x10, 6x8. Jak to vyjde?
1: Hezky, dobře.
2: Ne, jako tím chci říct, že si najdete svý tempo.
1: Jasně.
2: A svůj styl a nebojte se toho.
1: A ty vlastně chodíš i z těch umorných vedrech do sauny, viď?
2: Líp se vám spí.
1: Je to tak?
2: Protože jakmile jdete do sauny, kde je 95 a 90 stupňů, přátelé, potom nějakých 30, vás nerozhází.
1: Takže šup do sauny, anebo se projďte nějakým MHD, který nemá klimatizaci.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump.
3: KISS. Radio KISS.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A do světa fotbalu tentokrát opět zamíříme, protože máme žhavý novinky.
2: Žhavý novinky někdo už zaznamenal, někdo samozřejmě se to teprve dozví, možná díky Rádiu Kiss, nicméně máme trenéra u české fotbalové reprezentace.
1: Juchu!
2: Po měsíci hledání nalezla fotbalová reprezentace nového trenéra. Ze Strahovského Velína ve čtvrtek odpoledne dorazila pozvánka na mimořádnou tiskovou konferenci, která se chystá v pátek zítra popolední. Mm-hmm. Očekává se, že Fatscher na ní představí prvního zahraničního trenéra v historii české repre. Místo po rezignaci Miroslava Koupka prý zaujme Španěl Santi Denia. Takže uvidíme, no. Takže kluci ještě nejenom, aby se učili fotbal, ale ještě španělsky.
1: Já jsem to chtěla říct, jakým způsobem budou spolu komunikovat, jako. Takže uvidíme, no. Každopádně bylo by to fajn, kdyby to zapůsobilo, hlavně zafungovalo.
2: Kéž by to zafungovalo.
1: Tak.
2: Uvidíme zítra oficiálně ze Strahova.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádio Kiss.

0: Arneme, my vám přejeme moc hezký podvečer, večer, mějte se krásně, skvěle, báječně, užívejte a 4 hodiny Juboxu s Vojtou Sklenářem na startu.
1: Pokud se potřebujete schladit, tak třeba vyberte nějaký zimní song, třeba nějaký vánoční
0: snowboardňáky
1: nebo něco takového.
0: No, láska, Christmas, myslím, že k tomuhle počasí by se jako hodilo.
1: Jo, možná se trošičku ochladíte, nicméně, ano, venku je vedro, tak dodržujte určitě pitný režim, no a my se samozřejmě uslyšíme ještě zítra. A pozor, zítra je velké finále
0: soutěže o zájezd do Egypta. Můžete soutěžit, takže www.kiss.cz, rozhodně můžete stále ještě do soutěže zasáhnout kdykoliv, klidně ve 2 hodiny ráno. Stačí opravdu jít na web Rádia Kiss a zítra po 3 hodině být na drátě, můžem říct zrovna vaše jméno.
1: Tak jo, držíme pěsti, ahoj.
0: Čau.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump na Rádiu Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice pár minut před hodinou 18. Zdržení je na D1. Kdo máte namířeno ve směru na Brno, tak mezi 178. až 184. a potom mezi 192. a 196. kilometrem. Dále ve směru na Ostravu, pak ještě mezi 204. až 209. kilometrem. Menší zdržení je na D2 před příjezdem do Brna a taky na D5, a to před Prahou, už od 8. kilometru, a pokud budete pokračovat dál po Pražském okruhu na D1, tak zdržení mezi 24. až 16. No a zdržení taky i ve směru na letiště, a to konkrétně mezi kilometry 14 až 19.

0: KISS počasí.
1: Dnes je jasno až polojasno. Ojediněle čekáme přeháňky nebo bouřky. Teploty 32 až 38 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: RegioJet rozšířil online objednávání občerstvení do všech cestovních tříd. Cestující si nově mohou jídlo a nápoje objednat přes aplikaci i ve třídách Business, Relax a Standard, kde zůstává zachován také osobní servis stewardů. V Bulharsku našli díky rekordně nízké hladině Dunaje pozůstatky pravěkého mamuta. Odborníci na místě našli spodní čelist, dva kly a pravděpodobně i žebro. Teď nález prozkoumají. Vrátíme se zpátky domů.
2: Už je jasné, kdy se řidiči poprvé projedou po novém dálničním přivaděči mezi Třebonínem a Rájovem. Stavba bude uvedena do provozu za necelý měsíc, 28. srpna, tedy přesně dva roky od jejího zahájení. Nový úsek má výrazně zlepšit napojení Českého Krumlova na dálnici D3. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Čeští moderní pětibojaři Štegman a Vorlíček vyhráli štafetu na juniorském mistrovství světa v Kaunasu. Pro český moderní pětiboj jde o 7. juniorské zlato z mistrovství světa od roku 2001. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: A nás čeká jukebox s tím, že teď je 6 večer, s vámi už je Vojta Sklenář, tak vám všem hezký čtvrtek, no a pojďme na to 4 hodiny podle vás.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia KISS.

0: Hitbox Rádia Kiss.
1: I ve čtvrtek večer budete vy vybírat a já budu hrát a budete vybírat do 10. hodiny večerní. Jsme na samotném startu dnešního večerního jukeboxu, tak ještě jednou vítejte a hezký parný večer vám všem přeju. Tak pokud byste chtěli něco pustit, hrňte do mě vaše vzkazy přes naší aplikaci, pochopitelně, že hlasovky, protože my vás chceme v našem vysílání slyšet. No a druhá možnost, jak vás uslyšíme, je taková, že vytočíte 210 323 323 a dovoláte se. Což se podařilo Karlovi teď. A já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, hezkou odpoledne, zdravím tě. Jste z Prahy. A chtěl jsem tě poprosit zahrát pěknou písničku od Bon Joviho, a dnes to pěkně utíká v práci. A chtěl bych to věnovat svým kolegům Mirkovi a Jirkovi.
1: A do kolika budete pracovat, Karle, dneska ještě?
2: No, tak já to vidím dneska až tak do té 22. hodinky.
1: Takže vlastně do konce jukeboxu, dalo by se říct.
2: No úplně ideálně, no, třeba se dovoláme ještě jednou.
1: Třeba čtyřikrát.
2: Můžeme jít.
1: Bon Jovi hraje, měj se, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: It's My Life, muzika, která teď hraje na Kissu. It's

0: Kisu jsme si dali LMFAO a dáme si další muziku a vy jste ti, kteří vybírají. Verča by chtěla co pustit?
1: Ahoj do rádia, prosím zahraj pro všechny, kdo poslouchají, Gru Karič, Monster in my head, děkuju Verča.
0: Zahrajeme a mám ještě zahrát pro miláčka Jeníka do kombajnu, ať mu to rychle utíká a posílá mu to miláčka.

0: Ladíte Radio Kiss, mějte s námi hezký večer ve čtvrtek. Zítra už nám končí pracovní týden a zítra někoho z vás odměníme dovolenou. A pokud jste se ještě nezapojili, pořád můžete.
1: Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros v Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: uších máte Radio Kiss a posloucháte Jukebox a já mám na telefonu Martina teď, který ho zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Martin by chtěl zahrát jednu písničku a má k ní, jak si sám říkal, jako, že to je srdcovka, tak co
1: to
0: bude?
1: Je to srdcovka, je to písnička, na kterou jsem se seznámil se svojí ženou, ze kterou jsem bezmála 30 let. Letí to strašně moc. Jo, a je to Lonely od skupiny Nana, jo, a je to písnička, na kterou jsme se seznámili a od té doby jsme spolu.
0: Takže někde to, jako někde na Deeze to bylo, jo?
1: Na Deeze, ještě v Aši ve flipu. To už je hodně, hodně let.
0: No, je pravda, že je to rok 97 právě tahle ta písnička, takže to byla jako, to byla novinka, hold, když jste ji slyšeli, co?
1: No, přesně tak, to byla jedna z novinek, no.
0: A ty si pro ní šel, dali jste ploužáček a od té doby jste spolu.
1: Tak, a
0: hele, ale
1: spolu.
0: To je ano, nádhera, to je nádhera. Tak já to zahraju moc rád, takže nejenom, že zdravím tebe i tvojí paní a ještě někomu to chceš.
1: No, hlavně svým dětem, no a všem, co mě znají, no.
0: Tak jo, je to tady a měj se moc hezky.
1: A hlavně pro všechny kytáky tam bude mě.
0: Tak jo, čau.
1: Jo, díky moc.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jaká další muzika zazní v dnešním večerním jukeboxu na Kissu?
2: Ahoj, my se chtěli prosím zahrát písničku od Verony Nejsi sám. Pro Strejdu Jirku.
1: Dík. Tak jo, hrajeme Strejdovi, kam ještě hrajeme, Davide?
3: Ahoj Vojto, zahraj tam nějakou super písničku pro všechny, kteří nemají rádi takový velký slunko, hlavně do Turovic a pro miláčky Elišku a Amálku. Díky, čau, Davide.
1: Tak je pravda, že dneska už je to takový ostřejší, už třeba padaly samozřejmě teplotní rekordy dneska. 40,1 například naměřili dneska v Doksanech. Tak dáme Veronu, dáme ji ještě taky do Žandova, do kempu, na dovolenou, máme poslední den, tak bychom si to rádi užili pro manželku, děti a pro všechny, co jsou tady. Vzkaz od Romana a ještě taky pro lásku, se kterou už jsme 20 let manželé a teď si užíváme Chorvatsku. Vzkaz od Radka. Nejsi sám, další muzika.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k 7. večerní, tak zamíříme na silnice a začneme na D1. Máte-li namířeno směr Brno, zdržení mezi 182. až 196. kilometrem. Zdržení je taky na D5, a to před příjezdem do Prahy a potom na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi 24. až 16. kilometrem. Na bouračky pozor, například v Hodoníně, v ulici Velkomoravská a bouralo se i v Ústí nad Labem, a to v ulici Masarykova. Vy všichni, co nás ladíte za volantem, tak ať šťastně dojedete. It's going down.

0: Startujeme další hodinu na KISu, další hodinu Juboxu. S vámi je Vojta Sklenář a hodinu 19. teď startuje Mark O.
1: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia KIS. Be happy.

0: Další hodina Juboxu je tady a je tady Lea teď, protože se dovolala do našeho studia, tak tě vítám a hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, hezký večer všem.
0: Lea mi prozradila, že teď je v autě, ale neřídí, takže se vezeš. Seš spolujezdec. Spolujezdec, navigátor. Ano. Navigátor, jo.
1: Spolujezdec, já si užívám plýtu.
0: Užíváš, tak to je dobře. A užiješ si skútry. Hajpa, hajpa, to si chtěla. No. Kdo si to užije ještě?
1: Tak bylo by to pro manželka a pak by to bylo pro všechny fanoušky skútra a kdo se těší na koncert do Ostravy.
0: Máš lupeny už?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne, necháváš to na poslední chvíli, jo?
1: No, nechávám to ještě chvíli.
0: Aby byly pak, Leo, ještě, víš
1: co? Budou, budou, věřím tomu, že
0: aby
1: budou.
0: Ti to někdo nevyfouknul, víš?
1: Nevyfoukne.
0: Co ty víš? Tak teď skutři, hajpa, hajpa, měj se moc krásně a zase někdy. Ahoj.
1: Taky, ahoj. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Yeah.

0: Radio Kiss vám hraje na přání, je tady čtvrteční večerní jukebox, ve kterém Verča teď vybírá.
1: Ahoj, tak já bych chtěla poprosit o písničku od Lady Gaga pro všechny, kdo v tomhle příšerném pařáku musí pracovat. Děkuju, Verča.
0: A takových bude teď ještě spousta, samozřejmě, takhle lehce po čtvrt na 8 večer. Lady Gaga bude zpívat, kam ještě zaspívá, Romane?
2: Zdravím všechny do rádia, zahrajte tam nějakou odpalovačku pro všechny, co poslouchají, tam k vám do studia a hlavně pro Soničku, že děkuju, že byla u mě na streamečku a doufám, že zase někdy zavítá. Mějte se krásně a Soničku zdravím obzvlášť. Čau.
0: Tak Sonička byla na streamečku, taky pustíme písničku Lady Gagičku. Strašný, že jo, Gagička. Tak a taky hlavně pro taťku Martina k jeho dnešním narozeninám od Marti. Tak všechno nejpřejeme i my, i Lady Gagička.

Jeden Dr. Jones a Aqua na Radio Kiss, pár minut před 7:30 večerní ve čtvrtek večer. No a zítra večer tady u nás na Kissu bude opět ve znamení songů z nového tisíciletí. Best of Millennium v 18:00 startuje, no a songy od roku 2000 víš a třeba Mauro Picotto. Taky Alex Gaudino a Watch Out. A nebo David Guetta s Aiknem. A Sexy Bitch. A to rozhodně není všechno. Spousta songů právě z nového tisíciletí, které vám naservíruje Martin Hovorka zítra mezi 18. a 22. Tak rozhodně si to nenechte ujít. Myslím si, že muzika na páteční večer, jak se říká, značka ideálo. Kiss. Rád.

0: Jdeme na náš studiový telefon, ten má číslo 210-323-323 a Kateřina na něm teď, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já jsem se tě schválně ptal, jak tě mám oslovit a ty jsi vybrala právě to Kateřino, protože já třeba většinu Kateřin, které znám, tak oslovení Kateřino úplně nesnáší, ale ty ho máš teda ráda, evidentně.
1: Mně to nevadí jenom z toho důvodu, protože Kateřina kdysi byla takový hrozně rozšířené jméno. Dříve to bylo mezi prvníma jménama. Teď už to tak kolik není. A teď myslím, ty Kateřiny si nechávají říkat Káťo nebo takhle, což je teda taky pěkný, neříkám, že ne. Ale tak jednou za čas by to mohlo být jakoby ta Kateřina, aby to vyznělo opravdu, jak to má být.
0: Ano, je to takový Kateřina, je to takový vznešený, že jo, dalo by se říct. Trošku.
1: No, tak znešená, nevím, to by musel říct přátelé nebo známí, což se také nemůžu hodnotit. Ale jak říkáte, je to pravda, no, je to tak, no.
0: Tak pojďme od jména k muzice, ty jsi chtěla něco od Queenu, ale mě zajímá hlavně, kam to teda poletí, komu to pošlem?
1: Je to písnička do obce Cedis v západních Čechách a bylo by to pro bezva partu lidí, který tady tráví příjemný večer. A bylo to celkově pro všechny lidi tady v obce Cedis a nejen pro všechny lidi tady v obce Cedis, ale i pro všechny lidi, kdo mají rádi písničky od Queenu. A to asi vše.
0: Tak jo, pouštím to a mějte se tam všichni hezky. Ahoj.
1: Tak díky, ahoj.

0: Jukebox na Kissu, přeju všem krásný večer, jdu splnit další přání hudební.
1: Čau, tady Láďa, chtěl bych nechat zahrát svojí manželce o 24/7 Is It Love a že jí moc miluju. Děkuji.
0: Muzika je připravená, poputuje ještě někam.
2: Ahoj Vojti, zahraje prosím tě nějakou pěknou písničku pro mě a pro syna Vítka do Dlouhé Loučky na Rybník, jsme na Rybičkách a taky pro vás do rádia a pro všechny posluchače. Jste Bezva Rádio, rádi vás posloucháme. Čau Verča.
0: Děkujeme Veru, taky mám zahrát písničku pro Terezu, že je skutečně nádherná, to je vzkaz od Pepy a budu hrát taky pro všechny, co potí krev na odpolední a Jurek píše, že ho čeká ještě noční, dokonce si to takhle protáhne. Krásně, no. A budou penízky, že jo.

0: vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
1: Bylo 8 večer, s vámi na Kisu stále Vojta Sklenář, pokračuje nám Jukebox a jeho další hodinu, teď startujeme s Headwayem.
0: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Já jdu zahrát další muziku a na telefonu teď vítám Romana. Hezký večer ti přeju.
2: Ahoj, kecáci, zdravím.
1: A na Romana musím prozradit, že je to jeho premiéra, jak mi prozradil. Jakože jukeboxová nebo rádiová úplná?
2: Úplně, ale úplně. Pak to zkouším, co to jde a dneska to klaplo.
1: No vidíš to, tak gratulace, že ti to klaplo.
2: Děkuju.
1: A ještě řeknu, že Roman mi namlouval totiž i hlasovku, ale byl prostě hrozně netrpělivý. Takže je vidět, že tobě na tom strašně moc záleží asi.
2: Přesně, ano.
1: Tak je to tvoje.
2: Tak hele, chtěl bych zahrát pro moji úžasnou manželku Luci se vzkazem, že bych si strašně moc dál, aby byl zase svět v pořádku a byla to ta skvělá ženská, kterou jsem potkal a prostě šíleně jí miluju. Moc je miluju Luci.
1: A já doufám, že poslouchá teda Lucka.
2: To já taky.
1: Jo. Bylo by to super, protože když už ti na tom takhle záleželo a hezký vzkaz si dal, tak byla by škoda, kdyby to neslyšela. Tak já doufám, že jo. A ještě k tomu ten John Cicada, romanťárna jako blázen. Romane, já už to posílám. No a když se ti to podařilo poprvé, tak to zkus pak zas někdy po druhý, po třetí a tak, jo?
2: Jasný, hele, díky vám.
1: Měj se, taky, taky, taky. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Ladíte, když se posloucháte Jukebox, kdo nás taky poslouchá, je Ondra, poslal mi hlasovku a něco by rád.
1: Čau Vojto, tady Ondra z Otaslavic, prosím, abys nechal zahrát Die Die z mistrovství světa pro tebe do studia a pro všechny kysáky. Díky a čau čau.
0: Dáme si. Taky můžete poslat hlasovku, pokud byste chtěli něco v jukeboxu zahrát. A nebo zavolejte na 210-323-323, nechávám na vás, jakou možnost si vyberete. A zahraju ještě taky do Chorvatska na ostrov Pak. Pozdrav do Štítů posílají Dan, Zdenča, Vojtík a Evča.

0: Captain Jack a Captain Jack a Radio Kiss a Jukebox, ten za chvilku pokračuje, vybere někdo na telefonu 210 323 323. No a na tomhle telefonu zítra ráno se zase budou rozdávat peníze.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Radio Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000.
2: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: Quiz.
1: Sliboval jsem, že teď vybere někdo na našem telefonu 210 323 323, tak ho pojďme zvednout. Radio Kiss.
2: Čau Vojto, tady je Jeník.
1: Čau Jeníku.
2: Já tě zdravím moc.
1: Já tě taky zdravím moc. Tak jsme se pozdravili moc, takhle oba dva, to je hezký,
2: no, tak to je úžasný začátek. A můžeme si teda něco vybrat, já tady s dcerou jedu vyzvednout senátora, tak jestli bychom si mohli něco vybrat.
1: No
2: teda.
1: Zkus to. A kdo bude vybírat, ty? Ty nebo dcerka, no, co?
2: Ona už má vybráno, ona mě poprosila, ale já nevím, jestli to nehrál, jestli by bylo možný Golden.
1: No Golden v jukeboxu jsem nehrál, koukám, že naposled bylo ve 3 odpoledne, tak co myslíš, Jeníku?
2: Šlo by to?
1: No. Po 5 hodinách?
2: No. Jo.
1: Dobře, tak jo, tak to zahrajeme. Jak se jmenuje dcerka?
2: Betinka,
1: takže Betince, komu ještě?
2: Betince a Honzíkovi.
1: Tak i Honzíkovi a i tobě taky, že jo, ty se zavolal. Taťka jim to zařídil, hele.
2: Přesně.
1: Tak jo, pouštím to a měj se, ahoj.
2: Díky moc, ahoj.

0: Jukebox na Kissu je tady a tohle byli nesmrtelní Rembrandt se songem I'll be there for you. Posloucháte songy na vaše přání, Jukebox je tady a vybíráte například přes naší apku, kam posíláte vaše hlasovky a tahle je od Davida.
1: Ahoj, tady David. Ještě mi zbývá 40 km po Německu, než se usídlím někde. Mohli byste mi zahrát Don Omar, Danza Koduro, pro všechny kysáky, pro chlapy, co jsou taky ještě za volantem. Děkuji.
0: Tak jo, Davide, zahrajeme a říkal jsem si, že bychom si

0: 21.00, to je aktuální čas, s vámi na KISu stále Vojta Sklenář a Jukebox otvírá svých posledních 60 minut.
1: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia KIS.
2: Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. 210-323-323, linka do našeho studia. Pojďme na ten náš telefon, protože na něm teď je Populík. A tak tě zdravím samozřejmě, ahoj.
2: Ahoj.
1: A musím se zastavit u toho Populík. To mi musíš vysvětlit.
2: No, to je taková přezdívka.
1: No to je mi jasný, ale jako z čeho vznikla? Jako z kus příjmení, anebo z něčeho úplně jiného?
2: No z příjmení.
1: Jo, je to z příjmení. Tak to, tak to. Tak Populíku, my si dáme písničku, ty jsi chtěl něco od Sandry. Já jsem říkal, že něco určitě vyberu, takže Sandra bude, ale komu bude? Komu to chceš pustit?
2: No, bude to tady všem do Hrusic, všem do dendrologické zahrady v Průhonicích, no a celý mojí rodině.
1: Tak jo, je to tu a měj se, ahoj.
2: Díky, měj se, ahoj. Radio Kiss.

0: Kdo chce zahrát na přání, ten je tady správně na Rádiu Kiss. Tak teď lehce po 9:15 si dáme další muziku. Marek vybere.
1: Prosím tě, mohl bys tam zahrát písničku One Love od skupiny Blue. Bylo by to pro naši milovanou babičku a tchyni jako poděkování za to, že tady zvládla měsíc nám hlídat děti. Bude určitě moc ráda tak aspoň takhle do éteru jí poděkovat a taky pro všechny kysáky a pro tebe. Mějte se, Marek, ahoj.
0: Tak já myslím, že takovýhle poděkování do vysílání je super. Tak zahrajeme i Blue, zahrajeme to ještě někomu.
2: Po hodně dlouhé době se mi stalo, že jedu v autě v době, kdy máš jukebox. Takže bych byla ráda, kdybys mi nechala zahrát nějakou fajn písničku na cestu domů po asi 4-hodinových nákupech pro naše dvě cácorky, které v sobotu slaví 8 let. Tak něco pěkného pro dobrou náladu. Děkuju, Peťka.
0: No tak Peťko, i pro tebe Blue a užijte si oslavu samozřejmě o víkendu. A zas po dlouhý době zas se ozvi. Tak třeba ještě letos ti zahraju. Blue, One Love a Jukebox na Kissu pokračuje dál. Hezký večer.

0: DJ Bobo za námi, za chvilku budeme pokračovat dál v jukeboxu. Já vám stále přeju hezký večer ve čtvrtek, zítra pátek a zítra velké finále o dovolenou. A jestli jste se ještě nezúčastnili, pořád můžete.
1: Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra...

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss.

0: Tohle je Jukebox Rádia Kiss a tohle je David teď na našem telefonu. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A David byl hrozně, ale fakt jako hrozně překvapen, že se dovolal, viď?
1: Jako,
0: ty jsi říkal, to je husté.
1: Když se mi to nestalo, jako zkoušel jsem to jenom tak fakt z blbosti. A jsem šťastný, že jsem se dovolal.
0: Já jsem šťastný i za tebe a tím, že ses dovolal, tak ti pustím muziku a chtěl si 3 šestky. Tak Davide, kam to poletí?
1: Poletí to hlavně pro moji přítelkyni Irenku a hlavně tady na stavbu teďka děláme tady pro, nevím, jestli to můžu říct, no radši to říkat nebudu, ale děláme pro jednu celebritu tady domeček, takže jako tady pro všechny, kteří se na tom účastní.
0: A ještě teď děláte teda, jo?
1: No teď už ne.
0: Teď už ne. A neřekneš pro koho? A to by bylo blbý, asi ne, víc to.
1: No, ne. Radši ne.
0: Pak by ti vynadali, oni by pak řekli, a já jsem slyšel, že někdo to řekl do rádia a byl to David.
1: No, tak
0: takže nech si to pro sebe, já ti pouštím muziku, ano, ano.
1: Tak dostanu prémie, že?
0: No právě. Tak muzika je tu jako prémie ode mě, jo, teďkon.
1: Jo, tak díky moc.
0: Měj se, ahoj.
1: Ahoj.

0: girlfriend everywhere.
1: Jukebox Radio Kiss.
2: Čtvrteční večer na Kissu samozřejmě pokračuje dál, ale už nebude pokračovat jukeboxem, protože jeho čas, ten už nám skoro vypršel a skoro znamená, že dáme poslední jukeboxový song.
3: Ahoj, tady Ráďa, my vás zdravíme z dovolený z Polska od Baltu a chtěli bychom nechat něco zahrát.
4: Ahoj, tady Franta, já vás zdravím, chtěli bychom nechat zahrát nestárnoucí pecku Bubble You Petal. Díky moc, ahoj.
2: Krásně jste si to rozdělili, hezky, pěkně. Franta to řekl, co budeme hrát, tak já to hraju. A zdravím vás do Polska a zdravím i všude tam, kde teď ladíte Kiss. Stále krásný večer a určitě s námi buďte stále, protože po 10. večerní budeme rekapitulovat ten dnešní den. Fascinating.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Večerní jukebox nám skončil v minulé hodině a než začne jukebox noční, a to o půlnoci, kdy se na vás už těší Lukáš, tak si zrekapitulujeme, co dneska všechno jste mohli slyšet u nás na Kissu. Teda všechno úplně ne, dáme si to nejlepší. A konkrétně v téhle hodině to nejlepší z dnešního rána. Martin Hovorka byl s vámi mezi 6 a 10, mluvil třeba o eurobankovkách, taky za ním stejně jako v minulých dnech přišla naše filmová guru Katka Šepelíková. No a Martin pro vás měl i jeden svůj příběh.
2: Mám pro vás naprostý retro, 90ky se vším všudy. Přátelé, co se mi stalo včera odpoledne? To je úplně jakože návrat 30 let zpátky. Pamatujete, jak jezdili po městech v České a Slovenské republice takový ty žlutý mrazírenský dodávky, jak vozili, já nevím, zmrzlinu, zmražený hranolky, zmraženou pizzu. Vždycky to zastavilo, zahrálo to tu veselou znělku a všichni vyběhli z těch paneláků a začali kupovat třeba 12 kornoutů zmrzliny, tady balení po 20 zmrzlinách, všichni potom s úsměvem šli nahoru. Když jste si to propočítali, kolik stála ta jedna jediná zmrzlina, ten nanu, když jste si tu částku vydělili třeba těma 12 tou cenou dělal těch 12 nebo těch kornoutů, že jo, tak to byla hrozná suma. Vlastně, ale zase vám to přivezli k baráku, že jo. No, o čem tady mluvím? Family Frost, dneska už to neexistuje, takže to není reklama, ale prej se to jmenuje nějak jinak dneska, nějak to prostě přejmenovali a už to takhle jako nehraje, no jo, ale k nám do ulice tohle přijelo, normálně žlutá mrazírenská dodávka, já to viděl z okna, tak jsem rychle vyběhl ven a říkám, počkej, to jsou normálně oni, co jezdili před 30 lety, ta dodávka už taky byla taková spráskaná celá, tak jsem tam odchyt toho řidiče. A on mi říkal, že mu to skutečně normálně hraje, že tam furt má ten klaxon. A já jsem si to nahrál na telefon, tak hele, poslouchej.
3: Zastavil Family Frost, ale já se jdu pána zeptat, jestli by mi nezahrál na cestu tu písničku. Nekecej. Nekecej. Vy jste nejvíc. Ještě jednou. Hele, no má přímý přenosu, ty vole. Dejte se krásně, naschle.
2: Jako v roce 2026 potkat žlutou mrazírenskou dodávku, která umí zahrát tuhle melodii, já jsem se vrátil o 30 let zpátky. Mrkněte na můj Instagram Marty Hovorka, já tam to video dal, uvidíte to i na vlastní oči.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Dorazila vždy usměvavá Katka Čepelíková. Ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno vám všem. Tak prý to bylo pořádku, přitvrdíme.
1: Ale pozor, Katka má dneska sebou takovou tu klapku, jako na Barandově mají.
2: Hele, cvak, hele, je to tam.
1: Filmový kvíz poprvé. Ne, přátelé, Katka dá teďka několik indicí a vy na základě nich uhádnete letní filmovou klasiku. Tak se do toho pust.
2: Hele, dneska mám ještě bonusovou nápovědu. Jo, takže 5 indicí a 1 bonusová. Takže připravte.
1: Připrav se, hrajem.
2: Připrav se, hrajem. Tak, jdeme na to. Jde o druhý díl veleslavné komediální trilogie. Ve filmu si zahrála i maminka režiséra. Ten snímek se odehrává v Hošticích. Řada hlášek vznikla jako improvizace a vůbec nebyly ve scénáři. A teď přidám jednu takovou pěknou, jo, jednu z těch hlášek. A je tlustej. Co tlustej? Ale je hodnej.
1: Tak. 210-323-323. Pojďte si s námi osvěžit filmové znalosti. Kaší, děkujeme.
2: Tak jsem zvědavá, jestli to dneska bude jednoduchý.
1: Máš pocit, že jsem tlustej, ale hodnej?
2: Jo.
1: Kdo je tam? Haló?
3: Ahoj, tady Katka.
1: Taky Katka, už druhá Katka, tyjo, v jednom vstupu, to je neuvěřitelný. Tak typla bys na základě těchto indicí, o jaký film se jedná. Ale chce konkrétní název, ten přesný název.
3: Slunce, seno a pár facek.
1: Jo! Je to tak, já jsem si říkal, že bychom se mohli zadrhnout na té koncovce, že si netypneš správně díl, ale ano, dala se dohromady, druhý díl byly facky. Máš ráda tady tu filmovou klasiku?
3: To je klasika, určitě.
1: Hele, a umíš si, když se řekne slunce, seno, tak proč? Tak když se řekne jakože Hoštice a mluví se o slunce, seno, tak podle mě mají ty lidi, ty filmy, jakoby smotaný dohromady. Nebo ty přesně konkrétně dáš dohromady, když vidíš jenom část toho filmu, jestli to je jednička, dvojka nebo trojka. Jak to máš?
3: Teď si nejsem jistá, ale vím názvy. Ty vím.
1: To, názvy jsou jasný. Jahody, facky a erotika. To je jasný. Ale když jim třeba vidíš segment, jestli hnedka víš, jestli to je ten.
3: Asi možná bych to dala.
1: Dala bys to. Já jsem si udělal takovou tady, jako jsem se takovou zamyslel, jak to, tak jednička je ten díl, jak je ta hláška s tím králíkem. My máme králíka, ani punta už to nežere, to je jednička. Ve dvojice tam se hodně jako fackuje, to je pravda.
3: To je svatba
1: přesně tak a hledání ženicha, že jo. Uh-huh. A trojka, to se jde do Itálie, že jo. Táto, ty jsi se zul, a jenom trošku, to je v té Itálii, jak jsou. Takže jsme tak nějak si připomněli. No tak super, jsme rádi, že jste byla s námi a ta hláška, to je jste ale hodnej, tak počkej, já si mi tady přímo jako vytáhnu, abychom si mohli dát v originále. Chceš si poslechnout?
3: Určitě.
1: Tak si zase rádo, je to slyšíš.
4: Co bys si chtěla? Josef, takovej slušný člověk, do hospody nechodí, pivo nechlastá, družstevní byt má, jako má zařízený, auto má, video má, tak co bys si chtěla?
5: No taky není všecko. Majetek.
4: Ty meč, ty tomu tak rozumíš? Máš místo mozku zpěva kostku.
5: Dovol.
4: A ty pak dovol.
6: A je tlustej.
4: Co tlustej? Ale hodnej. Kdo myslíš, že si teď s tím outěžkem veme, co? No, a že je trochu při těle. Se podívej v televizi, jaký jsou tam tlustý. A proč? Protože se mají.
1: Tak se mě krásně a děkujem, že jsi byla s námi. Ahoj.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Já jsem byl s přáteli si sednout předevčírem, šli jsme na zahrádku odpoledne, pak se to protáhlo až do večerních hodin, ale co jsem chtěl říct, a na to si dávejte fakt bacha, měl jsem vosu v pivu, seděli jsme, prostě pohoda, vychlazený pivko, najednou lup, a to je takový to, jak prostě chcete se napít a je to ta vteřina, kdy víte, že tam něco plave a už ten mozek to nedokáže vrátit, ten okamžik, abyste to do sebe nehodili. Ale ten mozek zareagoval tak rychle, že mi došlo, že nesmím polknout. Takže jsem tu vosu i s tím lokem měl v puse. No a zareagoval jsem teda podobně úplně v tom posledním momentu možným, že jsem to vyplil před sebe. Tam ten chudá kamarád seděl naproti mě, teď mu tam přilítlo to s tými pusy, říkal, co děláš? Říkám, vosa v pivu. Takže přátelé, opravdu na to myslete, já jsem na to nemyslel, asi jsem dlouho neseděl na žádný zahrádce, takže až si pojďte sedu na zahrádku, myslete na to, že před každým napitím se piva nebo nějaký limonády, tak se podívejte, jestli tam ta vosa neplave, aby vám neskončila v puse, protože byl by to malér, kdybyste potom polkli a nějak vás tam poštípala v tom krku. Je, ani si to jako nechci představovat, co by se mohlo dít. Takže přátelé, takové varování, ale občas je dobrý si to říct a myslet na to, aby se nestal žádný nějaký průšvih. No a když už jsme se bavili o vosách, mám tady i jednu vosí písničku, kterou udělal před časem Kapitán Demo. To je vyloženě letní hit, jmenuje se Vosy.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Přátelé, kdy naposledy jste platili eurobankovkou? Vlastně vybavujete si, co je na takové eurobankovce? Mnohdy nám tyhle ty peníze zbydou po návratu z dovolené. Tak na těch současných eurobankovkách jsou okna, brány, mosty. No a aktuálně se řeší nová podoba

0: deskovky, kde bude třeba Shopaholic Adele, nebo tam bude Kluk s kamením, taky tam bude ta holka z Výměny manželek, měla by se tam objevit i Jolanda, nebo Bába pod kořenem. Takové budou české bankovky v roce 2027. Těšíte se, až budete platit?
1: 5 minutes later.
0: Tady je Martin na Radio Kiss.
2: No, čau, tady Fanda.
0: Fanouši, od kolika jsi s námi? Od kolika hodin?
2: Od rána, od 6.
0: Tak to by si mohl chytit ranní kachnu, tak schválně.
2: Jsou to ty eurobankovky, jak jsi říkal.
0: Dobrý.
2: Jakoby, že ta česká národní banka bude měnit.
0: Tak počkej, musíme to rozplést. Česká národní banka nebude měnit eurobankovky, ale povídej dál, ne, třeba se k tomu dostaneme.
2: Že příští rok budou nové bankovky české.
0: Ano, a co s nimi? Co na nich bude?
2: No, jak jsi říkal, že tam budou ta influencerka, ten třeba holička, nebo tak nějak. To absolutně ani
0: náhodou. Že je nesmysl, aby na nových bankovkách v České republice byli influenceři?
2: Tak jako určitě by to někdo bral, no, ale já si myslím, že
0: zůstaneme u těch tradičních bankovek, viď? Hele, Božena Němcová, Smetana a tak dále.
2: Známý osobnosti, ano,
0: přesně. Karel IV. A kdo všechno tam ještě je? No tak samozřejmě máš pravdu, odhalil se radní kachnu. Influenceři na nových českých bankovkách nebudou a já si myslím, že zatím nebudou ani nové české bankovky.
2: No, já taky myslím, že ne, že to zůstane zatím.
0: Zůstane to tak, jak jsme zvyklí. Ale jako představa, že si vyndám třeba, já nevím, tisícovku, na který je Shopaholic Adele, možná bych radši tu bankovku vyhodil, člověče. Co?
2: Jo, no, to bych taky radši vyhodil.
0: Tak jsme se shodli, posíláme ti cenu a ta je zdarma, prostě to pošleme a ty budeš mít radost. Měj se krásně, ahoj.
3: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Poslední hodina dnešního dne nám odstartovala před pár minutami, tak díky, že i po 23. ladíte Kiss. Přeju vám všem hezký pozdní večer, pro někoho možná už i hezkou noc, a my pokračujeme v tom nejlepším z dneška. Uslyšíte Radka a Magdu, pokud s námi zůstanete, ale taky uslyšíte Michala Kavalčíka. Tím začneme a tohle je jeho dnešní moudro.
2: Už dlouho jsme tady v moudru dne neměli něco pro naše drahé polovičky, pro naše ženy, prostě pro naše krásné dámy. Tak holky, dneska podsta pro vás.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Každá žena si zaslouží, aby se na ní muž díval, jako by byla poslední pivo v lednici.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Přátelé, milí kysáci, pojďme taky dneska někomu pogratulovat, i když vlastně z naší strany tak trošku nadálku, nevíme, jestli to uslyší, třeba se to k němu donese, třeba taky ne. Dnes totiž slaví 79. narozeniny pan Arnold Schwarzenegger.
2: Starý dobrý Arný, no, co si budeme, tyhle ty hvězdy už moc dneska nejsou.
1: Moc ne, on, já mám takový pocit, člověče, jestli on není vegetarián nebo vegan, nevím, co takový, mám.
2: No, nevypadá tak. Je dost možný, že samozřejmě po všech těch operacích srdce, kterých bylo hned několik v životě, že jo, co si budeme, tak možná ten jídelníček upravil, ale zase na druhou stranu, kouří ty doutníky svoje, ty k tomu patřej. 79, krásný
1: 79.
2: věk. 79. No.
1: Kdybys mohl vypíchnout některý z jeho filmů, který máš nejradši?
2: Který mám nejradši, to se asi nedá, ale jako legendární Komando, Predátor, Barbar, Conan a tak dále.
1: Terminátor.
2: To byly filmy, který já prostě jsem miloval, zbožňoval, jsou to hity mýho dětství mládí.
1: Hity mého dětství a mládí jsou filmy od Arnolda Schwarzeneggera. Jako teď, ježiši, nevím, Junior se jmenuje, jak byl těhotnej.
2: Danny DeVito.
1: Ne, Junior byl, jak on byl.
2: A tam hrál taky, ne?
1: Tam hrál. Toho, myslím, že
2: kámoče. Byli, že jo?
1: Ve dvojčatech právě byli a tak dále.
2: A on je policajt ze školky, byl výborný.
1: Takže prostě jak tam ty děti srovnal, jako.
2: Ale jako právě tím jsem chtěl říct, že dneska jsou to takový ty hvězdy akčních filmů, ty mladěši, jsou takový až moc uhlazený, jsou takový hezonký, jsou takový ňu. A sorry, asi se to ženským líbí, teď má polovina jsou gejové. A to já neříkám, že to je špatně, ale to zlížení jako je takový jiný.
1: Je takový jiný. Já jsem se teda vždycky děsila, jako když v těch starších filmech, když se Arnold Schwarzenegger usmál, tak to jsem si říkala, pro boha, to se snad nikomu nemůže líbit.
2: Já si třeba vzpomínám na pana Venturu, Bruno Venturu, že prostě jako tohle se, a když se kouknete zblízka na detailní záběry, tomu frérovi čouhají chlupy z nosu. Ale prostě byl boží.
1: To je sexy, pojďme na chlupy z nosu.
2: Dneska už nenajdeš chlupy nikde na tom frérovi.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Přátelé, pojďme s pravdou ven, protože jako hned začerstva pěkně je něco málo teďkon po půl třetí a my tady máme takový čas kolem půl, kdy si můžeme někam odskočit.
2: Ano.
1: Jo, je tam nějaká muzika, reklamní blok a tak dále. Já jsem využil toho času, že jsem si skočil tady vedle, máme bankomat, já potřebuji vybrat hotovost, protože tam, kam jedu po vysílání, prostě neberou karty.
2: Ano.
1: Jo?
2: Normálka, no.
1: Normálka, zatím je to příběh úplně normální, který zažívá dnes a denně hromada lidí.
2: Ano.
1: My máme na krku, já teda, Magda taky,
2: taky, taky, taky, taky.
1: My máme takový firemní kartičky tady po baráku, protože sídlíme samozřejmě v naší dceřiné společnosti televizní a to je televize Prima.
2: Aha.
1: Máme takový magnetický kartičky.
2: Ano.
1: A jsme se dostali tam, kam potřebujeme. To je furt jako příběh, který má taky kde kdo. Jenže já přišel k tomu bankomatu, vzal jsem svoji kartu z krku a přiložil jsem ji k bankomatu.
2: Jako fakt, jo?
1: Ano.
2: Ježišmarja.
1: A čumím na to. A samozřejmě bankovat nic nedělal, že? A říkám, co je. Jo, tak jsem zase vzal tu kartičku z krku a zase jsem ji přiložil k tomu, že jo? Bezkontaktnímu styku tam. Až teprve pak mi došlo, ty blbečku, tam máš úplně jinou kartu v ruce.
2: Jakože ne jednou, ale rovnou dvakrát si to
1: ano,
2: zkusil,
1: dvakrát, jo? Dvakrát. Mm-hmm. Ale teďko pozor, jo.
2: Dobře.
1: Co kdyby mi to dalo, ty prachy, to bys běžela, viď?
2: Ježišmarja, to bych vybírala
1: no,
2: na každém rohu, jo. Akorát
1: no,
2: by se takže... možná televize Prima pak trošku divila.
1: Takže já jsem teda přehřátej, teda koukám jako pěkně, jo, myslím z toho počasí.
2: Ano.
1: Takže přátelé, i takovýhle věci se prostě dějou i nám.
2: No, a byl okolo tebe někdo?
1: Zapeď vám unem. Ale jestli si na to koukne někdo na kamerách, tak řekne, pojď sem, ale koukej na to, je-li to.
2: Jestli nás slyšíte, pošlete nám to do studia.
1: Je dost možný, že to začne kolovat po internetu. Kdo ví?
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6. Na Rádiu Kiss. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against

0: našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Před malou chvílí jsme tady měli takovej můj mini příběh z toho, jak ne, že bych byl zapomnětlivý, ale spíš takovej střeštěný, že jo. No a rozvrkočený, jak já říkám s oblibou. Přátelé, pojďme se kouknout na jeden příběh, který se stal. Je to pravda, není to vůbec žádná kachna nebo něco podobného. A já tenhle ten příběh mám velmi rád, protože je to amík, jedno prostě chlap, který nastoupil do důchodu.
2: Jasně.
1: A 2 roky před důchodem si koupil Harley.
2: No,
1: že na něm začne jezdit a tohleto, a až bude jednou v důchodu, což měl v plánu za ty 2 roky, tak prostě začne cestovat dál, nejenom kolem komína, jak se říká.
2: Jasně.
1: No a tenhle ten amík samozřejmě teda ty 2 roky doklepal v dobrým, rozloučili se s ním, dostal nějaký věci, tohleto všechno hezký příběh, a tudíž začal jezdit po tom Harleji víc. Ale doma manželka a říká, hele, tak jako já už jsem taky v důchodu, tak jsem mohl někam vyjet. Tak začali kopírovat, ona už dneska je docela rozbitá, není v celku Route 66.
2: Jasně.
1: Jo, někde jedeš, někde nejedeš.
2: Někde nejedeš,
1: jo?
2: Jasně.
1: A tak dále, že nějak jako skopírujou z jednoho pobřeží na druhý. No, cestovali, 1, 2, 3, 4. No a teďkon jede prostě a říká, popisuje to západ slunce, že jo, prostě jako fakt krásný a jede.
2: No.
1: A předtím se stavil na benzínce.
2: Aha.
1: Dotankovat.
2: Jasně.
1: Jo? No a jede a teďkom přejede horizont a v tom údolíčku dole stojí, jak z blbýho filmu, policajti přes celou silnici, nikde nikdo. Ty mají rozsvícený auta, ale nikdo na něj nemíří, tak si myslel, že to je jaký omyl.
2: Jasně.
1: Čumí, přibrzdí, ano. A už vidí, jak všichni policajisti se smějou, včetně šerifa, který stál uprostřed.
2: Aha.
1: Zastavil, hodil to na toho policajta, na ten stojánek. Aha. Přijde k němu ten šerif a říká, dobrej, jste ten a ten? A on říká, ano, proboha, co se stalo? A on říká, nezapomněl jste něco na poslední benzínce? A on otočil se dozadu a říká, Ježíš Maria, manželka, ta mě zabije.
2: Wow.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na rádi.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Máme minutu po půlnoci a trochu toho deště, o kterém zpívali Culture, bychom si přáli, ale teď to bude o vašich přáních na KISu. Hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KIS. Be happy. Kanko k to nihon je, jo, koso.

0: Odpočítáno jest poslední noční juboxy, ale ne, já jenom straším, poslední noční juboxy, co se týče měsíce července na Kisu a vlastně i v tomto týdnu. Moc vás zdraví Lukáš Bláha a věřím, že jste se včera neusmažili a že v klidu teď spolu strávíme příštích 6 hodin, tak jak o tom rozhodnete vy, tedy tak jak vy si budete psát a volat o muziku, která zazní v playlistu Kisu. Za chvilku určitě se podíváme do mobilní aplikace, ale je potřeba připomenout taky tu druhou variantu a to je právě číslo 210-323-323, na kterém vás moc rád uslyším. Ale teď už je tady slíbená první apka a tuhle hlasovku nahrál Roman.
1: Nazdar Luky, zahraj tam prosím tě Bacila Rugby 365 dní pro všechny řidiče, ať se jim dobře jede, pro tebe do studia a prostě pro všechny kysáky. Mějte se, pěkný večer, ahoj.
0: Já moc děkuju a přeju skvělou noc ze čtvrtka na pátek.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Na tom se nic nemění ani pro 31. červencový den, tedy ten závěrečný tohoto 7. měsíce roku 2026. A přesvědčí se o tom i teď na lince 210 323 323 Peťa. Ahoj! Peťo, jsi tam?
2: No ahoj.
1: Ahoj, Peťo, prosím tebe, kde pak nás posloucháš?
2: V Písku.
1: Mhm. A jakou máš noc?
2: Ještě raz.
1: Jakou máš noc, Peťo?
2: Jakou mám noc? Nebude zaspat.
1: Jo, tak doufám, že by ti mohla pomoct následující písnička, kterou jsi si vybral. Co to bude a komu to pošleme?
2: Všetkým, co nevěděl spát, všetkým, co pracuju a těmi do studia.
1: Já moc děkuju. A bude to vzpomínka na rubriku Lepší než originál, vlastně ano. Takové vyvrcholení, ranní trojky, ranní Kiss.
2: Míša, Páťa a Roman.
1: Přesně tak, We Are Kiss Family. Jdeme na to, Peťo, tak ti přeju sladké sny, pokud možno.
2: Díky.
1: Měj se krásně. Děkuju. Čau. Ahoj.
0: Lepší než originál.

0: Minutu před půl jednou do vašich uší proudí páteční noční juboxy na KISu a velký sundaný klobouček si zaslouží naše kluby, které bojují ve fotbalové Evropě, jak Hradec Králové v Evropské lize, respektive Jablonec v konferenční. Přijeli svoje soupeře, porazili je, ať už Hradec Tromze norské, anebo Jablonec chorvatský Varaždín, a tím pádem postoupili do dalšího kola. A vůbec myslím si, že si zaslouží respekt vzhledem k tomu, jaké počasí včera panovalo. Dokonce v Doksanech na Litoměřicku včera v 17 hodin naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia, což je nový rekord pro 30. červenec. Doksany na Litoměřicku, to je místo, kam by se měl přestěhovat každý, kdo je zimouřivý. No a jinak, co se týče teplotního maxima pro tento den, 31.7., tak ten je starý 32 let a má hodnotu 36 stupňů. No a předpověď hovoří tak, že se obávám v uvozovkách, že bude překonán. Aktuálně teploměr venku ukazuje stupňů 25, takže vám přeju krásnou tropickou noc.
1: To nejlepší, to nejlepší od 90. let. Non-stop. KISS. Radio KISS.

0: Hey, hey, pa, Timmy Trumpet v nočních juboxech volali linku 911, to vy vytáčíte číslo 210-323-323 a já se proto ptám, kdo je tam?
1: Petr u telefonu, zdravím.
0: Ahoj Petře, já tebe taky. Odkud nám voláš?
1: Teďka momentálně z Itálie, z Bivione.
0: Aha, takže dovolená.
1: Dovolenka.
0: Pohoda, to je dobře.
1: Pohoda, klídek.
0: Je mi to jasný. Moře ještě k tomu navíc. No tak jo, dokdy tam jsi?
1: Do příštího týdne do pátka.
0: No tak to je naprosto ideální, takže ještě týden před tebou.
1: Přesně tak.
0: Velká paráda. Tak nakonec jsme se dopátrali muziky, kterou si zahrajeme. Pověz, co to bude a zahrajeme to někomu extra.
1: Zahrajeme to někomu extra, zahrajeme to pro moji manželku, 3 děti, maminku, babičku a všem kysákům a tobě do studia.
0: Jasně. A ty, co jsi vyjmenoval, ty jsou tam s tebou?
1: Jenom manželka a 3 děti.
0: Jasně.
1: Ty tři děti... My jsme si zašli na pár.
0: Chápu. Tak jo, tak skvělý, tak doufám, že to babičky případně uslyšej, nebo aspoň jim to někdo třeba vyřídí, že jsi jim takhle hezky nechával zahrát. No a dáme vesnu s Benem Kristovem a já si tě brát nebudu.
1: Tak jo.
0: Pojďme na to.
1: No
0: tak krásný zbytek dovolené, ať to co nejméně utíká, Petře, a zase se ozve, třeba až budeš v Čechách zpátky.
1: Určitě, ať ti to utíká.
0: Já moc děkuju, měj se krásně. Ahoj.
2: Kiss. Ahoj. Radio Kiss.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Ano, s těmi nakysů, s nočními jukeboxy určitě žádný stres mít nebudete. Odbouráme ho raz, dva. Jako teď s Tomem z Rumburka v mobilní aplikaci budeme vzpomínat na báječná 90. léta.
2: Ahoj Luky, mohl bys prosím zahrát od Two Unlimited song Here I Go? Bylo by to pro tebe a všem pro dobrou náladu. Díky moc, Tom z Rumburku.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Orbila 1, jak bude KIS znít, máte dál ve vašich rukou 210-323-323 nebo apka. Pohodovou noc.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia KIS.
2: Be happy.
3: No, we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Posloucháte Kiss a jako zpívala Pink, tedy Try, i vy, určitě zkuste ovlivnit náš playlist. Je to úplně jednoduché, možnosti jsou dvě. Buď voláte na číslo 210 323 323 a nebo nahráváte hlasovky, případně místo hlasovky něco napíšete do mobilní aplikace, podobně jako to třeba udělala Jana, která by chtěla zahrát písničku pro našeho řidiče na cestu, právě jedeme směrem na letiště na rodinnou dovolenou, poprvé letecky k moři, těšíme se. No tak doufám, že všechno proběhne tak, jak má, když je to poprvé letecky a nebudou potřeba hasiči, protože i hasiči se mi ozvali, hasiči z Pardubického kraje a chtějí to pro do studia zahrát, za což moc děkuju, a taky pro kamaráda a kamarádku. Děkujeme moc. No tak jo, tak to je určitě taky možnost. No a ještě vám budeme hrát úplně všude a do všech vašich biznisů.
1: Ahoj Lukáši, tady Maťa z Rakouska, chtěla bych pozdravit všechny posluchače Rádia Kiss a chtěla bych tě poprosit o písničku od Tiesta, a písničku Business. Bylo by to pro mě na noční, protože jsem tady úplně sama, tak ať si to pořádně užiju, tak si to můžu pustit na plný pecky. A pro všechny, komu se tahle písnička líbí. Děkuju moc. Radio.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Tohle zcela a naprosto platí i v tento, dá se říct, nekřesťanský čas. 1:20 pro 31. červenec, tedy závěrečný den tohoto měsíce, pátek, kdy já na lince 210 323 323 zdravím někoho dalšího a ptám se proto, koho pak tam máme?
2: No, nazdar. Nějaký Pavel.
1: Nějaký Pavel ze Zlína, jestli se nepletu.
2: Ze Zlína, ano.
1: Je mi to jasný. Pavliku, jakou máš noc?
2: Já mám příjemnou noc. To... Já mám víkend, jako už teďka, a užívám si ho.
1: No tak to je nádhera. No tak zaspomínáme na stará dobrá 90. léta. Dáme si disco, kapelu Entrance.
2: Dáme.
1: Komu to pošleme?
2: Pošleme to všem, co dneska žijí.
1: Dobře, no to je hezky stručně a jasně řečeno, ano. Kteří ještě žijí v tuto chvíli.
2: Ještě žijí,
1: ano. Přesně tak. No tak skvělý, Na Moravě bylo, předpokládám, taky vedro včera.
2: No, je to tady hrozné, jako 30 stupňů dneska.
1: A asi dneska to bude stejný, no, vypadá to.
2: Jo.
1: Vypadá to. No tak hlavně dobře se prolévat.
2: Jo,
1: vínem.
2: No, proléváme se pěkně.
1: Ano,
2: no.
1: Ano, slouvice a tak, no. Je to jasný.
2: No.
1: Dobře, tak jo, Pavliku, tak ti přeju krásnou dobrou noc a posíláme muziku.
2: Jo, ještě noc, ještě je mladá. Jako.
1: No přesně tak. Jdeme na to, ahoj.
2: Ahoj.
0: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.
3: Give me a C. Give me a O.

0: Lehce po půl druhé si dáváme noční čuboxy na kysu a než si zase dáme další muziku podle vašeho gusta, tak se pojďme podívat do kalendáře. 31. červenec, pátek, tím pádem svátek slaví Ignác, všechno nejlepší. Taky je Národní den avokáda, což je poměrně dost populární zelenina, jestli se nepletu, snad jo, doufám, že ovoce to není, ne. Zelenina, tak to je dost oblíbené u lidí, kteří hubnou, tak jestli třeba náhodou patříte mezi ně, tak si ho určitě dneska dopřejte. No a s narozeninami se nám tady roztrhl pytel, hlavně u herců, protože slaví třeba Wesley Snipes, taky Bolek Polívka, držitel dvou českých lvů, ten má 77. narozeniny, dokonce čtyři vlastní Jan Budař, tomu je právě dnes, ano, je to tak, 49, 50 mu ještě není. A zbystřit by měli fanoušci Pána prstenů, protože tento den v roce 1965 přišla na svět britská spisovatelka J.K. Rowling a 63 svíček z dortu dneska sfoukává Norman Cook, anglický DJ a producent, známý hlavně pod přezdívkou Fatboy Slim. V Guinnessově knize rekordů má největší počet hitů v top 40 pod různými jmény, ale právě nejslavnějším se stal jakožto Fatboy Slim. Tak tady je připomínka jednoho, za mě tedy toho úplně nejlepšího hitu, hlavně i díky velmi originálnímu videoklipu.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Jedeme páteční noční juboxy na KISu, no a pojďme se podívat na číslo 210-323-323, protože tam už by měl být netrpělivě připravený Honzek. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Honzo, kde pak nás ladíš?
1: No, jsem na cestách, letím z Ústí směrem na Moravu.
0: Zkrátka pracovně.
1: Tak nějak.
0: Je mi to jasný. Klídeček, no, jede se dobře, akorát máš, doufám, klimu v autě.
1: Jede
0: naplno. To je tak, to jsou taky ty tropické noci, kdy si člověk neoddychne, ani když by otevřel okýnko, jak je takový ten příjemný vzduch v noci, tak dneska úplně není, no.
1: Ono víceméně tady kolem Ústí, tady docela pěkně fouká, takže jako...
0: Jo, takže dobrý.
1: Když člověk, jo, takový silnější věcí tady je, ale stejnak tady je nějakých 27 stupňů.
0: Je mi to jasný. Nesmí zabloudit do Doksan, no, tam já nevím, co tam dělají, že tam mají tak, jako, tak teplo, no.
1: Tak ono odpoledne to bylo taky pekličko.
0: Je mi to jasný, nějaký jiný místo. Tak Honzo, co si zahrajeme a komu to pošleme?
1: No, zahrali bychom Loren, Euphoria, a poslal bych to všem, co musí víceméně přes noc řídit a zažili to odpolední peklo, hlavně to spaní, jo?
0: No, to se nedá, přitom spát, to je nadlidský úkol. No a budeš v Euphorii, v kolik hodin asi tak budeš končit?
1: Já předpokládám, že tak 10., 9.
0: Jo,
1: budu mít to za sebou.
0: Je mi to jasný, no tak jo, tak držím moc palce, ať je to co nejdřív. Honzo, díky, že ses ozval. A zase doufám brzo féteru.
1: Taky.
0: Měj se krásně, hezký víkend. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Radio Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: A na Kissu teď právě uslyšíte zase jednu bezvadnou vzpomínku na devadesátky, kterou má na svědomí z mobilní apky Vašek.
2: Dobré ráno, zdravím do rádia. Chtěl bych zahrát písničku I Gone Fun On It od skupiny Lunis. Prosím, prosím, byla by to prázdná písnička, kterou bych rád slyšel jednou v rádiu, aspoň jednou v životě. Díky moc, bylo to pro všechny lidičky, ať si užívají života a krásného léta. Čau, čau, Vašek.
1: Tak Vašíku, když aspoň jednou v životě, tak jak jinak než na Kissu?
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Hodiny ukazují 2:01, éter KISSu je tak stále váš. Pojďte objednávat, ať si uděláte skvělou páteční noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS.